milé děti. Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám, hlavní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět, ať je noc, či ať je den,

dám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelném, ať je noc či ať je den, já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin, dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro slujata, porcelán. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

Jsem člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem král.

в час. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, smrti při

blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: Jakobiska, jmenuje se
1: Jakobisťátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára

0: a štěňátko anakondy, jmenuje se
1: Anakondátko a štěňátko jaguára.

Сенатор.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezvad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytají. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno

počká mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

dočká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámvi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, ale

0: Když se bába zeptá, když se bába zeptá,
1: bába,
0: kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci krát.

都你这是龙爸脾气。Radio Junior

0: Jabko, jabko.
1: Jabko padá, protože ho to baví, protože ho to baví.
0: Švestka.
1: Švestka padá.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor, cestující.

že člověk potká psy. Polavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou,

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu, svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

ostať je v permanentní konverzaci. Po prvním výpalu, po přežahu, kdy hlína ještě saje vláhu, obléknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury. Jak hru.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

Posloucháš? Rádio Junior.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

A v jiných disciplínách jsme za svadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny. A nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku,

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žily byly.
1: Žila byla jednou umělkyně Maud Louisová. Víte, co je skvělé na malování? Že se ho nemusíte nijak zvlášť učit a může vám pomáhat zvládat těžkosti. Stačí, když máte chuť tvořit. Stejně jako Maud Louisová z kanadského Nového Skotska. Život se z ní od začátku moc nemazlil. Narodila se v roce 1903 s výraznými tělesnými vadami. Byla malá, měla křivá záda, zapadlou bradu a velké bolesti. Její stav se postupně horšil. Dnes se soudí, že trpěla revmatoidní artritidou, což je vážná nemoc napadající klouby i další orgány. Do školy chodila kratší dobu než ostatní děti, které se jí posmívaly kvůli tomu, jak vypadala. Její maminka si přivydělávala výrobou přáníček, pohlednic a dekoračních předmětů. Maud jí pomáhala. S rodiči žila až do dospělosti a když zemřeli, přestěhovala se k tetičce. Jednoho dne narazila na nástěnce v místním obchodu na inzerát jistého prodavače ryb Everetta Louise. Hledal ženu, která by s ním žila nebo by se mu aspoň starala o domácnost. Everett pocházel z velmi chudých poměrů, dokonce tak moc, že do školy chodil jen jeden rok a údajně se nikdy nenaučil číst ani psát. Na jeho romantickou nabídku se ženy moc nehrnuly, až na Maud, která se dostavila osobně. Domluvili se, že se vezmou a sestěhují. Je skoro neuvěřitelné, že se do Everettova domečku vešli. Vypadal spíš jako dřevěná zahradní kůlnička na nářadí. Měl jenom jednu místnost, která měřila asi 4x4 metry. Strop byl tak nízko, že prý musel pán domu při stání naklánět hlavu. Pod střechou byl strmými schůdky přístupný stísněný prostor sloužící ke spaní. V domku nebyla tekoucí voda ani elektrika. Na záchod se chodilo ven. Módina nemoc postupovala. Nakonec nemohla manželovi pomáhat ani s péčí o dům. Artritída jí prsty skřivila do zaťatých pěstiček, špatně se jí chodilo a nedokázala zvedat těžší věci. Rozhodla se však nezahálet. Vzpomněla si, jak s maminkou malovali vánoční přání a pohlednice na prodej a pustila se do toho znovu. S Everettem pak autem objížděli okolí. Ona stydlivě zůstávala ve voze, on zatím dům od domu nabízel ryby a barevné kartičky. Později Maud začala obrázky prodávat přímo z jejich domku, který měl příhodné umístění u rušné silnice. Postupem času s výrobou přáníček přestala a soustředila se na malování obrazů, které vynášely víc peněz. Ráda na nich zachycovala kočky, voly a jiná zvířata, každodenní všední život v okolí a květiny. Většinu toho kreslila z paměti nebo podle fantazie, protože nikam moc nechodila. Její styl byl neškolený, naivní a kouzelně veselý. Milovala zářivé barvy, které nemíchala a nanášela přímo z tuby. Malůvkami vyzdobila i skoro celý dům. Stěny, dveře nebo i kamna pokryla ptáčky, květinami nebo třeba motýly. Časem si jí všimli novináři a začali o ní psát. Lidé jí posílali dopisy s penězi a žádostmi o obrázky. Odborníci se dohadovali, zda je její tvorba umění a pokud ano, jaký styl. Navštívil ji i televizní štáb. Její věhlas rostl, ona však odmítala zvyšovat ceny svých děl. Stále je prodávala za pár dolarů. Sláva život manželů nezměnila, jen jim přinesla více práce. Maud si ale nestěžovala. Jak prohlásila v jednom rozhovoru, jsem tu spokojená. Na cestování stejně moc nejsem, dokud mám před sebou štětec, je to v pořádku. Když zemřela, začalo se o Everettovi povídat, že doma ukrývá spoustu peněz. Jednou se k němu vloupal lupič a při potyčce ho smrtelně zranil. V bance po něm zbylo přes 20 tisíc dolarů. Všude po pozemku se navíc našly poschovávané zavařovací sklenice nacpané penězi. Jejich pomalovaný domeček byl celý přesunut do výstavního sálu umělecké galerie v Novém Skotsku, kde si ho návštěvníci mohou prohlížet jako exponát. I přes nepřízeň osudu a bolavé tělo se křehká Maud nevzdala. Byla usměvavá, pracovitá a vytvářela krásné obrazy plné barev a fantazie. Dnes se díla této skromné lidové umělkyně prodávají za 10 000 dolarů a visí v galeriích. Historie hold dokazuje, že velikost se neměří podle metrů čtverečních.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Rádio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Chtěli byste vidět jezero, kterému se nepodobá žádné jiné na světě? Tak to je na čase vyrazit na výlet do Kanady. Jezeru se říká tečkované nebo také skvrnité. Proč? V určité části roku se na něm totiž vytvoří množství malých kruhových bazénků a z výšky vypadá jako plné teček. Je až s podivem, že jde opravdu o přírodní úkaz, protože při pohledu na soustavu bazénků si řeknete, že to musel vytvořit člověk. Jezero se nachází v Britské Kolumbii nedaleko turistické stezky vedoucí do údolí Okanagan. Původní obyvatelé, kanačtí indiáni, nazývali jezero Klilluk a považovali ho za posvátné. A to nejen kvůli jeho výjimečnému vzhledu, ale také proto, že ho využívali k léčebným účelům. Do jezera namáčeli vyvrknuté kotníky, léčili zde kožní problémy, zkrátka jim jezero sloužilo jako přírodní léčivé lázně. Jezero totiž obsahuje vysokou koncentraci nejrůznějších minerálů. Dokonce je to jedna z nejbohatších vodních ploch na minerály na světě. Naleznete tu například síran hořečnatý, síran sodný, vápník a další. Za první světové války se minerály z jezera těžily a vyráběly se z nich světlice. Tečkované ale jezero není po celý rok. V zimě byste ho nerozeznali od obyčejného jezera. V létě, když značně stoupnou okolní teploty, se ale začne voda z jezera odpařovat a odhalí barevná ložiska minerálů. Během odpařování se také vytvoří malé vodní krátery, které se zbarví podle složení minerálů. Jezero nemá odtok a naplňuje se vodou z okolních hor. Podle zkoumání biochemiků si každý bazének přitahuje vodu s typickým minerálním profilem a proto pak hrají různé bazénky různými barvami od odstínů zelené a žluté až po modrou. Síran hořečnatý v létě také více krystalizuje a další minerály tvrdnou. Bazénky jsou tak jasně oddělené a mezi nimi se vytvoří cestičky. Takže by se jezero dalo projít suchou nohou. Je to však přísně zakázáno. Před pár lety bylo totiž jezero vráceno původním obyvatelům a je pod ekologickou a kulturní ochranou. Návštěvníci se tak nedostanou za plot a kochat se mohou jen z bezpečné vzdálenosti. I z vyhlídkového ochozu si ale mohou vše pozorně prohlédnout a přijde o nezapomenutelný zážitek. Zapátrejte na internetu a posuďte sami. Moji milí zvídavci, pokud chcete o podivuhodném kanadském jezeře někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tak mám nový kamínek.
1: Jakube, co to je za příšernost? Vždy ten kámen vypadá jako šklebící se hlava nějakého odporného skřeta.
0: Ten je z Vltavy, od Krumlova.
1: A proč ho takhle vystavuješ? Co kdyby ho někdo viděl?
0: Tak by vykřikl jako ty. Ale vážně, tohle je opravdu zvláštní kámen. Tak už se uklidni a sedni si. Je to totiž na delší povídání. Krištof seděl unaveně v krumlovském zájezdním hostinci a zamyšleně mezi prsty převracel poslední dukát.
2: Co ty seš vlastně zač? Tovaryš?
0: Zeptal se hostinský, když mu přinesl polévku.
1: Ne, jsem student. Vlastně bývalý student. Došly mi peníze, tak se vracím z Bavor domů. Vy byste o nějaké práci nevěděl?
2: Víš ty co? Latinsky umíš? Určitě si pochytil i něco z chemie. To by si mohl založit pěkný živobytí jako alchymista.
3: Já a alchymista? Vždyť o tom vůbec nic nevím.
2: To je jedno. Náš pán taky ne. Ale podporuje každýho, kdo se tváří, že hledá zlato, kámen mudrců nebo elixír mládí. Však to zkus, za to nic nedáš.
0: A opravdu, nebylo nic složitého představit se na zámku jako alchymista z Bavorska. Krištofa nastěhovali do malého domečku v podhradí s dokonale vybavenou laboratoří. Každý den mu nosili ze zámku jídlo a víno a navíc dostal i peníze na nákup vodiček, preparátů a koření. Krištofova radost neznala mezí. Konečně se mohl po měsících toulek s prázdnou kapsou dosyta najíst, pořádně vyspat a obléci se do čistého. První den z čerstva vstal a šel se podívat do laboratoře. Byla to velká místnost plná lahví a lahviček, baněk, křivulí a dalších nádob na policích s velikým stolem a knihovnou až po strop naditou starými knihami. Krištof nakoupil u lékárníka vše potřebné k bádání, všechny vodičky nalil do lahviček a koření nasypal do baněk a spokojeně se rozhlédl po místnosti.

0: O tak krásné laboratoři nikdy ani nesnil. Ale hned mu úsměv z tváře zmizel.
1: Jsem já to ale, Janek. Jistě, že jsem nikdy nesnil o laboratoři. Vždyť přece nejsem žádný alchymista. Jak já jenom budu bádat?
0: Ale protože už byl večer, zamkl laboratoř a vydal se na procházku do města. Přímo na rohu ulice, ve které bydlel, se z krčmy ozýval veselý hlahol. Krištof neodolal a šel se seznámit s novými kumpány. Druhý den vstal trochu později. Potkal na jídlo ze zámku, po obědě si ještě trochu schrupnul a odpoledne dorazil do laboratoře. Připravil si na stůl baňku a lahvičky a přemýšlel, jak má začít dělat zlato. Jenže za chvilku se setmělo a tak pospíchal do své oblíbené krčmy. A jak tak čas ubíhal, Krištofova odpoledne v laboratoři byla stále kratší a špatné svědomí z nevykonané práce se rozplývalo v dobrém bydle a pitkách s kumpány. Dělalo mu dobře, že ho považují za alchymistu, nad nímž drží ochranou ruku sám krumlovský pán, a tak svou pověst ještě přiživoval.
2: Tak hoši,
0: hlásil večer v krčmě.
2: Dělám na tom už od Bavorska a myslím, že zanedlouho to budu mít. Budete koukat, až přinesu svůj první valounek zlata. Používám zcela novou metodu oxidace a detoxikace křemenného základu.
0: A Krištof ze sebe chrlil latinská slovíčka, která si pamatoval ze studií. Jednoho odpoledne se Krištof rozhodl v laboratoři alespoň utřít prach. Zrovna čistil lahvičky se solemi, když se rozrazily dveře a dovnitř vstoupil sám krumlovský pán.
3: Buď zdrav, chlapče. Jdu se podívat, jak bádáš. Málem už bych byl zapomněl, že tě tu mám. Ale po městě se začalo povídat, že už máš zlato na dosah.
0: A pán se s úsměvem rozhlíží po laboratoři, ale čím více se rozhlíží, tím více se mu úsměv ztrácí v údivu a rozhořčení.
3: Považuješ mě za hlupáka, nebo co? Netvrď mi, že se v téhle laboratoři pracuje.
1: Pracuje. Vidíš, pane, že právě uklízím. Opravdu už nejsem od zlata daleko.
0: Krištof se celý třese a neodvažuje se zvednout pohled.
3: Dobrá, dám ti ještě šanci. Když mi zítra v pravé poledne přineseš vlastnoručně vyrobený valounek zlata, můžeš zůstat. Ale pokud se ti to nepovede, počítej s tím, že půjdeš z Krumlova s ostudou.
0: A za pánem se zabouchly dveře.
1: Kriste, pane, jsem já to ale. Proč jsem se rovnou nepřiznal?
0: Naříkal si Krištof, ale pozdě bycha honit.
1: Nedá se nic dělat. Pán mi dal byt, stravu i peníze a já mu musím dát něco na oplátku. Nezbývá, než začít pracovat.
0: A Krištof nanosil na stůl všechny staré knihy a začal hledat nějaké řešení. O půlnoci zaslechl slabé ťukání. To se ta nejposlednější knížka na konci stolu vrtěla, jako by se sama chtěla otevřít. Krištof se hrozně lekl, ale pak si řekl, že nic jiného než kouzlo mu stejně nepomůže, a knihu otevřel. Ze zlatem vymalované schránky se na Krištofa zubil ošklivý skřítek.
4: Co hledáš?
0: Zaskřehotal.
1: Zlato.
4: To jako, že bys chtěl být bohatý?
1: Ne, já to dlužím svému pánovi.
0: A Krištof vyprávěl skřítkovi celý svůj příběh.
4: No, tak na tvůj případ bych tu měl kouzlo číslo 7.
1: Kouzlo číslo 7? A jaké je to kouzlo?
4: No, takové polovičaté. Já tě ani nenaučím dělat zlato, ale ani tě nenechám na holičkách. A ty splatíš svůj dluh, ale nebude z tebe slavný alchymista. Poslouchej, tady ti dávám valounek zlata a ty ho doneseš pánovi na zámek, ale předtím ho nikomu jinému neukážeš. A hned ráno si zabalíš svých 5 švestek a ze zámku půjdeš rovnou k rodičům do Hradce a budeš jim pomáhat v hospodářství. Ta ještě pořádně vyspí. Dobrou noc.
0: Krištof se ráno probudil s velikou úlevou. Pustil oknem do ložnice sluníčko a začal si balit své věci. Ten skřítek to ale dobře vymyslel. Bude to pěkné pracovat a nikomu nic nedlužit. Popravdě mu bylo přímo do smíchu a nemohl se dočkat, až bude poledne, on odevzdá valounek a vyrazí na cestu k domovu. Jenže poledne bylo ještě daleko, a takže se vydá na poslední procházku po městě.
3: Kam pak tak po ránu, alchymisto?
0: Potkal u krčmy své kumpány.
2: Jdu na zámek. V poledne mám odevzdat své první zlato.
0: Neudržel Krištof svou píchu nad valounkem v mošně.
3: Dopoledne je ještě moře času. Pojď na jedno.
0: No což, s kamarády by se rozloučit měl, a tak tedy do krčmy zašel. Nebudu vás dlouho napínat. Pivo udělalo svoje. Krištof se začal zase chvástat a nakonec svým kumpánům ukázal i skřítkův valounek. Jenže místo valounku, jaká hrůza, na Krištofově ruce leží skamenělý šklebící se obličej skřítka z knížky. Krištof na nic nečekal a upaloval z Krumlova, co mu nohy stačily. Domů, hlavně, aby už byl doma. Jen ještě stihl cestou hodit kámen do Vltavy, aby se mohl dostat do mojí sbírky.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí! Bydlí!
0: Bydlí?
1: Bydlí!

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u mé tady u Šounovy pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šoune.
0: Víš, co bude super, Jani?
1: No já doufám, že úplně všechno.
0: Pozor, pozor, jedna z těch super věcí bude, že až já budu dospělák, tak mi budou lidi, které ještě neznám, říkat pane Ušoune, no to bude super, já se těším, až budu dospělý. Škoda, že je to za tak dlouhou dobu až.
1: No, tak co kdybychom si dneska ve školce hráli na dospěláky?
0: Jo, no jasně, super.
1: Dobrý den, pane Ušoune, jdete do práce?
0: Dobrý den, paní Jani, já si jdu dělat, co chci, protože dospěláci si můžou dělat, co chtějí.
1: A to jste kde slyšel, pane Ušoune? Vždyť kdyby si každý dělal, co se mu zlíbí, tak by toto vypadalo jako v Kocourkově. Dospěláci si taky nemůžou dělat jen, co chtějí.
0: Kocourkově? Myslíš, že by to tady u nás vypadalo jako ve městě koček? Už to vidím, všude rybí trhy, klubíčka a polštářky na spaní.
1: Ale ne, ne, Kocourkov není město, ve kterém bydlí kočky, Ušoune. To je město, ve kterém je prostě všechno špatně. Třeba tam visí na věži dvoje hodiny, aby se na ně mohli podívat dva lidi.
0: Cože? Vždyť dva lidi se můžou podívat na jedny hodiny. Nebo se na ně můžou podívat i tři lidi.
1: No přesně tak. No a právě Kocourkov je takové vymyšlené legrační město, kde je všechno úplně špatně.
0: Jo, no to už chápu. A protože máme o Kocourkově bezva písničku od Marka Ebena, tak si ji pustíme.
1: Tak jo.
0: Ušounova písnička.

0: roste po celou dobu.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já mám super bezva, husto, kruto, přísný nápad.
2: Nepovídej!
1: Já mám nápad, že když ty chceš být dospělák, tak já budu malá. A ty mě budeš vychovávat a budeš můj maminka.
2: Tak já budu radši tatínek.
1: Klidně, hlavně když se o mě budeš pěkně starat.
2: Tak Jani, já jdu na to. Ty nemáš uklizené hračky? Tak honem, honem si je uklid.
3: Ty jo... Mně se nechce.
2: No tak, Janičko, neodmluvej a šup, šup, šup, šup, šup.
3: Mně se nechce a já mám hlad.
2: No dobře, dobře, uklidíš si to potom. Teď si dáme svačinku.
1: Jú, a co bude k svačince?
2: Tady jsem ti nakrájel jablíčko.
3: Je... Ale na plátky. A já chtěla na měsíčky.
2: Ale no tak, no tak.
3: Je, a je tam šlupka. Tu já nemám ráda. Oloupej mi ji.
2: Dobře, dobře. No tak tady máš oloupané jablíčko bez šlupky.
3: Je, ale jsou tam jadýrka. Fuj.
2: Jano. Fuj se o jídle nikdy, nikdy neříká.
3: Tak ne fuj, ale blé, jadýrka.
2: Blé se taky neříká. Teď už máš jablíčko, jak jsi chtěla, tak se neofrňuj a dlabej.
3: Je, to jablíčko já ale nebudu, mě nechutná. Já bych radši sušenku nebo čokoládu nebo...
2: Nevymýšlej si, nevymýšlej. Já už nevím, co s tebou.
3: Když já si chci vybrat něco sama.
2: No dobře, dobře, tak si vyber. A protože jsme v Ušounově pohádkové školce, nebudeš si vybírat z ledničky, ale z písničky.
1: Yeah.

0: kluci, posloucháte Ušou novou pohádkovou školku a jak jsem si přál, já jsem dospělák, ale není to tady taková legrace, jak jsem si myslel. Hlavně kvůli tomu, že mě tady moje školko dítě Jana vůbec, ale vůbec neposlouchá. Pojď si uklidit ty hračky, Jano, že tě chytím a vyčistím ti uši, abys lépe slyšela.
1: Nechytíš, nechytíš.
0: No jednou slyší dobře, ale neuklízí.
1: Nechytíš, nechytíš.
0: Ale chytím, jo.
1: Nechytíš, au.
2: Já jsem upadla a bolí mě nožička.
0: Kdybys neutíkala, tak bys neupadla. Co to povídám? Vždyť já mluvím jako dospělák. Ne, že dospěláckým hlasem, ale to, co říkám, říkám jako dospělák. A to jsem si říkal, že nikdy říkat nebudu. No nic, pojď sem, pojď. Já ti to pofoukám.
2: Pořád bolí.
0: Tak já ti pofoukám ještě jednou tu nožičku a pustím tě k tomu pohádku.
2: Tak jo.
0: No vidíš.
3: Ušou nová pohádka.
4: Žili byli v jednom domě tři babky. Ta první bydlela v prvním patře a jmenovala se...
5: Vomáčková.
4: Ano, Vomáčková. Ta druhá bydlela ve druhém patře a jmenovala se...
5: Kvasničková.
4: Kvasničková, já vím. No a ta třetí bydlela až nahoře, těsně pod střechou a jmenovala se, nenapovídat...
6: Zelí.
4: Vždyť říkám. Zelí?
6: Jo, zelí.
4: To není žádné jméno.
6: Ale já se taky jmenuji už kolik roků, milej zlatej.
4: No tak dobře. Jednou, myslím, že zrovna v pondělí, to šly babky nakupovat, pak šly v úterý na houby, takže ve středu se babky nudily. Koukali všechny tři, jak jejich ulicí projíždí tramvaj a jak lidi chodí tam a sem. Viděli, jak páničci a paničky venčí psy, pak viděli děti s taškami, jak jdou do školy, viděli pány v saku a kravatě, jak jdou do úřadu a nakonec, skoro kolem poledne, viděli muzikanty s kytarami a saxofony a trumpetami a kdo ví s čím vším ještě, jak si to šinou pomalu ulicí a zívají. No a v tomto Vomáčkovou napadlo.
5: Babky, spíte?
6: Nespíme.
2: Jen se nudíme.
5: Já mám nápad.
6: A jaký?
5: Úžasnej.
2: Tomu nevěřím.
5: A já jo. Jaký máš nápad, Vomáčková? Mám nápad, že založíme kapelu.
6: No ne.
5: No jo.
2: No jo.
5: Tak jo.
4: Jenže neměli doma žádné hudební nástroje.
6: Do prkínka, já tu nic nemám. Leda prkínko. Nebo pokličky.
5: Nebo mixer.
6: Vysavač.
2: Babky, to musí být muzika a ne randál.
5: Tak co navrhuješ?
2: Hele, Vomáčková, já ti hodím dolů nabíračku. Zkus, co to udělá.
6: Slyšeli jste to?
5: To byla krása.
2: To byl okap. Tak okap berem.
5: A co tohle? Co to bylo?
6: Čočka a rýže.
5: To berem taky.
6: One,

0: ještě jednu babky! Jo!
1: A jak se do toho babky pustili, začali se zbíhat psi, pak se zvědavě přišouvali kočky a potom děti, nakonec se potom na sebe běhli i dospělí a všichni si pěkně podupávali do rytmu a usmívali se a jásali a tleskali. A tak babky hrály až do noci. Až už postupně odešli dospělí i s dětmi, pak psi a nakonec i kočky a babky pořád hrály, až zahoukala sova, babky se lekly a zalezli do postelí. Panečku, to se jim to spalo. Měli kapelu a byli z nich rázem hvězdy.
2: Holky a kluci,
3: posloucháte Užounovu pohádkovou školku, kde právě začíná polštářová bitva.
2: Ne, vždyť to všechno schodí.
3: Neschodím, hopla!
2: No, výborně, já to říkal, to mě tak štve, že jsem měl pravdu. To je tak těžký být dospělák.
3: Ale zase můžeš řídit auto a nemusíš chodit večer brzo spát.
2: To je sice pravda, ale já jsem z toho dospělákování tak unavený, že bych si klidně šel lehnout brzy.
3: A to já ne. Mně se chce ještě hrát a nejlíp celý den a celou noc. Pojď si hrát se mnou.
2: Já musím uklidit, co si tady rozbila. Tak chvilku vydrž.
3: Už si jdeš hrát?
2: Ještě to nemám.
3: Ale já už si chci hrát.
2: Tak si hraj chvíli sama.
3: Když mě to samotnou nebaví.
2: To je práce být dospělák. A to jsem si myslel, že to bude jako v té písničce od Pískomila.
3: To si poslechnu tak.

0: kde už tam budem?
1: Za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
2: Holky a kluci, posloucháte pohádkovou školku, ve které jsem dospělák já. A Jana je malá, ale jenom zlobí a vůbec, ale vůbec mi nepomáhá.
3: Jak to? Pomáhám ti si hrát a taky jsem vybrala jídlo a taky jsem...
2: No taky si rozbila vázu, no. Přidělala jsi mi práci a neuklidila se z hračky.
3: Počkej, Ušonku, ty se zlobíš?
2: Trochu jo. Mohla bys mi s něčím pomoct. Určitě ostatní dospěláci mají teda hodnější děti než jsi ty.
3: Myslíš? Holky a kluci, co říkáte? Zlobíte někdy? A uklízíte se vždycky hračky. Kdo si je občas neuklidí?
2: Já? No, vlastně ne. Já jsem rozumný dospělák, který pořád uklízí.
3: Určitě. A kdo má rád jablka se šlupkou?
2: No, dobře, Jani. Každý si někdy trochu zazlobí a každý si trošku něco vymýšlí, ale pak přijde čas, kdy musí být i trošku hodný, aspoň trošku a aspoň trošku musí poslouchat.
3: Dobře, tak já budu hodná teď a zaspívám ti jednu krásnou lidovou písničku a poslouchat budeš ty. Co ty na to, dospěláku Ušoune?
2: Jo, tak to se mi líbí. Bezva, jsem pro.
4: Ušounovo zpívání.

0: Jo, no tak já jdu pryč.
1: Ne, nikam nechoď, ušou, ne, to bylo jenom v písničce. Navíc, já bych potřebovala něco vědět. Já vůbec nevím, co to je krajáč.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Krajáč, jo? Tak to je takový velikánský hrnek. Jo, takže když bude Jana velká a bude z ní selka?
1: Počkat, to je manželka sedláka, která se s ním stará ostatek, zvířátka a pole?
0: Jasně, jasně. Takže až bude z Jany selka, bude na všechny hodná a dá jim plný krajáč, tedy velikánský hrnek mléka?
1: No jo, ale podle písničky budu hodná jenom v první sloce a pak mě to přejde.
0: Hele, Jani, a nemohlo by tě to přejít už to jako, že jsi malá? Mě už to dospělákování ani nebaví.
1: Tak dobře, ušoune, zase to budu já, tvoje ani malá, ani velká Jana.
0: Jo, hurá, hurá, hurá. Jana je zpátky a já jsem zase normální strašidílko Ušoun, Rušoun.
1: Takže už nechceš být dospělák?
0: Chci, ale dneska už ne. Jsem z dospělákování tak unavený, že si jdu hned po školce zdřímnout.
1: Tak to můžeš klidně hned, protože naše dnešní pohádková školka končí.
0: Tak já jdu. Vy nám, holky a kluci, prosím, namalujte svého oblíbeného dospěláka.
1: Počkej, ušoune, ještě nespí, ještě se rozloučíme. Holky a kluci, váš oblíbený dospělák může být máma, táta, babička, děda.
0: No, dobře, tak už jsem zase vzhůru a doplním to, že by to mohl být třeba i strojvůdce, nebo pan doktor, nebo prostě, jak se vám, kamarádi, chce.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz anebo přes aplikaci iRádio. Oni už si s tím poradí.
0: Jo, přesně tak. A my pak někomu z vás za obrázek dospěláka pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní na své dospěláky. Oni to totiž vůbec nemají lehké.
0: To teda jo. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun, Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku o dospělácích, které máme rádi.
0: Jo.

0: zážitku.
1: Rádio Junior.
2: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nádělník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

0: Petrem Kominkem.
1: Krásné, dobré ráno, Rádio Junior, je pondělí a s ním začíná naše další velká prázdninová výprava a tentokrát vás vezmu opravdu daleko. Vítejte na Expedici Sever, od mikrofonu vás zdraví Petr Komínek a celý tenhle týden se společně vydáme do jedné obrovské země, do země, kde můžete potkat medvěda, vidět polární záři, projet se mezi horami, ochutnat javorový sirup a taky zjistit, že slovo sorry tam možná uslyšíte docela často. Víte, kam míříme? Do Kanady. Když se řekne Kanada, co se vám vybaví jako první? Hokej, medvěd, sníh, hory, Toronto? No, my si každopádně dneska Kanadu představíme úplně od začátku. Kde vlastně je? Jak je velká? Kolik lidí tam žije? A jaké je hlavní město? A proč má na vlajce list? To všechno během dnešní hodinky. Vítejte na Expedici Sever. Dobré ráno.

0: Expedice Sever pokračuje, vyladíte Český rozhlas Radio Junior a dnes s Petrem Komínkem a náš úkol a naše téma tohle celého týdne je Kanada. No a první úkol naší expedice je najít Kanadu na mapě. Tak Kanada leží v Severní Americe a nachází se nad Spojenými státy. A takže když se podíváme na mapu Severní Ameriky, Kanada je ten obrovský stát úplně nahoře. A co myslíte? S kolika státy Kanada sousedí po souši? Tudíž jaké má sousedy kolem sebe, kdybychom stáli nohama na zemi? Odpověď, ta správná, je pouze s jedním, a to právě se Spojenými státy. Ale pozor, Kanada je tak obrovská, že její hranice se Spojenými státy je zároveň nejdelší mezinárodní pozemní hranicí na světě. A také Kanadu obklopují dokonce tři oceány, a to konkrétně Atlantský oceán, Tichý oceán a Severní ledový oceán. Takže Kanada má moře vlastně ze tří stran. A na severu už pak začíná pořádná Arktida. A dáme si teď otázku, která se nám bude hodit celý týden. Taková, já bych řekl, poměrně jasná otázka, ale pojďme si to zkusit. Jak moc je Kanada obrovská? Je Kanada větší než Česká republika? Tak odpověď je jednoznačně ano, a ne o trochu. Kanada je totiž druhá největší země světa, hned po Rusku. A má rozlohu přibližně 10 milionů kilometrů čtvereční. Takže abychom to přirovnali nějak na Česko, tak Česko má něco přes 78 tisíc kilometrů čtverečních. Takže Kanada je tak obrovská, že by se do ní Česko vešlo více než stokrát. Jo? A to už se mně zdá jako hodně, hodně velký stát. Hele, stojím v Praze a teď si představte, že máte projít Kanadu z jednoho konce na druhý. No tak ale to už není výlet úplně na víkend. No a právě proto, to je takový wow efekt, wow fakt, a právě proto může být v jedné části Kanady léto a v jiné části úplně jiné počasí. Protože Kanada má obrovské množství různých krajin. Od oceánského pobřeží, přes lesy, prérie, až po hory a arktickou tundru. Dnešní téma je Kanada a my si o ní ještě budeme povídat další zbytek hodinky. Takže laďte Český rozhlas Radio Junior a pojďme si dát ještě takový můj tahák moderátora, kde se o té Kanadě dozvíme v jedné minutě poměrně hodně.
1: Medvědi, hokej a javorový sirup. Naše cesta pokračuje do Kanady, druhé největší země světa. Kanada je obrovská, ale velkou část jejího území tvoří divoké lesy, hory a jezera. Mimochodem, právě tady jich najdete nejvíc na celé planetě. Kanaďané jsou hrdí na svůj javorový list, který mají i na vlajce. A není divu, právě Kanada vyrábí většinu světového javorového sirupu. Místní si ho s chutí dávají na palačinky nebo lívance. Když se řekne Kanada, spoustě lidí se vybaví také lední hokej. Kluziště tu najdete skoro v každém městě a děti běžně hrají hokej na zamrzlých jezerech. Na severozápadě Kanady leží divoký Yukon, právě tam, kdy si během Zlaté horečky proudili tisíce dobrodruhů hledat své štěstí a drsnou zdejší přírodou se inspiroval i spisovatel Jack London, když napsal slavnou knihu Volání divočiny. Pro Radio Junior Karolína Lašáková.

Ladíte Český rozhlas Radio Junior, dobré ráno dnes s Petrem Komínkem. No a my jsme si zbalili kufry, vzali jsme si baťušky a maminka s tatínkem nám udělali nějakou pořádnou svačinu, protože my tento týden vyrážíme do Kanady. Tak co jsme si mezi tím o Kanadě řekli? Tak třeba to nejvíc podstatný, co já vnímám, že je nejvíc podstatný, je to, že Kanada je druhý největší stát na světě. My jsme si řekli, že Česká republika by se do Kanady vešla asi 100krát, protože Kanada má 10 milionů kilometrů čtverečních, zatímco Česká republika má něco přes 78 tisíc kilometrů čtverečních. To je opravdu velký skok. No ale pojďme si teda říct, když je takhle velká, kolik lidí v Kanadě žije? Tak nechám prostor pro vás, ať můžete hádat, kolik lidí podle vás žije v tak obrovské zemi. 10 milionů? 20 milionů? Nebo 30? 50 milionů? Dám vám ještě pár sekund, ať to promyslíte pořádně. Tak Kanada má dnes více než 40 milionů obyvatel. Oficiální kanadský odhad pro rok 2024 uvádí přes 41 milionů obyvatel. A taková zajímavost, přestože je Kanada tak obrovská, tak většina lidí nežije někde uprostřed divočiny. Tož není vlastně úplně zajímavost, to je poměrně logický. Já osobně bych třeba měl mít chatku někde v Kanadě uprostřed divočiny, ale tam si jako jezdit jen tak na prázdniny, nechtěl bych tam být určitě celý rok. A to i tak mají právě Kanaďané, protože velká část obyvatel žije ve městech. Především v jižní části země, poblíž hranice se Spojenými státy. Tak schválně, které kanadské město znáte? Protože já jsem třeba ty jména znal a ty názvy těch měst, ale vůbec se mi nespojilo, že to jsou právě města Kanady. Tak napadá vás Toronto, Vancouver, Montreal nebo Ottawa? A které z těchto měst je to hlavní? To samozřejmě v rámci naší expedice Sever se dozvíme za krátký okamžik a vy můžete hádat, jaké je hlavní město Kanady. Toronto, Vancouver, Montreal nebo Ottawa.

Pondělí je 17. srpna a vyladíte Český rozhlas Radio Junior s Petrem Komínkem a my jsme se vydali s expedicí Sever a dnes do Kanady. Dnes a ostatně celý tento týden až do pátku. Řekli jsme si, že Kanada je druhá největší země světa, že by se do ní Česká republika vešla klidně i stokrát. A teďka nám tady visí otázka, jaké je tedy hlavní město Kanady. A když se řekne Kanada, tak většinou lidí možná napadne Toronto nebo Vancouver, ale hlavním městem Kanady není ani Toronto a ani Vancouver, je to Ottawa. Ottawa leží v provincii Ontario a jako hlavní město byla vybrána už v roce 1857. Takže si to teď opakujeme. Kanada a hlavní město je Ottawa. No ale teďka, je i Ottawa zároveň největším městem Kanady? Úplně ne, protože největší město Kanady je Toronto a jedno z nejvíc známých měst na západním pobřeží je Vancouver. Takže se vám to může dost podobně plést. To je jak kdyby tady u nás v České republice bylo hlavním městem Brno. Protože je druhé největší, Praha je největší, Brno je druhé, tak v Kanadě to mají taky naopak. Takže si představte, jaký by to asi bylo, kdyby hlavní město České republiky bylo Brno. No, zůstaneme u té Prahy, ale zkrátka je potřebné si pamatovat, že Kanada má Ottawu, ale že největší město Kanady je Toronto a to nejznámější město na západním pobřeží je Vancouver. No a jak jsem tady mluvil o tom, že třeba Ottawa leží v provincii Ontario, tak co to ta provincie je? Kolik těch provincií Kanada vlastně má? A že má i nějaký teritoria. To všechno si opět povíme, nebojte, táhle hodinka bude našlapaná a naším cílem dnešního dne, pondělí, je si Kanadu pořádně představit, abychom zítra opravdu šli do dalšího dne s tím, že přesně víme všechno o Kanadě a nebojte, my to dokážeme.

Vašek. Pondělí a vy ladíte Český rozhlas Rádio Junior dnes s Petrem Komínkem a my jsme se vydali do Kanady. Svačinu, kterou nám připravila máma s tátou, tak tu už jsme skoro celou snědli, protože nám vyhládlo, protože si říkáme ty nejvíc takový ty podstatní informace. Ale teďka se nám možná trošku zamotá hlava. Mně se taky trošku motá. Pojďme si vysvětlit, jak to teda je s tím, že Kanada má 10 provincií a 3 teritoria. Je to proto, protože Kanada je tak obrovská, že se musela trošku rozdělit. Tudíž je těch částí Kanady dohromady 13. Každá z nich má svoje vlastní hlavní město, takže podobně jako máme v Česku kraje a každý kraj má svoje krajské město, tak i Kanada má svoje provincie a teritoria. A proč provincie a teritoria? Možná vás napadne, proč prostě Kanada nemá 13 provincií. Je v tom určitý rozdíl. Provincie mají pravomoci a možnosti, které přímo vychází z jejich kanadské ústavy, neboli z kanadských pravidel jejich jako vlády. Zatímco pravomoci teritorií jsou svěřené federální vládou. Ale pro naší expedici si klidně zapamatujme jednoduše 10 provincií a 3 teritoria rovná se 13 částí Kanady. Tak pojďme si teďka jenom zkusit vytipovat, jestli bychom poznali, jaká provincie má hlavní město. Tak třeba provincie s názvem Ontario, tak hlavní město je Toronto. Tady najdeme třeba slavné Niagarské vodopády. Pak máme provincii Quebec a hlavní město je Quebec City. Tady se hlavně hodně mluví francouzsky. Proč francouzsky? To si taky prozradíme. Potom tu máme British Columbia a hlavní město je Victoria. A toto je zase úplně na západě Kanady u Tichého oceánu a tam najdeme nádherné hory například. Pak máme provincii Alberta, hlavním městem je Edmonton a právě tady najdeme slavné kanadské Rocky Mountains. A potom máme za provincii Manitoba a hlavním městem je Winnipeg. A to je zhruba uprostřed Kanady. No a teď se přesuneme na sever, tam tady už fakt začíná být pořádná zima a na severu jsou 3 teritoria. Yukon, hlavním městem je Whitehorse, pak máme Northwest Territories, hlavním městem je Yellowknife a pak máme Nunavut a hlavním městem Nunavutu je Iqaluit. A právě Nunavut je obrovské teritorium na úplném severu Kanady a rozkládá se na obrovském množství ostrovů a část jeho území už leží daleko za polárním kruhem. Pojďme si dát ještě jednou to městečko Iqaluit. Pojďme si to říct jako třeba 3x po sobě. To je hrozně zajímavý název města Iqaluit. No, já bych řekl, že až zvládnu říct Iqaluit bez problému 3x po sobě, tak bych se mohl nazvat jako zkušeným kanadským průvodcem, ale to chce ještě čas, ale já věřím, že v pátek to řeknu klidně i 5x, nebo když mě o půlnoci probudíte, tak to bude první věc, kterou řeknu.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.
2: Expedice Sever, holky, kluci, pokračuje. A pojďme si říct, jak se vlastně mluví v Kanadě. Jakými jazyky se v Kanadě mluví. A to je možná věc, která vás překvapí, protože v Kanadě jsou dva hlavní úřední jazyky. A to angličtina a právě již zmiňovaná francouzština. A právě francouzština je hodně důležitá, především v provincii Quebec. Tak si dáme tři kanadská slova. Hello, ahoj, bonjour, dobrý den, merci, děkuji. Takže až vás někdo v Kanadě pozdraví slovem bonjour, možná nebudete ve Francii, vy můžete být právě v Kanadě. Čím to bylo a proč se tomu tak stalo? My se podíváme i do té historie a dokonce si i řekneme, která třeba slavná zpěvačka, kterou podle mě určitě znáte, nebo určitě ji budou znát vaši rodiče, která slavná zpěvačka se právě narodila v Kanadě a především tady v té provincii Quebec. To si všechno řekneme. No a mě by zajímalo, jestli třeba někdo právě teď ladí Rádio Junior a byl někdy v Kanadě, nebo třeba rodiče byli v Kanadě, nebo jeho velký sen je se právě do Kanady podívat. Já budu velice rád, když se o to se mnou podělíte a pokecáme si takhle o prázdninách, takže se nebojte a v případě čehokoliv, i třeba nějakého poznatku o Kanadě, co třeba víte a já ne, tak se nebojte a zavolejte nám do studia na telefonní číslo 800 199 199.

Pondělí 17. srpna, tak jeho dopoledne věnujeme Kanadě. A nebude tomu jinak po celý tento týden, protože v rámci naší Radio Junior Expedice Sever jsme se právě vydali do Kanady. A řekli jsme si teď naposledy, že Kanada má dva hlavní úřední jazyky. A to je angličtina a francouzština. A proč tomu tak je? Protože Kanada je vedle Ameriky, tak proč tam někdo mluví francouzsky? A ono to má docela zajímavý důvod. Kanadu před stovkami lety začali osídlovat Evropané. A o území dnešní Kanady se tehdy přetahovaly hlavně Francie a Velká Británie. A Francouzi přišli do oblasti dnešního Quebecu už na začátku 17. století. Zakládali tam osady a města a přiváželi sebou i svůj jazyk, kulturu a zvyky. A jedním z právě nejvíc z důležitých měst se stal Quebec. Jenže potom přišla válka mezi Francií a Velkou Británií. Britové nakonec Francouze porazili a o území dnešního Quebecu přešlo pod britskou kontrolu. Ale teď přichází ta nejvíc zajímavá část, a to je to, že francouzština nezmizela. Lidé, kteří tam už žili, dál mluvili francouzsky. I tak svoje děti vychovávali a udržovali si svoji kulturu. A právě proto se v Quebecu dodnes mluví hlavně francouzsky, i když je Quebec součástí Kanady. Takže si to představme rychle takhle. Francouzi, oni přišli do Quebecu, tam udělali osady, později přišli Britové, tyto území získali, ale francouzský jazyk a kultura tam zůstali. A nejvíc hustý mě přijde to, že když jste v Kanadě, tak můžete mít pocit, že jste právě na chvilku ve Francii, protože když jste právě v oblasti Quebecu, tak názvy ulic, cedule, restaurace, značky jsou většinou ve francouzštině. Takže právě když vám přinesou nějaký fakt dobrý jídlo kanadský, tak v Quebecu můžete místo thank you říct merci.

Ladíte Český rozhlas Radio Junior a tento celý týden si budeme povídat o Kanadě. My jsme se dozvěděli už spoustu zajímavých věcí, jako třeba to, že Kanada je druhý největší stát země na světě, hned vedle Ruska, že třeba sousedí a má kolem sebe tři oceány. Taky víme to, že má dva hlavní úřední jazyky, a to angličtinu a francouzštinu. Taky jsme si řekli proč, ale nebojte, ještě tento týden si tu historii pořádně přiblížíme. Na to přijde podle mě ve středu. No ale teďka si pojďme říct na její vlajku, protože podle mě je to jedna z nejvíc známých vlajek na světě. Červená, bílá a zase červená. No a uprostřed javorový list. Javorový list je jedním z nejvýznamnějších symbolů Kanady. Současná kanadská vlajka byla poprvé vztyčena v roce 1965 a její list má 11 cípů. Takže kolik cípů má javorový list na kanadské vlajce? 11. Takže až někde uvidíte kanadskou vlajku, tak můžete dělat machra a říct, hele, já vím, že ten list má 11 cípů, jo, to je poměrně, to je ohraná informace. Takže až bude brzo září a že se září blíží a je mi to líto, že ta škola už pomalu klepe na dveře, ale zatím máme tu výhodu, že nemusíme tu školu pustit, protože je pořád 17. srpna a ještě takový necelý dva týdny nám zbývají, ale potom v září můžeme dělat před spolužáky machry, že víme, kolik cípů má právě javorový list na kanadské vlajce. A celkově si myslím, že umět takový jako věcičky, které nejsou úplně tak všem známý, je to taková, jak to mám říct. Já jednou za čas se schválně naučím něco, co je takový neobvyklýho, a potom to třeba dva týdny v kuse všem říkám a mám pak pocit, že mě lidi vnímají jako mnohem chytřejší v ten okamžik. Takže tohle si i určitě já zapamatuju a budu minimálně teď dva týdny všude říkat, že kanadská vlajka a její list javorový, takže má přesně 11 cípů.

Expedice Sever pokračuje, my jsme stále v Kanadě a tak tomu bude i po celý tento týden. A pojďme si teď dát společně už vlastně téměř na závěr dnešního ranního restartu takovou rychlou hru. Řeknu slovo a vy si řeknete, zakřičíte doma nebo v autě nebo právě kde jste, jestli podle vás patří právě ke Kanadě. Hokej. Jednoznačně ano. Javorový sirup? Ano. Polární medvěd? Ano. A nebojte, to si řekneme rovnou zítra, protože zítra v úterý nás čeká flora a fauna právě Kanady, neboli zvířátka a rostliny a příroda. Můžeme v Kanadě hledat safari? To ne. Můžeme najít v Kanadě Niagarské vodopády? No ano, samozřejmě to jsme si taky říkali a řekneme si třeba ještě i zítra, kde bychom právě Niagarské vodopády hledali. Nešli bychom v Kanadě Alpy? Ne, ty jsou přece v Evropě. Ale co takový Rocky Mountain? No to jednoznačně. Rocky Mountain jsou takový ty nejvíc známý kanadský krásný hory. To si klidně po dnešním vysílání někde na internetu vyhledejte, protože je to krásná podívaná. A já bych vám to hrozně rád předal takhle slovy, ale zkrátka se to musí vidět. A naživo. Naživo to musí být ještě mnohem hezčí, ale my si teď budeme muset vystačit jenom s tou fotkou. Protože Kanada je země obrovské přírody. My tam najdeme hory, lesy, jezera, ledovce, vodopády a obrovská území, kde žije jen opravdu málo lidí. A za krátký okamžik si dáme na závěr takový kanadský kvíz, abychom věděli, že jsme na zítřejší den pořádně ready a budeme moct pokračovat v poznávání právě Kanady.

0: Naše pondělní hodinka jde právě do finále, tak pojďme si dát ten náš rychlý kvíz, abychom věděli, že dnešní hodinka byla pro nás všechny úspěšná. Tak hlavním městem Kanady je Ottawa. Kolik má Kanada provincií? 10. A kolik teritorií? 3. Jaké dva hlavní úřední jazyky se v Kanadě používají? No, angličtina a francouzština. A jaký list najdeme na kanadské vlajce? Javorový. A je Kanada větší nebo menší než Česko? Mnohem, mnohem větší. Máme za sebou první den expedice Sever Kanada a zjistili jsme, kde Kanada je, jak je obrovská, jaké má hlavní město, kolik má provincií a proč má na vlajce javorový list. Ale tím naše expedice teprve začíná, protože zítra se vydáme do kanadské přírody. Takže já vám doporučím nějaký pohorky, nějaký kvalitní a pevný boty, aby se vám třeba nevymkl kotník nebo něco, nějaký dobrý oblečení, repelent, nějaký jako opalovací krém, protože přece jenom pořád je léto a to sluníčko může pařit a já se hodně rychle spálím, takže ať jsme na zítra připravení, tak je samozřejmě hodně vody, protože se půjdeme podívat do hor, podívat na jezera, vodopády, lesy, no ale hlavně na zvířátka, protože v Kanadě můžete potkat takové zvíře, které je tak obrovské, že když ho uvidíte z auta, možná si budete říkat, hele, tohle mě nepřijde jako zvíře, to je spíš takovej autobus. Takže zítra na Rádiu Junior expedice Sever pokračuje. Děkuju, že jste ladili dnešní pondělní vysílání expedice Sever. Doufám, že jste se třeba dozvěděli i něco novýho, co jste doposud nevěděli. Já jsem se díky přípravě na tento týden toho dozvěděl spousty a mám hrozně velkou chuť se do Kanady právě někdy jet podívat a tohleto se pokusím ve vás vzbudit taky, abyste měli chuť navštívit taky někdy aspoň jednou za život Kanadu. Je to sice daleko, ale v dnešní době to přece není žádný problém. Mějte krásný zbytek pondělí, opatrujte se a zítra od 10. hodiny zase opět naslyšenou. Ahoj, to byl Petr Komínek.
1: Rádio Junior.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Šudiku Jany Richterové.
2: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
2: A třeba zbyde čas i na drby.
1: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
2: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Čáp Richard má za úkol donést v zobáku až do Austrálie malé černé ptáčátko, které je drzé jako opice a neposedné jako pytel blech. Takovou smůlu si Richard přece nezasloužil. Vytáhnul jsem si černého Petra, si černý Petr, rozhodne se dát svému novému příteli jméno. Ale ptáčátko trvá na tom, že je holka. Pohádku Černá Petra napsal a zrežíroval Tomáš Dianiška. Účinkují Tereza Dočkalová, Miroslav Hanuš, Leoš Noha a další. Natočeno v roce 2019.

0: Každý mimino ví, jak vypadá Pampeliška. Fouknu a letí! Jako my teď!
1: Neházej silou, nebo se mi vysmekneš. Snažím se udržovat kurz.
2: Za 500 metrů odbočte vpravo. Teď vlevo. Přepočítávám. Lečte střemhlav. Vlevo, teď zpátečka. Píp, píp, píp, píp, píp,
1: píp, píp. Nech to ho, nebo tě vysadím do úplně cizí rodiny. A to se ti líbit nebude.
0: Super, chci být hroch. Nebo ne, vysaď mě k žirafám. Nebo ne, chci být gepard.
1: A takhle to na světě nefunguje. Nemůžeš si jen tak vybrat, komu se narodíš. Rodiče si nevybírá nikdo.
0: Aha, a ty, Richarde, co jsem vlastně za zvíře?
1: Jseš otravná jako hnusný chlupatý pavouk s 15 nohama a 20 tykadlama.
0: Pavouci nemají zobák. Já jo? Takže, čápe, co jsem vlastně za zvíře?
1: Vypadáš jako kuře.
0: Co? Já nechci být kuře.
1: Ale černé, klid, černé kuře. Černá je teď v módě. A nejsou na ní vidět fleky od kaše. Možná jsi vrána, nebo tak něco. Zakrákej.
0: Krach.
1: Tak ne, na vránu umíš moc hezké R.
0: A kam vlastně letíme?
1: Do Austrálie.
0: A už tam budem?
1: Ne.
0: A teď?
1: Ne.
0: A teď?
1: Počkej. Ne.
0: A teď?
1: Ne.
0: A teď?
1: Roznesl jsem už spoustu limin. Jehňácka, selácka, telátka, štěňátka, koťátka, dokonce i dvě lidská mláďátka. Ale tohle jsem ještě nezažil. To je tedy výhra. Jsem si vytáhnul černého Petra. Jseš černý Petr.
0: Ale já mám pocit, že jsem holka.
1: No, tak jseš černá Petra.
0: A můžu se tě na něco zeptat?
1: No.
0: Už tam budem?
1: A otevřu zobák a vypustím tě a jenom jedno, nad čím právě letíme.
0: Dobře, už budu hodná, slibuju.
1: No a teď jsem se ztratil. No, počkej, já opravdu nevím, kde jsme.
0: Promiň.
1: No tvoje promiň mi teď nepomůže.
0: Promiň.
1: Ježkovi zraky, tak to je jenom malér. Co budeme dělat? Co je pod námi?
0: Lesy a pole, no. Už několik hodin jsou pod náma, jenom lesy a pole. Pěkná nuda. Ríšo, fakt jsme se ztratili.
1: Ano, fakt jsme se ztratili. Kvůli tobě. Ale já se nebudu rozčilovat. Nebudu. Já tohle nemám zapotřebí. Jde o tvůj život.
0: Ale...
1: Jde o tvoji mámu, kterou teď nenajdeme.
0: Ale...
1: Mně je to jedno.
0: Ale mně ne. Čápe, nebuď labuťa, odnes mě k našim. Já tam chci, Richarde.
1: Nejsem taxík.
0: Ach jo, co teď? Podívej, tamhle letí hejno nějakých ptáků. Přibliž se k ním a zeptáme se na cestu. Prosím, čápe.
1: Ale drž se.
0: Haló, husy.
1: To nejsou husy, Petro, ale kachny.
0: No tak se mi to plete, no bože. Kachny, hej, kachny. Tady čáp, který mě má donést k rodičům do Austrálie, se ztratil. Co? On je totiž trochu...
1: Nestrafňuj mě, Petro, nestrafňuj mě. Může za to ona, to ona nás ztratila.
3: Cože? Mluvíš jak slon, co vdechnul svůj chobot?
0: Netušíte, kudy do Austrálie?
4: Čápe, co to neseš za opici?
1: To není moje, to jsem vyfasoval.
4: Schodí dolů, aspoň budem rozumět, co říkáš.
3: Vypadá jak kuře, ale divný a černý.
0: Hele, dejte si na mě bacha, jo? Divná nejsem a černá je v módě. Já jsem vrána, nebo teda spíš orel a až vyrostu. Vyskubováme všechno peří a prodám ho lidem do polštářů.
1: Omluvte, je to ještě dítě. Vážně nevíte, jak se dostaneme do Austrálie?
4: My letíme do Maďarska. Není to cestou? Hej, nevíte někdo, kde je Austrálie?
5: To je až za Vysočinou.
6: Ne, to je mezi Ostravou a Afrikou.
4: Takže vlastně na Slovensku.
5: Musíte rovně a pak doprava.
1: Aha.
5: A pak vlevo a pak zas rovně a pak 15 stupňů na jiho sever a pak doleva.
1: Co?
5: A po 15 metrech vlevo. Teda ne, vpravo. Pak rovně a jste tam.
1: Tak děkujeme. My se ještě zeptáme někoho jiného.
4: Ale proč? Když říkáme, je to jednoduchý. Vlevo, pak vpravo a pak už jenom vlevo a potom poletí.
0: Co to bylo?
4: Co se to děje? Jsou všichni pohodě?
0: Co bylo co? Kulka.
5: Kulka?
0: Kulka! Někdo po nás pálí! Čelba! Jsme pod palbou!
1: Hej, co se děje?
0: Myslivec na zemi! Poplach!
7: Richarde, mám se bát?
1: Já nevím.
0: Poplach!
4: pozice.
1: Hej, a co máme dělat my?
5: Au! Hlásím zásah!
0: Richarde, já chci k mámě, hned!
4: Všechno, tůka, čeno, jsi zraněná!
5: Je to jen škrábnutí, budu v pohodě. Ustřelil mi pírku na vocasu. Vedle, ty blázne!
1: Au! Co to bylo? Co to bylo?
0: Ríšo, jsi v pohodě? Proč sebou tak házíš?
1: Co? Kde to jsem?
5: Čáp to koupil! Myslivec otrefil!
1: Ztrácím výšku! Vejdej!
4: Rozpuštění letky, opakuji, rozpuštění letky, alarm! Opusťte formaci!
1: Au! Volí to jako čert!
5: Rychle pryč! Leďte! Zrase dva kilaky u jezírka.
4: Jasan, hodně štěstí všem! Over!
0: Přece nás tady nenecháte, kachny! Pomozte nám!
5: Promiňte, máme své rozkazy.
0: Všichni na jich!
4: Do Maďarska!
0: Jsme sami. Oni nás tu nechali. Nechali nás tu. Bolí tě to, Ríšu?
1: Neboj.
0: Richarde! Klouže to! Richarde! Klouže to! Šápe! Já se neudržím!
1: To zvládneme! Nedívej se dolů!
0: Drž mě!
1: Nemůžu! Promiň!
0: Drž mě! Já nechci padnout! Já chci domů k rodičům! Do Austrálie!
1: Já tě tam donesu! Petro, podívej se na mě! Já tě tvým rodičům donesu! Slibuju!
0: Klouže to, Richarde! Drž mě, prosím! Drž mě! Richarde! Tohle není dobrý. Vždyť já mám křídla! No, ty mě ještě neunesou. Co budu dělat? Proč nemám padák? Anděličku, můj strážničku, opatruj mou ptačí dušičku. Opatruj včera, zítra, dneska. Ať nedopadnu jako schnělá švestka.
5: Podívej, tam se něco mrská. Popluj tam. Slyšíš? No zaber.
7: Jo, teď už pádluju.
5: Co je to?
7: Jak to mám asi vědět? Kapr?
5: Ještě trošku vlevo. Popluj. Bacha, neuhoď to veslem.
7: Jo, jasně.
8: No, pojď sem. Ty jsi vypadnul z hnízda.
0: Já jsem se zrovna narodila a...
9: Vy jste moje maminka?
8: Bože, to je roztomilý ptáček.
0: Čáp mě nesl mým rodičům do Austrálie, ale postřelil ho myslivec. Víte, kde je Austrálie? Dovezete mě tam, prosím. Je to otázka života a smrti.
8: Ten je tak rozkošný. Necháme si ho.
7: V žádném případě. Ještě něco chytne. Teď máme psa.
0: Já k vám ale stejně nechci. Chci domů, k našim.
8: Podívej, jak to stvoření hezky štěbetá.
9: Já neštěbetám. Jovis, přestaňte mě tak mačkat.
8: No, já tě mám taky ráda, kuřátko.
9: Vy mi nerozumíte. Au, hej, vy neslyšíte, co vám říkám?
7: Hele, dopadluju k molu. Vrátíme člun a zavoláme veterináře. Nebo si s tím ptákem nějak poradí ten chlápek z půjčovny lodiček.
5: Neboj. Já tě nikomu nedám, ptáči.
10: Ladíš mi ke kamelce? Víš, že mi ladí?
7: Ano, drahá, nádherný doplněk.
9: Halo, zajímá tady někoho můj názor?
8: No tak, dej mamince pusu, dej mi pusu.
9: Ty nejsi moje maminka, Tomáš.
8: Oh.
7: Co je?
8: Ten hloupý pták mě dobnul do rtu. Au! Jestli tam budu mít škrábanec, tak to nepřežiju. Večer jdu na ten banket. Vyhoď to zvíře pryč. Vyhoď ho. Musím si zkontrolovat make-up.
9: Utop ho. Nic jinýho si ani nezaslouží.
7: Vždyť už jsme skoro na břehu. Vypustím ho na trávu a bude.
8: Doufám, že ho přijede nějaké auto.
4: Už se vracíte. Máte ještě 15 minut.
8: Já už to nebudu ani vteřinu. Na té vaší lodi mě napadl divoký pták.
4: Vážně?
8: Ano. Chceme vrátit peníze.
7: Ale není to tak strašné.
4: Počkejte, přivážu vás.
8: Jste nejhorší půjčovna lodiček.
7: Počkej, já ti tady...
8: Na světě.
7: Op.
8: Budu si stěžovat.
11: Co blbnete, co se tak strašně stalo?
7: O nic nejde.
8: Tady ta bestie mi chtěla vyrvat maso z obličeje.
11: Jaká bestie?
8: Tady ten, ta hnusná havěť. Kde je? Ty tady byl? Ty jsi ho někam schoval?
7: Prosím tě, přestaň. Nevím, kam zmizel.
8: Ale ten red mi celkem hezky nabobtnal. To je zajímavý. Vypadá to dobře. Aspoň ušetřím za botox.
11: No, vidíte, to mám radost.
8: Stejně vás nahlásím na inspekci.
11: A počkejte. Podívejte se, takže jste to vy. Já vám půjčím ještě jednu loďku, úplně zdarma. Co říkáte? Zdarma, jakou chcete? Šlapadlo? Já tady mám šlapadlo ve tvaru morské pany, nebo UFO, nebo ve tvaru Formule 1, poníka ve tvaru mobilního telefonu, veleryby.
9: To jsem v pěkné kaši. Uklidni se, Petro, uklidni se. Dýchej. V tuto chvíli po tobě už určitě pátrá Čapí hlídka. Všechno dobře dopadne, uvidíš. Ber to jako malé dobrodružství, ano? Je s tebe trosečník, no, hurá. Naučíš se, jak rozdělat oheň, jak ulovit jídlo. Není špatné s těmito vědomostmi vstoupit do života. To zvládnu, jo. Jsem orel, král ptactva a nic mě nepřekvapí. Já se ničeho nebojím. Jsem orlice Černá Petra a ničeho se nebojím. Je to všem jasné? Ničeho se...
12: Ahoj, prcku.
13: Vítej v mém revíru. Mňau.
9: Pust mě. Co po mně chceš?
13: Dnes jsem ještě nesnídal. Máš nějaké poslední přání?
9: Bože, přeju si, aby toho holepáchnoucího kocoura i hned klepla pepka.
13: Co si to dovoluješ, ty skrčku?
9: Nejsem žádný skrček, au, jsem orel.
13: Tvou křupavou kůžičku si vychutná.
9: Nebo přinejmenším vrána, krá?
13: Moc hezké, skrčku. Miláčku! Podívej, jakého vrabčáka jsem nám ulovil.
9: Pane kocoure, odpustíte, ale vaše drápy mě krape dořežou. Mňau.
14: Znamení tě. Nejdřív mu vyškubej všechno peří. Potřebuju novou prachovku.
9: To ne.
13: Ale ano.
14: Pak si ho ugrilujem a zbytek hodíme kočka.
9: Odpustte, ale vždyť vy sami jste kočky.
14: No právě.
9: To se povedlo, to velice vtipné.
15: Proboha, to je obrovský psisko.
9: Co? Pes? Kde?
15: Přece tam. Obrovský pes s ostrými zuby.
13: Kde? Nic nevidím.
9: No tam. Otočte se pořádně, nebo vás sežereme.
13: Kde seš?
8: Zmiz.
9: Škrábněte ho, nebo vás pokouše. Musíte mě pustit. Nebojte se, neuteču. Sama se chci stát prachovkou.
13: Tohle je naše území.
9: Padej, psi tady nechcen. Pomoc. Chtějí mě ugrilovat. Chtějí mě sežrat. Já už nemůžu. Dobrý den. Vy mě nesníte, že ne?
16: A ty seš co?
9: Orel.
16: Na to seš moc černá.
9: Černá je teď v módě a nejsou na ní vidět fleky od kaše. Což mi připomíná, že jsem ještě nikdy žádnou neochutnala. Víte, jsem na světě docela krátce.
16: A ty si čí?
9: To jsem nevěděla, že jsem čí. Vypadla jsem Čápovi ze zobáku. Mám hlad, no. Nevíte, co jedí orlové jako já?
16: To vím já. Vypadám snad, že my bobři milujeme přírodovědné seriály. My bobři milujeme kůru ze stromu.
9: Můžu taky ochutnat.
16: Hele, holčičko, tohle na mě neskoušej, ano? Najdi si svůj vlastní strom. Tenhle ten je můj. A tamten taky. Všechny jsou moje. A vůbec neruš. Nevidíš, že zrovna dělám něco hrozně moc důležitýho?
2: A teď nic neděláte?
16: A ty jsi nějaká moc chytrá. To je ta dnešní výchova. Te tvoje máma nic nenaučila?
2: Já nemám maminku. Nemáte nějakou maminku navíc?
16: Sylvie! Tady mladá se ptá, jestli nechceme do rodiny jeden hladovej krk navíc.
17: Kde je to, mami? Mami, kde bude vece?
18: Mami, pomůžeš mi s úkolem z prvouky.
17: Mami, vám je vzáli byťku.
18: Mami, já nevím, kde mám pastelky.
19: Tiše, děcka, tiše. Ty hledáš mámu?
2: Ano, prosím.
19: Podívejte na to stvoření, které by se chtělo stát bobrem.
2: Dobrý den, jmenuji se Petra a nechci se stát bobrem. Jsem orel a spadla jsem k vám z nebe, ale...
19: Jseš černá a divná.
2: To vadí.
19: Plavat umíš?
2: Zatím jsem zkoušela jenom topení. Není to moc příjemný, to vám řeknu.
19: Tak neotravuj. Nevidíš, že mám svých starostí dost?
12: Mami, teď ta věc nemá přední zuby.
20: Ani srst. Vypadá jako bambule z čapice, černá a divná.
18: Můžem si s ní zahrát přehazovačku, prosím.
12: Prosím, mami.
19: Nehučte tak. Bolí mě z vás hlava. No dobře, dobře, běžte, ale neplavte daleko od břehu. A do západu slunkáč se zpátky.
20: Jasně,
18: ano, mami.
12: Tak pojď, Petro, naučíme ti jednu moc fajn hru. No vydá, tak chcete umíš plavat. Jde ti to moc hezky.
2: Je, dík. Tak jaká jsou pravidla té vaší přehazovačky? Co mám dělat?
20: Musíš se schoulit co do nejmenšího klubíčka.
2: Aha.
18: Takhle? Ne, ještě víc. Abys byla ještě malinkatá, jako klubíčko. No ještě trošku, ještě.
12: No vidíš, to je ono.
2: A co jsem za hráče? Obrana nebo útok?
20: Ty budeš balón, Petro. Hop!
18: Au! Přihráň, tady!
2: Jau!
16: Tomáš, pojď!
2: Jau, to bolí!
16: Tak pojď, ale!
2: Já přeci nejsem tady. Míč.
18: No dej si, to bolí!
16: Pojď!
2: Co jsem vám udělala?
12: Ty se do toho nepleť, to je mezi mnou a bráchou.
20: Přesně tak. A jak říkám, že ten míč patří mně?
19: Opatrně, vždyť mě roztrhnete.
18: Kluci, nehádejte se. Tak já vám ten míček zubama rozříznu na dvě půlky a bude, jo?
2: Cože, to se mi vůbec nelíbí.
12: No tak jo, rozřeš ho.
20: Souhlasím.
2: Zbláznili jste se, vy pitomečci.
12: Petra má pravdu, děkujem za upozornění. Uvědomujete si vůbec, bráchové, co jsme téměř provedli? Musíš nás omluvit, Petro. My bobři jsme tak trošku pomalejší.
2: Dobrý.
12: Rozřešme tě radši na tři části, ať se podělíme všichni. Tak, kousej, do toho!
2: Ne, to ne. Pomoc!
18: Racek, bacha, Racek!
12: Co tady chce? Padej, Racku! Kša! Chňapl Petru, hej, to je náš míček, co si to dovoluješ? Okamžitě se vrať, ty drzý Racku, a vyndej ho ze svých pařátů.
21: Ahoj, malička.
2: To bylo ochlup. Děkuju, že jste mě zachránila, paní Racková. Juh, to je ale výška. Hlavně mě neupusťte. Kam to vlastně letíme? Potřebovala bych do Austrálie. Máte to cestou?
21: Samozřejmě. Jenom se stavíme do hnízda s mými dětičkami.
2: Je, to je rozkošné.
21: Mí mrňousové si na tobě určitě pošmáknou. Trhané kuřecí maso je lahůdka.
2: Paní Radková, vy mě chcete nechat sežrat svýma radčatama?
21: Neber si to osobně. Říká se tomu potravinový řetězec. Silnější od jak živa požírají slabší.
2: Ale já nejsem slabá, jsem orel.
21: To určitě, černý a divný orel. Z mých pařátů se nevysmekneš, malička.
2: Máte ty nesmírně silné a pevné pařáty lechtivé? Lechty.
22: Nebo tě neudržím.
2: Tak už mě pusťte. Fuj, do čeho jsem to? Bláto. To je smůla.

Nesel svítky, mě do stánku, nabízím limonády, marinovou, citronovou, pomerančovou, multivitamínovou, višňovou, dortovou, cukrovovatovou, brokolicovou.

0: návštěvníci našeho vodního rekreačního areálu. Připomínáme, že ještě pořád máte možnost příjemnit si dovolenou zapůjčením lodičky. V naší nabídce plavidel naleznete tradiční prabičky s vesly, čluny s motorem, pohodlná šlapadla nejrůznějších velikostí a tvarů. A také naší oblíbenou šlapací labuť. Omlouvám se, šlapací labuť je momentálně obsazená. Právě vyplula na jezero. Konec hlášení.
1: Tak krásná. Tak obrovská a vznešená labuť. Zní to tak majestátně. Labuť, labuť. To je ono. Žádný orel ani vrána. Já jsem labuť.
2: Mami! Mami, tady jsem! Tady! Počkej na mě!
3: Ježiši Kriste, to se mi snad jenom zdá. Ten strašný pták je tady zas.
4: To není možné, to není on.
3: Je to on. Pamatuju si ten jeho vražedný zobák. Určitě roznáší ptačí chřipku nebo holubý mor. Pronásleduje nás. Pronásleduje! Šlapej rychlejc.
4: Jo, pořád.
3: Jsem ti říkala, že si už to šlapadlo půjčovat nemáme. Měli jsme jít domů. Ša, ša. On se nebojí.
1: Paní labuť, jste tak nádherná. Stanete se mojí maminkou, prosím. Haló, paní labuť?
3: Ten pták si myslí, že naše lodička je opravdová labuť. Postav se a dělej strašáka.
4: Co?
3: Dělej strašáka, toho zažené.
4: Ale to je trapný.
3: Postav se, říkám.
4: Bu. Jdi pryč, ty malý ptáku, jdi pryč.
3: Zmiz! Už!
4: Bacha,
3: už,
4: opatrně, už. Nebo se převrátíme. Nehejbej se, je to vratky. Pozor, my se převrátíme.
3: Pomoc! Ten hlupý pták mi zničil účes!
1: Paní labuť, vy jste jediná bytost na světě, která na mě není zlá. Vy si nemyslíte, že jsem černá a divná. Vy prostě musíte být mojí maminkou.
4: Plav dobře, rychle.
3: Neumím plavat. Pomoc! Pomoc!
4: Pomoc! Jsme tady! Tady! Vydrž, miláčku. Vydrž. Jede pro nás motorový člun. Zachrání nás.
3: Jestli to přežiju, musím i hned na manikúru. Zlomil se mi nehet.
4: Všechno bude v pohodě. Miláčku.
5: Lidi, co tady blbnete? Vy tě tady vody po kolena. A jak se mohli z té labutě vypadnout?
4: Aha.
3: To všechno ten příšerný pták.
5: Jaký pták? Pojďte, pomůžu vám.
3: Sajte na mě, tady ten. Zavolejte odchytovou službu, ať ho okamžitě utratí.
5: A teď je to ještě mládě.
4: A docela roztomilý mládě.
3: Já snad špatně slyším.
4: Odpust, miláčku, nechal jsem se unést. Okamžitě zavolejte odchytovou službu, je to nebezpečná bestie.
5: A teď vypadá celkem neškodně. Koukejte, zdá se, že se jí líbí to šlapadlo. To je zajímavý. Nebo já si snad myslíš, že to je jí máma.
3: Podejte mi pušku, já toho ptáka zastřelím sama.
5: Jistě, jistě, paníko, jistě, všecko bude. Ale nejdřív zavolám do telky. Tohle černý kuře by mohlo našemu středisku udělat ještě dobrou reklamu.
6: Mládě labutě černé původem z Austrálie před 5 dny vzbudilo pozornost.
7: Neuvěřitelný pohled se naskytl rekreantům Nechranické přehrady, které už přes týden udivuje černá labuť Petra. Petra si evidentně oblíbila obří plastové šlapadlo ve tvaru své bílé příbuzné. Přijala ji jako vlastní matku.
8: Ten příběh labutě černé
3: mělo takhle dlouhý zobák a když mě to napadlo, musela jsem použít karate. chodím i na power jogu a na pilates kvůli postavě. I když to moc potřebuju.
7: Ano, mládě, labuť je černé.
3: Říkáte, že to kůře je labuť. Točíte ještě? Chtěla bych touto cestou.
9: Takže nazdárek. Hele, po co že neuhodnete, kde právě stojí? Tady jsem se
10: dámy a pánové, dočkali jste se. Naším dalším hostem je zoolog, ekolog a hned poslední je majitel cirkusu. My děkujeme za potlesk, to je váš potlesk, protože
5: já miluji zvířata.
10: Ne, to je naprostá bomba, dámy a pánové, ale co musíte 100% slyšet, to je příběh. Vy budete vidět...
5: Černá Petra.
10: Černá Petra, berete mi to z úst.
5: Černá Petra, to je malinké ptáčátko, je u nás, je v cirku a bude mít vystoupení, pane Cibulko, bude stomnat vyznání Černé Petry.
10: Dámy a pánové, tohle je největší milovník zvířat, kterého znám. Potlesk.
9: Au, kam mě to táhnete? Co jsem udělala?
11: Zavři zobák, huso.
9: Já jsem přece labuť, černá labuť. Opravdu mě musíte táhnout na tom vodíku.
11: Říkám ti, zavři zobák. Tohle je odteď tvůj nový domov. Cirkus. Zde jsou růžoví pudlové, tady jsou klauni. Natrénujte si to žonglování pořádně! Minule vám upad jeden míček! Jsem tady snad jediný profesionál!
12: Omlouvám se, šéfe, už se to nestane.
11: To doufám. Dávám ti pokutu 5000. Stanu ti to z výplaty.
12: Ale to přece nesmíte.
11: Co jsi to řekl?
12: Nic, šéfe, promiňte, je to moje chyba.
9: A kde je moje mamka? Kde je moje šlapadlo? No.
11: Tady jsou žirafy.
9: Fíha.
11: Slon.
9: Dobrý den.
11: Hadí žena.
9: Jejda, nebolí vás to?
13: Černá.
11: Velbloudi.
9: Jo,
13: kdo je to prádlo? On nevydrží.
11: A tady šablozubý tykr. Zoubek. Budete sousedí, poněvadž tohle je tvoje klec.
9: Ale...
11: Padej dovnitř.
9: Fuj. To je teda pěkně hnusný.
11: Jo, abych nezapomněl. Tohle je můj nejlepší pomocník, který mě ještě nikdy nesklamal. Bič. Chceš vidět, jak funguje?
14: Radím ti dobře, radši ho poslechni. Rány bičem nejsou pro mláďata moc zdravé. Schovej se do své klece, není to až tak zlé. Jsme sousedi.
11: Tak bude to!
9: Dobře, už jdu. Hlavně se uklidněte, šéfe, jo?
11: Buď tichá, huso.
9: Labuť, jsem labuť.
11: Tady žrádlo. Zítra máš vystoupení. Jsem na tebe moc zvědavej. Doufám, že když jsem tě zachránil z toho jezera, předvedeš něco speciálního. Jinak tě utopím jako kotě. Černá a divná labuť. To jsem ještě nezažil.
15: Co je to tady? Do práce! Všichni!
9: Ty brďo, to tady máte běžně.
14: Zvykneš si. Prvních 7 let je nejhorší, ale pak ti dojde, že se to nezmění a zvykneš si. Já jsem Zoubek.
9: Petra, těší mě. Ty jizvy na obličeji, to ti udělal...
14: Jasně, šéf, tím svým bičem. Ale zasloužil jsem si to, bál jsem se skočit přes hořící obruč. Musím ho ve všem poslouchat, je to tak nejlepší. Je to prima chlápek.
9: Prima chlápek? Co to povídáš? Musíme odsud zmizet, tohle přece není život.
14: Odsud se dostanem jedině jako mrtvolky. Věř mi, zvykneš si. Prosím, ty to nebudeš jíst?
9: Ne, v žádném případě, zvedá se mi z toho žaludek. No. Ty to snad chceš?
14: Nevadí ti to? Mám děsnej hlad.
9: Jasně, tu máš. Dobrou chuť.
14: Šéf mi zrušil všechny večerze, protože jsem neuzvedl pyramidu z velbloudu. Z velbloudu. To víš, už nejsem nejmladší. Takže... Ty seš černá labuť, jo?
9: No.
14: Nikdy jsem neviděl černou labuť. Fandím ti.
9: Dík.
14: Ne, radši už spí. Zítra je představení a jestli nebudeš dobrá, šéf se bude zlobit. Věř mi, nechceš, aby se šéf zlobil. Dobrou.
9: Dobrou.
1: Mami, co se mi to stalo?

0: Rusunový přírůstek v našem nejvíc perfektně nejlepším cirkusu. Dámy a pánové, přivítejte prosím legendární Černou Petru až z daleké Austrálie. Dámy a pánové, pohlédněte na Petru, osmý div světa. Přivítejte taky její neméně známou plastikovou kamarádku Šlapadlo ve tvaru labutě.
1: Tady je lidí. Halo? Já nic nevidím. To světlo mě moc ozařuje.
2: Zakrákej, ty černá huso!
0: A nyní uvidíte Petřin zpět. Úžasný, magnificentní taneček kolem umělohmotné lampě. Aplaus pro vyznání lásky Černé Petry!
1: Co to říká? Co mám dělat? Maminko, kam jsme se to dostali?
0: Aplaus pro vyznání lásky Černé Petry!
3: Tancuj, tancuj, ty hloupej ptáku!
4: Co bude?
0: Všechno je v nejlepším pořádku, dámy a pánové. Petra je z vás zřejmě kropitek nervózní. Je to pořád přece jenom mládě.
3: Jestli okamžitě nezačneš tancovat, zůstaneš měsíc bez večeře. Tak dělej!
0: Všechno je v nejlepší pořádku, dámy a pánové. Pár ran bicem to spraví.
1: Přestaň. Maminko, prosím, pomoz.
5: Černá Petra je podvodnice. Je to podvod.
4: Klamali jste nás. Chceme vrátit vstupné.
5: Vraťte nám peníze. No.
3: Tak ty mě chceš zničit, ty malá zrůdo. Tu máš. Tu máš.
1: Nechte mě, ne.
3: Ty jsi mě kousla? Ty jsi mě opravdu kousla? Za tohle zaplatíš, labutinko.
0: Ta zrůda na mě zautočila. Všichni jste to viděli.
3: Zadupu tě do země.
1: Nepřibližujte se. Nepřibližujte se ke mně.
0: Dámy a pánové, změna programu. Právě máte výjimečnou a jedinečnou šanci spatřit, jak Černou Petru sežere náš hladový šavlozubý tygr Soubek. Chcete to vidět? Dám se, jestli to chcete vidět! Neslyším vás! Chcete vidět krev? Já dám své asistenty, aby šavlozubého tygra urychleně přivedli!
3: Tak co? Kdo je lepší teď? Peťulko?
6: Pomalu, pomalu, klídek, Zoubku, klídek, jo? Tady máte šéfe, buďte opatrnej, je pěkně naštvaný, má hlad.
3: Nerad mi, co mám dělat, ty hlupáku, a zmys. Zoubku, podej si, chci slyšet, jak ji roztrčíš kosti. Do toho, zapij!
1: Ahoj, Zoubku, to jsem já, Petra. Opravdu mě sežereš.
7: Nemůžu si pomoct, mám obrovský hlad. Co se to tady u všech tesáků děje?
3: No tak, Zoubku, otevři klamu a rozkousej ji.
1: Rozčilila jsem ho.
3: Okamžitě splň, co jsem ti rozkázal, teďka!
1: Zoubku, pojď, utečeme. Utečeme teď hned.
7: Ale co představení a co cirkus? Mám tady útulnou klíčku.
1: No právě, ty ale musíš žít v divočině. Musíš být svobodný. Svobodný! Uteč se mnou do Austrálie.
7: Já nevím, už jsem si to zvykl. Není to tak zlé. Třeba mi časem dá suchou rýži.
3: Tak ty taky odmítáš poslouchat, Zoubku? Tohle tě naučí. Myslím, že najdu všechny tvé příbuzné a vyhubím je jako tři. Rozluč se se světem.
7: Tak, tohle si ke mně nedovoluj, ty tyrané!
6: Petro, naskoč do šlapadla, roztlačím tě rychle.
0: Kam běžíte? Odsud se živí nedostanete.
6: Sedíš? Má to kolečka?
1: Jo, myslím, že jo.
6: Tak se drž. Raz, dva, tři. Jak se to ovládá? Kde je volán?
1: Pozor, Sloup. Sloup! Doleva, doleva, doleva! Sloup!
4: podívej se, ten sloup zřítí se!
8: Zachraň se, kdo běžeš!
1: Dvě křídla, dvě nohy, jeden zobák. To bylo ofus. My to přežili, Zoubku. Zoubku?
7: Budu v pohodě, Peti. Vůbec to nebolí. Nebolí to.
1: Proboha, Zoubku, to je tlapa. Jen na patrť.
7: Celé šapito za chvíli zhroučí. Uteče.
1: Ne.
7: Uteč, Petru. Ne. Nasedni do šlapadla a jeď.
1: Ne.
7: Nechej mě tady.
1: Ne. To nemůžu, Zoubku.
7: Musíš. Petro, musíš. Petro, já chci domů. K mámině.
1: Zoubku.
7: Roztlačím tě. Sedíš?
1: Sedím.
7: Tak sedrž. Raz, dva. No,
1: počkej, počkej, Zoubku. Děkuju ti.
7: Tři. A pozdravuj v Austrálii.

0: Tak. A zůstali jsme sami. Ty a já. Proč nic neříkáš? Tak řekni něco. Já vím, že jsi jen kus plastu, ale nemůžeš se jednou, jedinkrát v životě přemoct a říct, že všechno bude dobré. Já už nechci být sama. Nechci. Mám toho dost. Mám přece taky právo na šťastné dětství. Chtěla bych alespoň jednou pocítit pohlazení. Jaké to je, když tě máma obejme? Nemůžeš zvednout to své plastové křídlo a přitulit mě? Řekni, že všechno bude dobré. Řekni to. Prosím. Maminko, kdo mě bude chtít? Maminko, proč tě nesmím mít? Maminko, Austrálie. Maminko, kde ta země je?
1: Všechno bude dobré, Petro.
0: Cože? Tohle se mi zdá?
1: Tohle není sen.
0: Takže ty přece jenom mluvíš, i když jsi jen šlapadlo.
2: Dostal jsem tě, to jsem mluvil já. Akorát jsem chtěl znít dramaticky, tak jsem popotahoval písmenka.
0: Richarde.
2: No jasně, že jsem to já.
0: Richarde, ty čápe jedna stará, ty žiješ. Kde se tu bereš? Co to postřelené křídlo?
2: Už se to hojí, ale lítat ještě pořád nemůžu. Mám v něm díru, víš?
0: Jo, byla jsem při tom.
2: Četl jsem o tobě v novinách. Černá Petra a její umělohmotná labuť. Slyšel jsem, že jsi skončila v cirkuse, tak jsem se přišel podívat.
0: Lidi jsou fakt blázni. Jsou ještě divnější než já.
2: To mi povídej. Tak co? Jaký máš plán?
0: Plán? Myslela jsem, že ty máš nějaký plán.
2: Já jsem jenom čáp. Čápy nemývají plány. Prostě lítáme tam a zpět a roznášíme mimina.
0: Já chci být taky něčí mimino. Chci mámu, chci, aby mě k sobě přitulila a drbala pod zobákem. Chci do Austrálie a místo toho trčím tady, na poli, u Chomutova. Ach jo.
2: Nepláč. Nepláč. Nebo budu taky. Petro, není to tak zlé.
0: Jo, není. Toto jako může být ještě horší.
2: Nevím, tak kdyby třeba pršelo.
0: Bezva. Radši už nic neříkej, jo?
3: Černá Petro, co si to dovoluješ? Stvůro, co jsi to provedla s mým cirkusem?
0: O, ne, ještě tohle.
3: Taková zrada, počkej, až tě dostanu do rukou.
2: Co je to za chlápka?
0: To radši nechtěj vědět.
2: Vypadá to, že jsme v děsném maléru.
3: Co teď budu dělat bez cirkusu?
0: Celý můj život je děsnej malér. Všechno jsem spackala, všechno. Richarde, je se mnou konec.
3: Za tohle mi zaplatíš. Zničila jsi mě. Zničila. A teď zničím já tebe.
2: Já se asi bojím. Co budeme dělat? Co budeme dělat?
0: Odleď, odleď aspoň ty.
2: Nenechám tě tady, jsme přece kamarádi. Poletíme spolu.
0: A co tvoje křídlo?
2: A neunesu tě, hrozně si vyrostla, bolí to. To je konec.
0: Promiň mi to, promiň, že jsem tě do toho zatáhla. Je mi smutno, že se nikdy nepotkám se svou maminkou. Co to bylo?
2: Kriste pane, já se lekl. Jseš celá?
0: Já nevím.
2: Do tvého labutího šlapadla uhodil blesk. Viděla jsi to taky?
3: Už mi neutečete, ubičuju vás k smrti.
2: Co se to děje?
0: To šlapadlo ožívá.
2: Zázrak.
0: Žije.
2: To je zázrak. Ten blesk ho probudil.
0: Šlapadelko, labuťko, roztáhni ty křídla.
2: Počkej, ty chceš utéct na tomhle?
0: Máš lepší nápad.
2: Každý nápad je lepší než tenhle nápad.
3: Je dva, smrádi. Nikam vás nepustím.
0: Labuťko, zachraň nás a leď.
2: Funguje to. Funguje.
0: Jo.
2: Poslouchá tě. Nasedej. Petro, rychle, nasedej.
3: Co to děláte? Stůjte, slyšíte, stůjte.
2: Zletni. Tak leď.
0: My letíme.
3: vraťte! Koupil jsem si vás!
4: To víš, že jo? Pošli mi účet, blbečku!
2: Koukej, jdou po něm zvířata z cirkusu!
3: Už ani krok! Kde má být? Zatracit! Kde ho má? Kde?
4: Ten si pár týdnů nesedne!
2: Jo, jsi svobodná, Petro, můžeš si dělat, co chceš, cokoliv. A tahle obří plastová labuť ti splní, co ti na očích uvidí. Budeš slavná, to je přece bezva. Jsi šťastná? Petro? Co je? Co se děje?
0: Já to takhle nechci. Nepotřebuji slávu a bohatství, abych byla šťastná.
4: Nepotřebuju umělou, neživou mámu. Plastová mi nestačí. Potřebuju opravdickou. Potřebuju opravdickou mámu z masa a kostí. A potřebuju lásku. Lásku. Víš, co to je, Richarde?
2: No, jasně. To je jako žužu. Barevné, vonavé. Nalepí se ti na zobák, ale tobě to nevadí. A užíváš si tu báječnou chuť. I když láska je ještě o krapet lepší než žužu, páč lásky se nikdy nepřejíš. No? A kam to vlastně letíme?
4: Do Austrálie. Ať nezmeškám své dětství.
2: Přes vody a přes pole, přes kopce a proti větru, nesem mámě batole, nesem mámě černou Petru.
4: Už tam budeme, Richarde?
2: Jasně, už nám schází jenom 3 593 km a 17 metrů. To je, co by kamenem dohodil. Yeah.

0: dobré.
1: Sme na míste. Zahajujú klesání. To je to jezero, tady jsem tě měl vysadit původně.
0: Mám strach. Co když mě máma nebude chtít? Co když už má za mě náhradu?
1: A nemel hlouposti, Petro.
0: Ale co když se jí nebudu líbit? Jsem přece divná a černá, všichni to říkají.
1: Holčičko, to už není můj problém. Já jen roznáším děcka po světě. Pozor, už to bude? Už to bude? Aha, no tak tomu říkám hladké přistání. Vystupovat! Co se děje?
0: Budeš mi chybět, Richarde.
1: Je. Nech toho. Vždyť se ani neznáme.
0: Ať se ti brzo zahojí křídlo. Ríšu, já se bojím. Bojím se, že jsem fakt jiná než ostatní.
1: To je přece na životě to nejlepší. Kdybychom byli všichni stejní, na světě by byla neskutečná nuda.
0: Děkuju.
1: Tak už běž. Běž. Běž, na tohle já nemám čas. Dnes musím ještě do Afriky odevzdat malé lvíče a na Antarktidu tuleně. A Petro, přeju ti hezký život. Užij si ho.
0: Provedu, kapitáne. Dobrý den, paní Labuť. Já jsem Petra. Černá Petra. Nejste náhodou moje máma? Petřičku, mami?
2: Pojď ke mně, ty ptáčku. Moc jsi mi chyběla. Bála jsem se o tebe. Tak jsem se bála.
0: A mami, líbím se ti? Nepřijdu ti ošklivá nebo divná?
2: Co to povídáš, čumáčku? Jsi to nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy viděla. Moje milovaná Petřičko.
0: Mami.
2: Kde jsi byla tak dlouho, lásku?
0: Jen jsem se tak poflakovala, znáš to.
2: Vítej doma, miláčku.
0: Mami, jsem tak ráda, že nejseš plastová.

0: Ahoj, kluci! Ahoj, Jani! Vítejte u mé tady u show nově pohádkové školky.
1: Ahoj, holky! Ahoj, kluci! Ahoj, u showne!
0: Víš, co bude super, Jani?
1: No já doufám, že úplně všechno.
0: Pozor, pozor! Jedna z těch super věcí bude, že až já budu dospělák, tak mi budou lidi, které ještě neznám, říkat pane Ušoune, no to bude super, já se těším, až budu dospělý. Škoda, že je to za tak dlouhou dobu až.
1: No, tak co kdybychom si dneska ve školce hráli na dospěláky?
0: Jo, no jasně, super.
1: Dobrý den, pane Ušoune, jdete do práce?
0: Dobrý den, paní Jani, já si jdu dělat, co chci, protože dospěláci si můžou dělat, co chtějí.
1: A to jste kde slyšel, pane Ušoune? Vždyť kdyby si každý dělal, co se mu zlíbí, tak by to tu vypadalo jako v Kocourkově. Dospěláci si taky nemůžou dělat jen, co chtějí.
0: Kocourkově? Myslíš, že by to tady u nás vypadalo jako ve městě koček? Už to vidím, všude rybí trhy, klubíčka a polštářky na spaní.
1: Ale ne, ne, Kocourkov není město, ve kterém bydlí kočky, Ušoune. To je město, ve kterém je prostě všechno špatně. Třeba tam visí na věži dvoje hodiny, aby se na ně mohli podívat dva lidi.
0: Cože? Vždyť dva lidi se můžou podívat na jedny hodiny? Nebo se na ně můžou podívat i tři lidi?
1: No přesně tak. No a právě Kocourkov je takové vymyšlené legrační město, kde je všechno úplně špatně.
0: Jo, no to už chápu. A protože máme o Kocourkově bezva písničku od Marka Ebena, tak si ji pustíme.
1: Tak jo.

0: zcela prostě pocourno.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já mám super bezva husto, kruto, přísný nápad.
2: Nepovídej!
1: Já mám nápad, že když ty chceš být dospělák, tak já budu malá a ty mě budeš vychovávat a budeš můj maminka.
2: Tak já budu radši tatínek.
1: Klidně, hlavně když se o mě budeš pěkně starat.
2: Tak Jani, já jdu na to. Ty nemáš uklizené hračky? Tak honem, honem si je uklid.
3: Ty jo, mně se nechce.
2: No tak Janičko, neodmluvej a šup, šup, šup, šup, šup.
3: Mně se nechce a já mám hlad.
2: No dobře, dobře, uklidíš si to potom. Teď si dáme svačinku.
1: Jú, a co bude k svačince?
2: Tady jsem ti nakrájel jablíčko.
3: Je, ale na plátky a já chtěla na měsíčky.
2: Ale no tak, no tak.
3: Je, a je tam šlupka, tu já nemám ráda, oloupej mi ji.
2: Dobře, dobře, no tak tady máš oloupané jablíčko bez šlupky.
3: Je, ale jsou tam jadýrka, fuj.
2: Jano, fuj se o jídle nikdy, nikdy neříká.
3: Tak ne, fuj, ale blé, jadýrka.
2: Blé se taky neříká. Teď už máš jablíčko, jak jsi chtěla, tak se neofrňuj a dlabej.
3: Je, to jablíčko já ale nebudu, mě nechutná. Já bych radši sušenku nebo čokoládu nebo...
2: Nevymýšlej si, nevymýšlej. Já už nevím, co s tebou.
3: Když já si chci vybrat něco sama.
2: No dobře, dobře, tak si vyber. A protože jsme v Ušounově pohádkové školce, nebudeš si vybírat z ledničky, ale z písničky.
1: Yeah.

0: si posloucháte o show novou pohádkovou školku a jak jsem si přál, já jsem dospělák, ale není to tady taková legrace, jak jsem si myslel. Hlavně kvůli tomu, že mě tady moje školko dítě Jana vůbec, ale vůbec neposlouchá. Pojď si uklidit ty hračky, Jano, že tě chytím a vyčistím ti uši, abys lépe slyšela.
1: Nechytíš, nechytíš.
0: No jednou slyší dobře, ale neuklízí.
1: Nechytíš, nechytíš.
0: Ale chytím, jo.
1: Nechytíš, au.
2: Já jsem upadla a bolí mě nožička.
0: Kdybys neutíkala, tak bys neupadla. Co to povídám? Vždyť já mluvím jako dospělák. Ne, že dospěláckým hlasem, ale to, co říkám, říkám jako dospělák. A to jsem si říkal, že nikdy říkat nebudu. No nic, pojď sem, pojď. Já ti to pofoukám.
2: Pořád bolí.
0: Tak já ti pofoukám ještě jednou tu nožičku a pustím tě k tomu pohádku.
2: Tak jo.
0: No vidíš.
3: Ušounova pohádka.
4: Žili byli v jednom domě tři babky. Ta první bydlela v prvním patře a jmenovala se...
5: Vomáčková.
4: Ano, Vomáčková. Ta druhá bydlela ve druhém patře a jmenovala se...
5: Kvasničková.
4: Kvasničková, já vím. No a ta třetí bydlela až nahoře, těsně pod střechou a jmenovala se, nenapovídat...
6: Zelí.
4: Vždyť říkám. Zelí?
6: Jo, zelí.
4: To není žádné jméno.
6: Ale já se taky jmenuji už kolik roků, milej zlatej.
4: No tak dobře. Jednou, myslím, že zrovna v pondělí, to šly babky nakupovat, pak šly v úterý na houby, takže ve středu se babky nudily. Koukali všechny tři, jak jejich ulicí projíždí tramvaj a jak lidi chodí tam a sem. Viděli, jak páničci a paničky venčí psy. Pak viděli děti s taškami, jak jdou do školy. Viděli pány v saku a kravatě, jak jdou do úřadu. A nakonec, skoro kolem poledne, viděli muzikanty s kytarami a saxofony a trumpetami a kdo ví s čím vším ještě, jak si to šinou pomalu ulicí a zívají. No a v tomto Vomáčkovou napadlo.
7: Babky, spíte?
6: Nespíme.
8: Jen se nudíme.
7: Já mám nápad.
6: A jaký?
7: Úžasný.
8: Tomu nevěřím.
7: A já jo. Jaký máš nápad, Vomáčková? Mám nápad, že založíme kapelu.
6: No ne.
7: No jo.
8: No jo.
7: Tak jo.
4: Jenže neměli doma žádné hudební nástroje.
6: Do prkínka, já tu nic nemám. Leda prkínko. Nebo pokličky.
5: Nebo mixer.
6: Vysavač.
8: Babky, to musí být muzika a ne randál.
7: Tak co navrhuješ?
8: Hele, Vomáčková, já ti hodím dolů nabíračku. Zkus, co to udělá.
6: Slyšeli jste to?
5: To byla krása.
8: To byl okap. Tak okap berem.
7: A co tohle? Co to bylo?
6: Čočka a rýže.
7: To berem taky.
6: One,

0: Habluj, umí, a dejte tam ještě jednu babky, jo!
1: A jak se do toho babky pustili, začali se zbíhat psy, pak se zvědavě přišouvali kočky a potom děti, nakonec se potom na se běhli i dospělí a všichni si pěkně podupávali do rytmu a usmívali se a jásali a tleskali. A tak babky hrály až do noci. Až už postupně odešli dospělí i s dětmi, pak psy a nakonec i kočky a babky pořád hrály, až zahoukala sova, babky se lekly a zalezli do postelí. Panečku, to se jim to spalo. Měli kapelu a byli z nich rázem hvězdy.
2: Holky a kluci,
3: posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě začíná polštářová bitva.
2: Ne, vždyť to všechno schodí.
3: Neschodím, hopla.
2: No, výborně, já to říkal, to mě tak štve, že jsem měl pravdu. To je tak těžký být dospělák.
3: Ale zase můžeš řídit auto a nemusíš chodit večer brzo spát.
2: To je sice pravda, ale já jsem z toho dospělákování tak unavený, že bych si klidně šel lehnout brzy.
3: A to já ne. Mně se chce ještě hrát a nejlíp celý den a celou noc. Pojď si hrát se mnou.
2: Já musím uklidit, co si tady rozbila. Tak chvilku vydrž.
3: Už si jdeš hrát?
2: Ještě to nemám.
3: Ale já už si chci hrát.
2: Tak si hraj chvíli sama.
3: Když mě to samotnou nebaví.
2: To je práce být dospělák. A to jsem si myslel, že to bude jako v té písničce od Pískomila.
3: To si poslechnu taky.

0: Proudem!
1: Za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
2: Holky a kluci, posloucháte pohádkovou školku, ve které jsem dospělák já. A Jana je malá, ale jenom zlobí a vůbec, ale vůbec mi nepomáhá.
3: Jak to? Pomáhám ti si hrát a taky jsem vybrala jídlo a taky jsem...
2: No taky si rozbila vázu, no. Přidělala jsi mi práci a neuklidila se z hračky.
3: Počkej, Ušonku, ty se zlobíš?
2: Trochu jo. Mohla bys mi s něčím pomoct. Určitě ostatní dospěláci mají teda hodnější děti než jsi ty.
3: Myslíš? Holky a kluci, co říkáte? Zlobíte někdy? A uklízíte se vždycky hračky? Kdo si je občas neuklidí?
2: Já? No, vlastně ne. Já jsem rozumný dospělák, který pořád uklízí.
3: Určitě. A kdo má rád jablka se šlupkou?
2: No, dobře, Jani. Každý si někdy trochu zazlobí a každý si trošku něco vymýšlí, ale... Přijde čas, kdy musí být i trošku hodný, aspoň trošku a aspoň trošku musí poslouchat.
3: Dobře, tak já budu hodná teď a zaspívám ti jednu krásnou lidovou písničku. A poslouchat budeš ty. Co ty na to, dospěláku Ušoune?
2: Jo, tak to se mi líbí. Bezva, jsem pro.
4: Ušounovo zpívání.

0: Jo, no tak já jdu pryč.
1: Ne, nikam nechoď, ušou, ne, to bylo jenom v písničce. Navíc, já bych potřebovala něco vědět. Já vůbec nevím, co to je krajáč.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Krajáč, jo? Tak to je takový velikánský hrnek. Jo, takže když bude Jana velká a bude z ní selka?
1: Počkat, to je manželka sedláka, která se s ním stará o statek, zvířátka a pole?
0: Jasně, jasně. Takže až bude z Jany selka, bude na všechny hodná a dá jim plný krajáč, tedy velikánský hrnek mléka?
1: No jo, ale podle písničky budu hodná jenom v první sloce a pak mě to přejde.
0: Hele, Jani, a nemohlo by tě to přejít už to jako, že jsi malá? Mě už to dospělákování ani nebaví.
1: Tak dobře, ušoune, zase to budu já, tvoje ani malá, ani velká Jana.
0: Jo, hurá, hurá, hurá. Jana je zpátky a já jsem zase normální strašidílko ušoun, rušoun.
1: Takže už nechceš být dospělá?
0: Chci, ale dneska už ne. Jsem z dospělákování tak unavený, že si jdu hned po školce zdřímnout.
1: Tak to můžeš klidně hned, protože naše dnešní pohádková školka končí.
0: Tak jo, jdu. Vy nám, holky a kluci, prosím, namalujte svého oblíbeného dospěláka.
1: Počkej, ušoune, ještě nespí, ještě se rozloučíme. Holky a kluci, váš oblíbený dospělák může být máma, táta, babička, děda.
0: No, dobře, tak už jsem zase vzhůru a doplním to, že by to mohl být třeba i strojvůdce, nebo pan doktor, nebo prostě, jak se vám, kamarádi, chce.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio. Oni už si s tím poradí.
0: Jo, přesně tak. A my pak někomu z vás za obrázek dospěláka pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a buďte hodní na své dospěláky. Oni to totiž vůbec nemají lehké.
0: To teda jo. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku o dospělácích, které máme rádi.

vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí podcast Žili byli.
1: Žila byla jednou umělkyně Maud Lewisová. Víte, co je skvělé na malování? Že se ho nemusíte nijak zvlášť učit a může vám pomáhat zvládat těžkosti. Stačí, když máte chuť tvořit. Stejně jako Maud Lewisová z kanadského Nového Skotska. Život se z ní od začátku moc nemazlil. Narodila se v roce 1903 s výraznými tělesnými vadami. Byla malá, měla křivá záda, zapadlou bradu a velké bolesti. Její stav se postupně horšil. Dnes se soudí, že trpěla revmatoidní artritidou, což je vážná nemoc napadající klouby i další orgány. Do školy chodila kratší dobu než ostatní děti, které se jí posmívaly kvůli tomu, jak vypadala. Její maminka si přivydělávala výrobou přáníček, pohlednic a dekoračních předmětů. Maud jí pomáhala. S rodiči žila až do dospělosti a když zemřeli, přestěhovala se k tetičce. Jednoho dne narazila na nástěnce v místním obchodu na inzerát jistého prodavače ryb Everetta Lewise. Hledal ženu, která by s ním žila nebo by se mu aspoň starala o domácnost. Everett pocházel z velmi chudých poměrů, dokonce tak moc, že do školy chodil jen jeden rok a údajně se nikdy nenaučil číst ani psát. Na jeho romantickou nabídku se ženy moc nehrnuly. Až na Maud, která se dostavila osobně. Domluvili se, že se vezmou a se stěhují. Je skoro neuvěřitelné, že se do Everettova domečku vešli. Vypadal spíš jako dřevěná zahradní kůlnička na nářadí. Měl jenom jednu místnost, která měřila asi 4x4 metry. Strop byl tak nízko, že prý musel pán domu při stání naklánět hlavu. Pod střechou byl strmými schůdky přístupný stísněný prostor sloužící ke spaní. V domku nebyla tekoucí voda ani elektrika. Na záchod se chodilo ven. Módina nemoc postupovala. Nakonec nemohla manželovi pomáhat ani s péčí o dům. Artritída jí prsty skřivila do zaťatých pěstiček, špatně se jí chodilo a nedokázala zvedat těžší věci. Rozhodla se však nezahálet. Vzpomněla si, jak s maminkou malovali vánoční přání a pohlednice na prodej a pustila se do toho znovu. S Everettem pak autem objížděli okolí. Ona stydlivě zůstávala ve voze, on zatím dům od domu nabízel ryby a barevné kartičky. Později Maud začala obrázky prodávat přímo z jejich domku, který měl příhodné umístění u rušné silnice. Postupem času s výrobou přáníček přestala a soustředila se na malování obrazů, které vynášely víc peněz. Ráda na nich zachycovala kočky, voly a jiná zvířata, každodenní všední život v okolí a květiny. Většinu toho kreslila z paměti nebo podle fantazie, protože nikam moc nechodila. Její styl byl neškolený, naivní a kouzelně veselý. Milovala zářivé barvy, které nemíchala a nanášela přímo z tuby. Malůvkami vyzdobila i skoro celý dům. Stěny, dveře nebo i kamna pokryla ptáčky, květinami nebo třeba motýly. Časem si jí všimli novináři a začali o ní psát. Lidé jí posílali dopisy s penězi a žádostmi o obrázky. Odborníci se dohadovali, zda je její tvorba umění a pokud ano, jaký styl. Navštívil ji i televizní štáb. Její věhlas rostl, ona však odmítala zvyšovat ceny svých děl. Stále je prodávala za pár dolarů. Sláva život manželů nezměnila, jen jim přinesla více práce. Maud si ale nestěžovala. Jak prohlásila v jednom rozhovoru, jsem tu spokojená. Na cestování stejně moc nejsem, dokud mám před sebou štětec, je to v pořádku. Když zemřela, začalo se o Everettovi povídat, že doma ukrývá spoustu peněz. Jednou se k němu vloupal lupič a při potyčce ho smrtelně zranil. V bance po něm zbylo přes 20 tisíc dolarů. Všude po pozemku se navíc našly poschovávané zavařovací sklenice nacpané penězi. Jejich pomalovaný domeček byl celý přesunut do výstavního sálu umělecké galerie v Novém Skotsku, kde si ho návštěvníci mohou prohlížet jako exponát. I přes nepřízeň osudu a bolavé tělo se křehká Maud nevzdala. Byla usměvavá, pracovitá a vytvářela krásné obrazy plné barev a fantazie. Dnes se díla této skromné lidové umělkyně prodávají za 10 000 dolarů a visí v galeriích. Historie hold dokazuje, že velikost se neměří podle metrů čtverečních.
0: Další díly podcastu Žili byli najdete na webu radiojunior.cz, v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: snad Území VOS?
1: Ano, je to Území VOS.
0: A jaké veliké?
1: Vosaď až posaď.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: majetkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Klub Rádia Junior.
1: Čau všichni, posloucháte Rádio Junior. Od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme pondělí 17. srpna. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás teď společně celý týden. Každý den bude lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten ale dorazí klasicky až v 7. Už teď ale pro vás startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady, no a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Ve vodárenské věži na Pražské Letné začal festival O ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Bretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci mohou poslouchat i v leže. Festival chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma. V Ostravě je 28. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbálovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne byl program na Masarykově náměstí, který zahájila cymbálová muzika a následoval průvod centrem města. Festival pokračuje až do 21. srpna. Vstup do státních galerií a muzeí bude každou první neděli v měsíci zdarma. Zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury. Volný vstup se bude týkat stálých expozic a poprvé ho budou moci lidé využít už 6. září. Akce bude platit ve více než 40 objektech různých institucí po celém Česku. Lidé se bez placení vstupenky dostanou třeba na expozice Pražské národní galerie ve Veletržním paláci, Brněnské moravské galerie v Umělecko-průmyslovém muzeu nebo do Technického muzea v Brně. Seznam všech institucí zveřejnilo Ministerstvo kultury na svém Facebooku. Dnes je oblačno až polojasno, odpoledne od západu až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky a někde dokonce i velmi silné. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 20 až 24 stupni, na jihu Moravě ale až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách

0: kde hledat mám.
1: Dnes máme pondělí 17. srpna, 229. den roku 2026. Svátek má dnes Petra. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, tedy skála, potažmo aramejského kefa se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. Všem Péťám přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozky? Třeba dva slavní američtí herci Robert De Niro a Sean Penn. Teď si dáme písničku Lala od Debbie, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Experimentální léčba zvířat se významně podílí na letošních rekordních výdajích za domácí mazlíčky. Jenom ve Spojených státech za ně lidé tento rok utratí přes 165 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 3,5 bilionu korun. Do rozvíjejícího se odvětví zvířecí dlouhověkosti se přitom masivně zapojí i vědci a biotechnologické startupy, tedy začínající firmy. Majitelé domácích mazlíčků si berou příklad z takzvaných biohackerů a rostoucího biznisu v oblasti wellness a štědře utrácí za experimentální léčbu. Věří, že jejich milovaným společníkům pomůže k lepšímu a delšímu životu. Zkouší třeba terapii červeným světlem, shromažďují doplňky stravy a zapisují svá zvířata do vědeckých studií, prováděných výzkumnými ústavy nebo právě zmíněnými startupy zaměřenými na dlouhověkost zvířat. Změnit to má oficiální věda. Organizace Dog Aging Project, tedy projekt stárnutí psů, proto nyní provádí rozsáhlou klinickou studii léku rapamycin na více než 500 psech. U lidí se tato látka využívá k prevenci, aby organismus neodmítl darovaný orgán pro transplantaci. Pak je tu třeba společnost Loyal Animal Health, která například testuje hned 3 nové přípravky vyvíjené přímo k prodloužení života psů a doufá, že první z nich uvede na trh už příští rok. Krok drží i firma Elanco, která loni do výzkumu zvířecí dlouhověkosti investovala stovky milionů dolarů a její výzkumníci se zaměřují mimo jiné na léčbu rakoviny či chronického onemocnění ledvin, což patří k nejčastějším příčinám úmrtí starších pejsků a koček. No tak třeba tu za pár let naši mazlíčci s námi budou daleko déle, což by bylo super, protože to je jediná nevýhoda mazlíčků, že nežijou ani zdaleka tak dlouho jako lidé a musíme se s nima mnohem dřív rozloučit, máme s nima ten čas omezený. Takže doufám, že se všem výzkumům bude dobře dařit.

sami. Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dnes si budeme ve vysílání povídat o Finsku. Finsko je země tisíců jezer, nekonečných lesů a jedinečné severské kultury. Mezi hlavní zajímavosti patří polární záře v Laponsku, miliony saun, úchvatná příroda s téměř 188 tisíci jezery a třeba moderní design v Helsinkách, což je hlavní město Finska. O tom všem si dnes budeme povídat a to proto, že se trochu připravíme na to, že za námi přijde v 7 hodin milovnice Finska, která bude vědět o Finsku určitě mnohem víc a my už budeme tak finsky nalazeni. Finsko je jedinečná destinace s úchvatnou krajinou, nekonečnými lesy, krásnou oblohou, ať už hledáte polární záři v ledové tundře, lyžujete za polární noci nebo se ponoříte do dřevěné sauny a potom skočíte do ledového jezera. Příroda a dobrodružství se spojují a vytváří zážitky. Od polonoci během skandinávského léta až po pádlování bludištěm vod finského jezerního kraje. Tahle arktická země láká cestovatele nekonečnými pozoruhodnými zážitky a mě by zajímalo, jestli i vás, někoho z vás, kdo právě teď poslouchá, láká návštěva Finska, nebo jestli jste tam už třeba byli a co jste tam zažili, případně, co byste chtěli ve Finsku vidět, pokud byste se tam mohli podívat. Zajímá mě všechno, napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

Holky a kluci, dneska si v klubu Rádia Junior povídáme o Finsku a já si myslím, že co by vás mohlo zaujmout na Finsku je zima. Ve Finsku asi zažijete tu nejpravější zimu, jakou si umíte představit, jako už jste třeba viděli jenom ve filmu. Navíc oslavit Vánoce v rodném městě Santa Clause ve finském Laponsku, kde zasněžené krajiny, blikající světla a útulné sruby vytváří zimní pohádkovou zemi, to musí být podle mě fakt zážitek i pro dospěláka, natož pro dítě. Seznámit se se Santou v jeho vesnici, vyjet si na saních tažených soby a zažít sváteční kouzlo polárního kruhu. To vše nabízí Finsko. Prosinec je hlavní sezónou, takže ubytování a aktivity musí člověk rezervovat dostatečně dopředu. Ale pokud se vám opravdu poštěstí a navštívíte vesnici Santa Clause, můžete poslat pohlednici přímo ze Santovy oficiální pošty. Zážitek taky musí být vyhřát se v proskleném iglu, hluboko v arktické divočině a spát pod oblohou rozářenou polární září. Jedinečný zážitek ve Finsku nabízí nepřerušovaný výhled na tuhle oslnivou světelnou show a to všechno vlastně z tepla vaší postele, protože když si pronajmete to prosklené iglu, tak v něm bydlíte jako v pokoji. Nejlepší doba na návštěvu, aby člověk mohl pozorovat, je od září do března. Přičemž nejlepší viditelnost je mezi prosincem a únorem, takže proto je to asi i ta hlavní sezóna návštěvy, pokud jedete za tímto účelem.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, bavíme se dneska o Finsku a víte, co mě by ve Finsku nejvíc lákalo, kdybych toho navštívila, tak vyzkoušet? Projet se psím spřežením, což je ve Finsku samozřejmě možné a vlastně dost normální. Můžete pocítit arktický vítr, když se necháte vést týmem energických husky psů a kloužete si po zamrzlém terénu Inari. Tenhle ikonický finský zážitek vás zavede hluboko do Laponska, kde ticho divočiny přeruší jenom pravidelný zvuk tlapek ve sněhu. S nekonečnými zamrzlými jezery, hustými borovými lesy a pastelově zbarvenou arktickou oblohou musí být jízda na saních tažených husky v Inari skvělý způsob, jak objevit zimní kouzlo Finska. Jízda na saních tažených husky se nejlépe hodí od prosince do dubna, protože je dostatek sněhu. Musíte si na to ale obléct teplé oblečení a taky si zakrýt obličej. Při vysokých rychlostech může být chlad větru opravdu extrémní. Je taky důležité vybrat si etickou společnost, která je transparentní ve svých postupech a zajišťuje dobré životní podmínky a řádné zacházení s husky a od ní si potom tenhle zážitek objednat. Tak to je něco, do čeho bych rozhodně šla já.

Holky a kluci, chci jenom připomenout, že se nám blíží první vzkazovna dnešního klubu. Budu hrát písničky podle vás na přání a taky vyřizovat vaše vzkazy. Můžete někomu přát k dnešním narozkám nebo k svátku, nebo ho pozdravit a potěšit. Budu se na vaše zprávy těšit, posílejte je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. No a nebo můžete i zavolat. Číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala první vzkazovna našeho dnešního odpoledne a první písnička na přání je Don't Be So Hard On Yourself a přeje si Amálka jen tak pro radost z dnešního dne. Tak si ji pojďme všichni společně poslechnout.

Druhou písničku na přání, kterou si dáme v téhle vzkazovně, bude písnička pro Léňu, která si přeje Running Back to You. Dáme si ji hned teď a vy ostatní, na které se nedostalo, můžete svoje přání a tipy na písničky psát už teď na vzkazovna@rozhlas.cz, protože nás bude čekat po 18. hodině ještě jedna vzkazovna, takže jestli to chcete mít zaručené, napište svoje přání už teď a jednoznačně se na něj dostane řada.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: A teď budeme mít krátkou reportáž o Kanadě. Máme totiž tento týden kanadský týden. My se společně tady v klubu zaměříme na Kanadu zítra, ale už teď si můžete poslechnout reportáž od Veroniky Lašákové. Ať se o Kanadě dozvíte něco víc, tak jdeme na to.
2: Medvědi, hokej a javorový sirup. Naše cesta pokračuje do Kanady, druhé největší země světa. Kanada je obrovská, ale velkou část jejího území tvoří divoké lesy, hory a jezera. Mimochodem, právě tady jich najdete nejvíc na celé planetě. Kanaďané jsou hrdí na svůj javorový list, který mají i na vlajce. A není divu, právě Kanada vyrábí většinu světového javorového sirupu. Místní si ho s chutí dávají na palačinky nebo lívance. Když se řekne Kanada, spoustě lidí se vybaví také lední hokej. Kluziště tu najdete skoro v každém městě a děti běžně hrají hokej na zamrzlých jezerech. Na severozápadě Kanady leží divoký Yukon, právě tam, kdy si během Zlaté horečky proudili tisíce dobrodruhů hledat své štěstí a drsnou zdejší přírodou se inspiroval i spisovatel Jack London, když napsal slavnou knihu Volání divočiny. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

Posloucháte Klub Rádia Junior, dnes si povídáme o Finsku. Ve Finsku by nejspíš nikdo neměl vynechat ani finské hlavní město Helsinki. Celá metropole se skládá vlastně ze čtyř měst. Helsinki, Espoo, Vantaa a maličké Kauniainen. Hranici mezi nimi ale prakticky nepoznáte. Celou metropoli obývá asi 1 milion obyvatel. Většina hlavních památek je v samotném centru. K povinné návštěvě zve senátní náměstí, krásná bílá helsinská katedrála. Pravé centrum Helsinek leží hned u přístavu a parku Esplanády, nejznámější promenády ve městě. Krásný je taky finský parlament, zbrusunový dům hudby, moderní koncertní dům Finlandia Talo a finská opera. Nedaleko je taky olympijský stadion, kde Emil Zátopek vyhrál 3 zlaté medaile. V Helsinkách jsou i skvělá muzea, třeba Národní muzeum, Muzeum moderního umění, Muzeum umění další, nebo Mannerheimovo muzeum, nebo třeba Skanzen. Všechny památky můžete objet na městských kolech a jejich používání je zdarma. No a kdo miluje hrady, nesmí vynechat nejstarší město v celém Finsku, město Turku. Až do 19. století bylo nejdůležitějším městem země. Nejpopulárnější atrakcí je tady hrad ze 13. století. Taky procházka po starém městě patří k turistickým povinnostem. Město je v pohybu zejména v létě, kdy ho oživí spousta kulturních akcí.

0: Junior. Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior, od mikrofonu vám pořád mává Eva. Máme přesně 18.00, znamená to, že společně začínáme druhou hodinku našeho vysílání. Povídáme si o Finsku, krom toho si ale taky pouštíme super hity, no a v další hodině nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování, no a prozradím, kdo za námi dorazí do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
1: Minutové zprávy.
0: Ve vodárenské věži na Pražské Letné začal festival O ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci mohou poslouchat i v leže. Festival chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma. V Ostravě je 28. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbálovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne byl program na Masarykově náměstí, zahájila ho cymbálová muzika a následoval průvod centrem města. Festival pokračuje až do 21. srpna. Vstup do státních galerií a muzeí bude každou první neděli v měsíci zdarma. Zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury. Volný vstup se bude týkat stálých expozic a poprvé ho budou moci lidé využít 6. září. Akce bude platit ve více než 40 objektech různých institucí po celém Česku. A seznam všech institucí, kterých se to týká, zveřejnilo ministerstvo kultury na svém Facebooku. Dnes je oblačno až polojasno, odpoledne od západu až zataženo, na většině území občasný déšť, přehánky, místy bouřky a někde dokonce i velmi silné. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 20 až 24 stupni, ale na jihu Moravy je až 30. V 1000 metrech na horách je pak kolem 15.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Chtěli byste vidět jezero, kterému se nepodobá žádné jiné na světě? Tak to je na čase vyrazit na výlet do Kanady. Jezeru se říká tečkované nebo také skvrnité. Proč? V určité části roku se na něm totiž vytvoří množství malých kruhových bazénků a z výšky vypadá jako plné teček. Je až s podivem, že jde opravdu o přírodní úkaz, protože při pohledu na soustavu bazénků si řeknete, že to musel vytvořit člověk. Jezero se nachází v Britské Kolumbii nedaleko turistické stezky vedoucí do údolí Okanagan. Původní obyvatelé, kanadští indiáni, nazývali jezero Klilluk a považovali ho za posvátné. A to nejen kvůli jeho výjimečnému vzhledu, ale také proto, že ho využívali k léčebným účelům. Do jezera namáčeli vyvrknuté kotníky, léčili zde kožní problémy, zkrátka jim jezero sloužilo jako přírodní léčivé lázně. Jezero totiž obsahuje vysokou koncentraci nejrůznějších minerálů. Dokonce je to jedna z nejbohatších vodních ploch na minerály na světě. Naleznete tu například síran hořečnatý, síran sodný, vápník a další. Za první světové války se minerály z jezera těžily a vyráběly se z nich světlice. Tečkované ale jezero není po celý rok. V zimě byste ho nerozeznali od obyčejného jezera. V létě, když značně stoupnou okolní teploty, se ale začne voda z jezera odpařovat a odhalí barevná ložiska minerálů. Během odpařování se také vytvoří malé vodní krátery, které se zbarví podle složení minerálů. Jezero nemá odtok a naplňuje se vodou z okolních hor. Podle zkoumání biochemiků si každý bazének přitahuje vodu s typickým minerálním profilem a proto pak hrají různé bazénky různými barvami od odstínů zelené a žluté až po modrou. Síran hořečnatý v létě také více krystalizuje a další minerály tvrdnou. Bazénky jsou tak jasně oddělené a mezi nimi se vytvoří cestičky. Takže by se jezero dalo projít suchou nohou. Je to však přísně zakázáno. Před pár lety bylo totiž jezero vráceno původním obyvatelům a je pod ekologickou a kulturní ochranou. Návštěvníci se tak nedostanou za plot a kochat se mohou jen z bezpečné vzdálenosti. I z vyhlídkového ochozu si ale mohou vše pozorně prohlédnout a přijde o nezapomenutelný zážitek. Zapátrejte na internetu a posuďte sami. Moji milí zvídavci, pokud chcete o podivuhodném kanadském jezeře někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Ještě pár věcí o Finsku. Finsko, jak už jsem říkala, je označováno za zemi tisíců jezer. Nejvíc to ale platí o finské jezerní plošině v jeho východní části země, kde jezera tvoří celou třetinu rozlohy. Leží tu dokonce desítky tisíc jezer, které jsou často vzájemně propojeny buď přírodními říčkami nebo umělými kanály. Největší z nich jsou jezera Saimaa, které je zároveň čtvrté největší v Evropě, a Pajané, které je druhé největší a zároveň nejhlubší ve Finsku. Jezerní oblast je ideálním místem pro rekreaci, v průzračně čisté vodě obklopené hustými lesy se můžete koupat, rybařit či plout na lodičce. Potom v chatě či srubu na břehu jezera relaxovat, využít saunu, no a v okolních lesích se projít nebo houbařit. Jezera jsou často využívaná taky pro lodní dopravu, ať už osobní, tak i nákladní. Můžete tu spatřit čluny a remorkéry táhnoucí dřevo do místních zpracovatelských závodů a četných papíren. To bylo ode mě o Finsku všechno, ale ještě se určitě spoustu dozvíme po 7. od našeho dnešního hosta. No a chci připomenout, že po další písničce máme další vzkazovnu, takže pokud chcete písničku na přání, napište na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala druhá a poslední vzkazovna dneška a první písničku, kterou zahrajeme, je Home od Nicka Jonase a přeje si ji Jindřiška. Samozřejmě posíláme.

Druhou písničku na přání, kterou si dáme, je píseň Plán od Milana Peroutkého kapely a přeje si Hugo.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále. No a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia se mnou dorazí Jana Rumlová, překladatelka, tlumočnice a redaktorka. Jana studovala na bakaláři finská studia, psala diplomovou práci o finském knižním trhu. Ve Finsku taky půl roku žila, když byla na Erasmu. No a celkově Finsko nesčetněkrát navštívila. Je opravdu milovnicí Finska a určitě nám tuhle zemi skvěle představí. Pokud už teď máte na Janu nějaké otázky, určitě je napište na radiojunior@rozhlas.cz a já se jí na všechno, co vás bude zajímat, zeptám. Momentálně ale stačí udělat si pohodičku a třeba si dát něco dobrého k pití, protože nás čeká odpolední četba na pokračování. Dnes to bude druhý díl seriálu Lichožrouti. Příběh ze světa tvorů, kteří žerou ponožky a z párů dělají licháče. Tak schválně, co se bude dít? Poslouchejte, protože čtení s názvem Lichožrouti právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Lichožroutné ségry bošky.

0: sudah lichá. Sudah lichá, sudah lichá, lichá, lichá, lichá. Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc, než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě, s výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých? Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamor junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon, proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny. Hloupost. Do trezoru. To by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamor junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skončil. skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamor junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamor junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha. Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Hejlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako mopet na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. A co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Hihlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík Ze včerejška přece.
1: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
0: Hýlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
1: Ale ne na dveře.
0: To ne, já chodím tam tudy.
2: Ukázal na zeď s diplomem.
0: Něco vám nesu.
2: A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
1: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
0: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
1: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
0: Že jo, souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No, většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
1: To se ani nedivím.
0: Jenže vy jste jinej, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit. Klidně nosíte každou ponožku jinou.
2: Pan Vavřinec se rozřechtal.
1: Hýlíku, já jsem muzikant. Já přece musím ladit.
2: A pak ho napadlo.
1: Poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
0: To neřešte, odpověděl Hýlík chlapácky. Já se pohlídnu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
1: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
2: prohlásil pan Vavřinec vážně.
0: To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
2: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
0: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím. A že jste mě vůbec neměl vidět.
1: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
0: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi?
1: Už to tak vypadá.
2: Přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
1: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
0: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
1: Tak už běž.
2: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
0: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hýlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone?
1: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
2: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády. objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žil jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplně nových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltal je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.
3: Lichožrout mé ségry Božky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte Klub Rádia Junior s Evou, protože máme pořád ještě letní prázdniny, tak máme lifestyleové kluby teď společně 5 dní v kuse a dneska je ten první. No a naším prvním hostem je Jana Rumlová, překladatelka, tlumočnice a redaktorka. Jana studovala na bakaláři finská studia, psala i diplomku, jsem se dočetla o finském knižním trhu. Ve Finsku taky nějakou dobu žila, když byla na Erasmu, celkově Finsko nesčetněkrát navštívila, je opravdovou milovnicí Finska a doufám, že nám o tom řekne co nejvíc. Moc se na to těším a moc tě tady ani vítám. Díky, že jsi přišla k nám do studia.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: První otázka, na kterou se ptám úplně každého hosta, který sem přijde. Co by holky a kluci, co nás teď začali poslouchat, měli vědět takhle na začátek a v tom kratičkém úvodu ode mě to nezaznělo?
2: Tak když by to mělo být něco, co souvisí s Finskem, tak mě napadá to, že já jsem strašně zimomřivá, což je rozhodně relevantní, protože ve Finsku umí být pořádná zima a to, že Finsko i přesto tak strašně moc miluju, by vám mohlo hodně napovědět.
1: To je pravda, my jsme si vlastně už dneska první 2 hodiny vysílání povídali trochu o Finsku a hodně jsme tam tu zimu zmiňovali, takže tvoje srdce si to získalo i přesto, že se musíš asi hodně nabalit, když je tam zima, protože obzvlášť prostě, jestli seš přesně zimouživá, tak je to hodně důležitý.
2: Musím říct, že když jsem tam chvíli bydlela a byla jsem tam v zimních měsících, tak jsem chodila v punčochách s 2 ponožkama, sněhulama do -15, džínama, tričkem s dlouhým rukávem, 2 svetrama a zimním kabátem.
1: Takže... Ty jo, masakr. No, jako já tomu úplně věřím, že tam opravdu ty teploty mohou klesnout do hodně velkých extrémů. My si dáme první písničku a pak už mám na Janču spoustu otázek a i vy se můžete ptát, napište nám na radiojunior@rozhlas.cz anebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si povídám s Janou Rumlovou, překladatelkou, tlumočnicí a redaktorkou. No a Janě, mě hned na začátek zajímá, kdy to vzniklo, kdy jsi to Finsko vlastně tak oblíbilo?
1: No, mě k tomu přivedla moje kamarádka už v dětství, když nám bylo asi 12 nebo 13, takže opravdu brzo. A ona si Finsko zamilovala skrz hudbu, poslouchala kapely jako Derasmus, Hymn a tím, že jí to tak zajímalo, tak samozřejmě jsem se k tomu taky dostala. Ona měla doma učebnici finštiny a mně se ten jazyk strašně líbil, protože byl prostě úplně jiný než všechny ostatní jazyky a hrozně zajímavý. A potom jsem si našla ještě kamarádku na dopisování, když mi bylo, myslím, 14 nebo 15. A s tou jsme si vlastně roky dopisovali, pak jsme se i navštívili, právě že ona přijela za mnou, já jsem byla za ní ve Finsku a jsme v kontaktu dodnes.
0: To je super.
1: A skrz to tak nějak jako si mě to zaháčkovalo a potom, protože mě prostě vždycky bavily a hlavně mi šly jazyky, tak když jsem přemýšlela, co půjdu studovat na vysokou školu, tak tam rozhodně měla roli ta finština.
0: Bakalář finský studie, co to

0: trošku samozřejmě něco mi třeba to, ale jako, že bych bůh ví, jak uměla finsky předtím, to určitě ne.
1: No a teď vlastně sice jsi překladatelka, tlumočnice a redaktorka, ale v práci finštinu nepoužíváš?
0: Ne.
1: Tam máš angličtinu jako hlavní jazyk tvůj pracovní.
0: Ano, nebo vlastně češtinu, že jo?
1: No,
0: protože
1: jasně.
0: Přece jenom i ty překlady a tlumočení člověk musí umět hlavně pořádně česky a samozřejmě výborně i ten původní, ten jazyk, ze kterého překládá tlumočí. Ale finštinu určitě na takové úrovni nemám, na to řemeslo příliš respektuju, než abych se do tohohle vůbec pouštěla, protože to bych musela finštinu studovat mnohem déle a mnohem intenzivněji, ale já jsem věděla, že mě to táhne už pak trošku jinými směry a zase 5 oborů najednou jsem studovat nemohla, takže...
1: Takže jako dalo by se říct, že možná kdyby si s tím začala prostě už na začátku střední nebo možná už na základce, tak pak by ses jako k tomu mohla třeba dopracovat, ale možná když tím člověk začne s tím jazykem až na vysoký, tak to už je vlastně docela asi pozdě, co?
0: To zas asi není, já si myslím, že i většina našich jako českých překladatelů a tlumočníků začala třeba na vysoké škole. Vlastně finština se dá studovat v Česku, v Praze a v Brně, pokud se nemýlím. A myslím si, že většina těch lidí, kteří s finštinou pracují, asi začaly až na té vysoké škole. Ono je to opravdu intenzivní, ale já jsem vlastně nepokračovala na magistra na finštinu a už jsem potom, když člověk ten jazyk intenzivně nepoužívá, tak samozřejmě se to trošku ztrácí. Takže, ale určitě jiní, není nikdy pozdě, bych tak řekla.
1: Dobrý, tak to je dobrý vědět, holky a kluci. No a využiješ teda vůbec tu svoji lásku k Finsku a vlastně i znalost finštiny, protože jí máš i tak podle mě na dost vysoký úrovni B2, jestli vám to holky a kluci něco řekne, je jako fajn úroveň na jako třeba i povídání a tak, ale chápu, že jako když má být člověk fakt odborník, tak to nestačí, ale zároveň mi to přijde jako... super úroveň, tak využiješ to nějak? I když ne jako hlavně, tak v té práci?
0: Určitě v práci sice ne tolik, ale stane se nám třeba, že i když je knížka z angličtiny, tak třeba je tam nějaká finská postava a pro zajímavost tam prostě dají pár finských vět, tak já to potom kontroluju, jestli to je opravdu správně, protože co si budeme někdy v těch zahraničních knihách se úplně... tolik necrcají s tím, aby to tam bylo napsané správně a všechno sedělo, takže my si to hezky zkontrolujeme, aby
1: nás,
0: to sedělo.
1: U nás si s tím dávají práci.
0: Ano, u nás si s tím dáváme práci. A potom ještě jsem to využila určitě, i když jsem nepokračovala na magistra na finštinu, tak vlastně, i když jsem studovala něco jiného, tak jsem to pak zapojila tím, že jsem psala diplomovou práci o finském knižním trhu a i jsem ji vlastně jela psát do Finska a mohla jsem pracovat s finskými prameny, ke kterým bych jinak vůbec neměla přístup. Kdybych neuměla finsky, takže no a... určitě jsem to použila.
1: Tak nám ještě pověz, jak moc je ta finština těžký jazyk.
0: Je to strašně těžký jazyk. Ale tím nechci nikoho odradit, protože to je opravdu překrásný jazyk, jenom prostě se člověk musí naučit něco úplně novýho. My máme výhodu asi v tom, že čeština má taky pády, protože i finština má pády, takže se nám to asi líp chápe ten princip, ale finština má 15 pádů a většina z nich je úplně jiných než ty, co máme my, takže v tom je to hodně náročné a prostě samozřejmě časování a tak pochopit, že ten jazyk funguje jiným způsobem, oni třeba vůbec nemají předložky nebo minimálně, nebo mají spíš takové jako záložky, ale většina těchto věcí, co u nás vyjadřují předložky, se vyjadřuje přímo v rámci toho slova, takže pak je to jedno dlouhé slovo a tak. Člověk prostě musí začít uvažovat trošku jinak.
1: Takže to bude asi těžký na tohle odpovědět, ale třeba čeština se bere jako hodně těžký jazyk pro cizince. Dalo bys to nějak s tím srovnat, že třeba ta finština je ještě těžší nebo jako stejně těžká, třeba akorát jinak, že jo?
0: Ty jo, tak to vůbec asi nedokážu říct. Myslím si, že je prostě možná podobně těžká jiným způsobem, protože si myslím, že v něčem to může být lehčí v tom, že třeba nemá rody, což v češtině je podle mě hodně těžké pro cizince, ale zároveň těch 15 pádů, no co si budeme,
1: no to je
0: prostě, to je masakr.
1: To je fakt hodně. No a nemůžu se nezeptat, jestli bys nám řekla nějakou jednoduchou větu finsky.
0: Určitě, já jsem nad tím přemýšlela, protože většinou tohle jako vždycky přijde, že všichni řekni něco finsky a já úplně panika, co mám
1: co,
0: říct.
1: Co máš tu chvíli říct, jasně.
0: Ano, ale tak jsem si připravila. Takže. Hej, ty ja pojat, toivottavasti olette kiinnostuneita.

0: kiinnostuneita Suomesta ja pääsette joskus käymään siellä. Suomi on kaunis maa, jossa voit maistella herkullista ruokaa, nähdä kauniita paikkoja ja kokea paljon seikkailuja. Älä missää sitä.
1: A co jsme teď o tebe ani slyšeli?
0: Slyšeli jste. Ahoj holky a kluci. Doufám, že vás Finsko zaujalo a že se tam někdy podíváte. Finsko je krásná země, kde můžete ochutnat výborné jídlo, vidět krásná místa a zažít spoustu dobrodružství. Nenechte si ho ujít.
1: No, jako znělo to krásně teda. Já musím přiznat, že ač mám hodně ráda Skandinávii, tak ve Finsku jsem ještě nebyla. To mi pořád jako čeká na tom wishlistu, že někdy ho chci navštívit, takže jsem vlastně moc jako, jasně, asi jsem někdy finštinu slyšela, ale teď jako tak poprvý intenzivně a zní to fakt jako dobře prostě. Co bylo ještě to, čím si tě to Finsko fakt jako získalo?
0: To možná nastalo až jakoby později, když už jsem Finsko navštívila, protože vlastně na ten obor na vysoké škole jsem se přihlásila ještě dřív, než jsem tam poprvé byla. Mm-hmm. Takže to byl trošku takový skok do neznáma. No ale když jsem tam poprvé přijela, tak jsem si to tam stejně hned zamilovala. Asi hodně si mě získali Finové svojí náturou, protože oni přece jenom je to takový introvertnější národ, což mě vyhovuje, hodně mm-hmm. tam jako respektují nějaké osobní hranice a tak, což mě prostě, nevím, asi mi to sedí. A je tam překrásná příroda, strašně dobrý jídlo. Já jsem říkala, Finsko, nikdo nemluví o Finsku jako o zemi, kde je hrozně dobrý jídlo, ale mělo by se to změnit.
1: No tak my to tady dneska změníme, určitě jídlu taky věnujeme nějakou část povídání. Takže jídlo by si vypíchla. Chutná ti tam.
0: Já bych teda vypíchla jídlo hodně.
1: Mm-hmm. My si dáme další písničku, ale pak si budeme povídat o Finsku dál. Zajímá mě třeba, kolikrát už Janča navštívila Finsko, co tam třeba zažila za nějaký dobrodružství a jestli si opravdu vzpomene na tu první návštěvu, kdy tam poprvé jela, tak prostě na ty první pocity. To už jsme trošku nakousli, ale ještě to nějak dopovídáme po písničce. Freestyle. Rock the microphone, freestyler.

0: klubu si dnes povídám s překladatelkou, tlumočnicí a redaktorkou Janou Rumlovou. Povídáme si o Finsku a pojďme se teda ještě vrátit na to, když si poprvé přijela do Finska, poprvé si to tam viděla, tak kam ses třeba podívala při té první návštěvě a jaký to prostě bylo, jestli si na to trochu ještě vzpomeneš, chápu, že už je to asi celkem dávno.
1: Na to si určitě vzpomenu, protože to byl silný zážitek. Mm-hmm. Já jsem poprvé do Finska jela na 2 týdny na workcamp, mm-hmm. což je vlastně, když jedete někam jako dobrovolník pomáhat s nějakou prací a jste tam za stravu a ubytování v podstatě mm-hmm. na nějakou dobu. A já jsem takhle jela do Finska na ostrovní pevnost Suomenlinna, což je i památka UNESCO, je to kousek od Helsinek, vlastně 15 minut trajektem. Mm-hmm. A takže moje první prostě takhle setkání s Finskem v podstatě bylo, jak jsem prostě v tom krásném slunem dni, ještě to tak hezky vyšlo, jela na tom trajektu po tom moři a přijížděla jsem k tomu ostrovu a bylo to prostě úplně snový, takže to ve mně zanechalo hluboký dojem. A ty 2 týdny na tom ostrově samozřejmě byly úplně krásný, nebo ono je to více malých ostrůvků propojených, ale prostě na té pevnosti to bylo strašně krásné. A dodnes se i vídám s některými těmi lidmi, které jsem tam poznala a vždycky, když jedu do Finska, tak vždycky musím jít na Suomenlinu a projít si to tam všechno, protože to je opravdu krásný a jít tam na svoje místečko, ze kterého je výhled na Helsinky.
0: Takže to bys nám i doporučila, když bychom byli ve Finsku, to tam navštívit.
1: Ježiš, no určitě, klidně si ještě vezměte něco na piknik, udějte si tam piknik a projděte si to, je to i hrozně zajímavý, jako historicky samozřejmě, ale i je to prostě jenom krásný místo, jak jsou tam, jak je tam ta příroda, prostě jsou tam ty zálivy a tak. Mm-hmm.
0: No a od té doby si kolikrát třeba zhruba Finsko navštívila?
1: Jo, přiznám se, že přesně úplně nevím, ale tak asi cca jako 8krát až 10krát, nejsem si úplně jistá.
0: No a vzpomeneš si, chápu, že je to těžký, ale nějaký tvoje opravdu velký finský dobrodružství z jakýkoliv návštěvy země, kterou prostě si vzpomeneš, kdy to bylo třeba prostě to, co ti nejvíc utkvělo v paměti.
1: No takový velký dobrodružství byla určitě cesta do Laponska, kam jsme jeli na takový školní výlet, když jsem byla na Erasmu. A tam jsme toho zažili spoustu, ať už to bylo, že jsme jeli se spřežením huskyů, nebo jsme tam mazlili se štěňátky huskyů, nebo jsme v noci jeli na sněžných skútrech, tam prostě po těch pláních a snažili jsme se dohnat polární záři. Polární záři jsme viděli několikrát opravdu překrásnou. A byli jsme samozřejmě i se sobíky a tak, takže to bylo, jako to Laponsko, to bylo hodně velké dobrodružství. Pak jsme i vlastně úplně na severu vyjeli i do takového cípu Norska a tam jsme byli v sauně vlastně na břehu moře, prostě v té zimě, pak jsme běželi přes ten zamrzlý písek do toho moře úplně ledového a tak, takže tam bylo spoustu obrovských zážitků v tom Laponsku.
0: To je neskutečný, zrovna právě jak jsme to dneska tady s našima posluchačema rozebírali první 2 hodiny, tak já jsem přesně říkala, že to, co bych nejvíc chtěla zažít, je jet tím spřežením huskyů. A ty jsi to tady hned řekla jako první věc, takže to ti hodně závidím. No a kdybys měla Finsko popsat jenom 3 slovy, tak jaký bys použila?
1: Jejda, Mare, to je strašně těžký. No asi první mě napadá to introvertní, ale ona je to fakt pravda. Potom to jsi mě úplně zaskočila. Asi potom ta příroda by byla další slovo, protože ta příroda je tam opravdu krásná a ta čistá příroda tvoří velkou část toho Finska. No a potom to jídlo asi bych musela říct, že jo, když jsem ho tady tak vychvalovala.
0: Super. No a nejdelší dobu, co jsi strávila v kuse ve Finsku, to bylo jak dlouho?
1: To bylo 5 roku nebo 5 měsíců, právě když jsem byla na tom Erasmu.
0: No a tím pádem ty jsi opravdu jako musela za tuhle dobu pochytit, jak tam funguje život. Tak jak funguje život ve Finsku?
1: Samozřejmě asi nemůžu mluvit úplně z pozice někoho, kdo by tam žil opravdu
0: Jasně,
1: hodně
0: dlouho.
1: Ale jak
0: to na tebe působilo?
1: No, jedna taková, když se zaměřím na ty rozdíly třeba mezi životem tady a tam, tak tam hodně to ovlivňuje ta denní doba, která se mění, protože jak je to víc na severu, tak se tam hodně mění doba, kdy je tma a kdy je světlo. Já vlastně, když jsem tam v lednu přijela na ten Erasmus, tak slunce vycházelo někdy v 9:30 ráno a zapadalo v 2:30 odpoledne. Takže tam byla jako skoro pořád tma a když nebyla tma, tak byl člověk zrovna ve škole, že jo, nebo někde.
0: No jasně.
1: Takže opravdu byl ve tmě, no ale pak se to pořád prodlužovalo a když jsem odjížděla, tak vlastně slunce vycházelo už nějak, myslím, ve 3 ráno a zapadalo třeba ve 10:45 večer. To vím, že jsme na konci pobytu měli prostě tam s kamarády grilovačku a prostě jsme byli venku a já jsem si myslela, že je třeba 6 hodin, pak jsem se podívala a bylo 10:30.
0: No, protože to už vůbec nemůže člověk podle sluníčka poznat, viď?
1: Ne, vůbec. Jakoby má z toho člověk hodně rozhozený režim, takže myslím si, že ten rozdíl je určitě i v tom, že člověk musí, nevím, plácnout doplňovat vitamin D, protože toho slunce má v těch zimních měsících fakt málo. A taky samozřejmě, co se týče té zimy, protože je to úplně jiná zima, než na jakou jsme zvyklí tady, takže jasně nabalit se, když nejste tak zimomřiví jako já, tak se asi můžete nabalit míň, ale pořád třeba, že ulice jsou prostě tam jsou navršený jenom kupy sněhu, pořád se to odhrnuje, pořád se zasypávají chodníky štěrkem, aby člověk neuklouzl. Když je kolem nuly, tak to je nejhorší, protože to pořád taje a zase zamrzá, takže to strašně klouže, všichni chodí jak tučňáci. Takže asi v těchto těch, jakoby v tom počasí, v těchto podmínkách, tak je to hodně taková bezpečná země. Mm-hmm. Samozřejmě, jasně, výjimky potvrzují pravidlo, ale je pravda, že jsem se tam cítila hodně bezpečně, nebo i jako, že jsem se nebála o svoje věci, že jsem si klidně nechala notebook prostě na stole ve školní knihovně a odešla jsem na hodinu, pak jsem se vrátila. Což zas musím říct, že já jsem byla v takovém jako malém univerzitním městečku a určitě bych jako nedoporučovala tenhle laxní přístup všude, jenom jsem tím chtěla naznačit, že opravdu jako ta bezpečnost je tam jako velká, ta úroveň života je tam jako vysoká a taky se říká, že podle různých těch průzkumů, že to je nejšťastnější země na světě, já bych tomu věřila klidně.
0: No to právě je taky jedna z věcí, na kterou se ti chci pak zeptat, ale už si povídáme zase dlouho, takže zase dáme písničku a pak se vrhneme dál. Právě to, že víc takhle skandinávských zemí se na tom žebříčku štěstí nebo jak si tam lidi šťastně žijou, objevuje na těch prvních příčkách a Finsko tam taky vždycky je, tak to mě právě taky zajímá. Proč si ty třeba sama myslíš, že to tak je? No a ještě, protože už jsme zmínili, že jsou Finové podle tebe celkem introvertní, ale zajímalo by mě ještě, jak dál bys je popsala, tak to probereme zase po další písničce.

0: klubu dnes mám překladatelku, tlumočnici Janu Rumlovou. Povídáme si o Finsku. Jak bys teda, Janě, popsala Finy?
1: No, ona ta, jak jsem i já mluvila o té introvertnosti, tak zase nechci, aby to bylo zavádějící, prostě jasně je to nějaká natura, ale to vůbec neznamená, že by Finové třeba nebyli přátelští nebo i blázniví, rozhodně ano. Spíš, já bych to spíš popsala jako větší takové respektování osobních hranic. A z toho pak možná plyne to, že někomu nezaujatém, nebo spíš někomu jako cizímu to může připadat, jako že jsou odtažití nebo tak, ale ono to tak úplně není. Jenom spíš, já bych to opravdu nazvala jako respektující. Ale určitě jako moji finští přátelé mají skvělý smysl pro humor a jsou hrozně takový jako obětaví, ochotní. No, nevím, jak dál to popsat. Všichni byli prostě vždycky strašně milí.
0: Co bys ty viděla jako ten důvod, proč se zrovna Finsko objevuje na těch předních příčkách nejšťastnější země na světě, nebo že tam lidem žije nejlépe?
1: Já bych řekla, že to je hodně tím, že Finsko je fakt sociální stát, že ten blahobyt nebo to, aby se ti lidé měli dobře, je tam strašně, strašně vysoko na té příčce těch priorit a jde to znát třeba nevím, ve finských knihovnách, které opravdu fungují pomalu jak taková kulturní centra. Já si myslím, že my se do toho docela dokážeme vžít, protože i v Česku máme dobré jako zázemí těch knihoven, ale tam si myslím, že to ještě o fous jako dál, kdy opravdu to je takové jako kulturní centrum, trošku bych řekla. A taky mají hodně silné školství, o tom se taky často mluví. A myslím si, že to s tím asi taky souvisí, že prostě tam mají dobré to vzdělávání. A obecně nevím. Myslím si, že naopak, že si Finové sami z toho dělají někdy legraci, že jako haha, nejšťastnější země na světě, ale máme tu furt tmu a
0: no právě jako, že by si člověk řekl, no tam musí být lidi jako v depresi z té tmy, ale tak oni si to asi umějí nějak zpříjemnit, oni prostě asi umějí jako žít i v té tmě dlouhý.
1: Jo, no to určitě, tak přece jenom když v tom člověk vyroste, že jo, tak je na to zvyklý, tak si myslím, že určitě je to neovlivňuje tolik jako třeba cizince, který se tam přistěhuje.
0: No a je něco typicky finského, co jsi si po letech zkušeností s Finskem a po letech, co jsi ho navštěvovala, zařadila do svého běžného života tady v Česku? Něco, co jsi tak jako přijmula za svoje, že to si prostě přineseš z Finska sem?
1: Určitě, toho bude asi i docela hodně. Určitě některá právě finská jídla, že vařím.
0: Tak co třeba? Ať už jsme u toho jídla.
1: No tak, nejvíc samozřejmě finskou lososovou polévku, protože ta je úplně prostě skvělá. Ta je vlastně, je v ní právě ten losos, jsou tam brambory, smetana nebo mlíko, prostě co zrovna asi člověk jakoby má, je tam kopr. Je to strašně dobrá polívka, prostě je tam zelenina. No, takže to vařím hodně často a i jsem si z ní udělala vlastně vánoční polívku, že na štědrý den místo jako rybí polívky
0: máte
1: nějaký
0: tuto
1: naší, tak máme prostě lohikejto. No a potom ve Finsku vlastně uvidíte všude v obchodech takové hrníčky malé s mumínkama. A podle mě je hrozně snadné si myslet, že to je jako turistická past a že ve skutečnosti jako žádnej Fin to doma nemá, ale mají to doma úplně všichni Finové. Jako věřte tomu, že nenajdete finskou domácnost, kde nejsou tyhle mumínčí hrníčky. Takže samozřejmě i já mám doma mumínčí hrníčky. takže to jsem si taky přivezla, tuhle tu tradici. No a možná by toho bylo ještě víc. Teď to asi nedám dohromady, ale jako určitě mě to ovlivňuje a přesně snažím si tyhle ty kousíčky Finska, když už tam nemůžu být pořád, tak se je vozit domů.
0: No a teď si mě úplně nahrála na jednu z otázek, co tady mám ještě mnohem dál, ale ono, my se stejně ke všemu nedostaneme, takže aspoň si mi na to nahrála, když se ptám rovnou. Umíš si představit, že bys tam žila natrvalo?
1: Ty jo, natrvalo asi ne, ale to prostě z toho důvodu, že přece jenom člověk doma, ať už je doma kdekoliv, tak má to zázemí, má ty vzpomínky, má tam ty lidi. A jako z toho důvodu vím, že by mě mrzelo prostě třeba být tak daleko jako od přátel, nebo já jsem asi trošku sentimentální, ale mám to ráda, když chodím tou Prahou a říkám si, jo, před 10 lety tady se stalo tohle a tak, takže by mi asi chybělo tohle. Ale určitě si umím představit tam žít jako dlouhodobě, přestěhovat se, akorát myslím si, že vždycky ta představa přestěhování se do ciziny je trošku jako idyličtější než ta realita. Prostě, aby se člověk mohl zařadit do toho života, tak to nestačí, že tam prostě je, že musí si skrz nějakou buď tu školu nebo práci prostě tam vybudovat to nové zázemí a je to určitě náročné. Ale jako jo, představit si to umím. Někdy mě to mrzí, že tam nebydlím, ale zároveň vím, jak hrozně by mi chyběly i věci tady.
0: No a je nějaký třeba opravdu podivný zvyk, který mají Finové a který jsi tam objevila a překvapilo tě to třeba? Je něco takovýho?
1: Tyjo, vyloženě podivný asi mě nenapadá. Spíš takový jako úsměvný, že třeba na Velikonoce mají takový svoje tradiční jídlo, jmenuje se to memy. A to je taková, ale opravdu hnusná kejda, já se omlouvám všem Finům, ale to je teda opravdu strašná věc a ještě to teda s prominutím vypadá jako výkal. A tak to je takový jako jejich tradiční jako velikonoční jídlo, který je těžko pochopitelný, když to člověk vidí, ale zároveň jakoby my jsme zase země, co má pomlásku, že jo, takže co my máme co říkat na divné věci.
0: My si dáme další písničku a pak mám ještě další sérii otázek. Už jsme zmínili trochu mumínky v těch hrníčcích, tak určitě se musím i na mumínky zeptat. Trochu ještě se dotknout přírody. No uvidím, na co všechno ještě Janču stihnu vyspovídat. Pokud by vás ještě něco napadlo, co jsme vynechali, tak budou jedny z posledních šancí se zeptat buď na telefonu nebo na e-mailu radiojunior@rozhlas.cz.

0: V dnešním klubu mám Janu Rumlovou, povídáme si spolu hlavně o Finsku, taky trochu o finštině a o Finech. Je nějaký stereotyp nebo mylná představa o Finsku, kterou si třeba myslela, než si tam jako reálně byla? Něco, co nesedí, co si třeba lidi o nich myslej?
1: Ty jo, já vlastně se přiznám, že možná, že si nejsem jistá, jestli znám tolik jako ty stereotypy. Přece jenom jakoby, když člověk se s tím Finskem seznamoval na té škole, kde už rovnou jakoby spíš nám říkali, jak to je, než
0: no,
1: jak to
0: jasně,
1: není.
0: Chápu.
1: Tak myslím si, že ten největší, samozřejmě jako to nejvíc profláklý je prostě ta introvertnost, o čemž už jsme se bavili, že je to takový ano, ale. No, ale jinak mě asi nic nenapadá.
0: A saunoví milovníci to opravdu jsou.
1: No to jsou.
0: Sedí.
1: To sedí naprosto, tam vlastně i sauna je součástí jako asi většiny, jako i třeba paneláků nebo tak, jakože tam je, to je opravdu kulturní věc.
0: No a ty jsi si sama zamilovala saunu? Nebo máš to ráda?
1: Mám to ráda jenom ve Finsku,
0: jo.
1: Nebo jako nejenom, ale většinou chodím do sauny jenom ve Finsku, protože přesně to je taková spíš jako událost, že to mám tak spojený s tím Finskem, nebo se mi hrozně líbí, je taková jedna veřejná sauna, která je na břehu vlastně moře v Helsinkách a mají tam jako normální bazén, ale pak tam mají bazén, který je vlastně jenom jakoby díra do toho moře a to je prostě zážitek, jako jasně, je to prostě strašně ledový, člověk pak je celý flekatej, ale je to prostě takový zážitek, takže spíš takhle, jako když to beru jako zážitek, ale že bych se jako tady v Česku chodila saunovat, to zase jako úplně ne, no.
0: No a už jsme zmínili tradiční finskou polévku, je ještě něco, co bychom rozhodně měli ochutnat?
1: No takže, teď si všichni vytáhněte notýsky.
0: A pejšeme se.
1: Ne, jako toho je opravdu spousta. Hrozně dobrý sladký, jestli jste na sladký, tak určitě hlavně musíte ochutnat, jmenuje se to korva půsty a je to skořicový šnek. Ještě to má takový jakoby vtipný jméno, protože ono to vlastně jako doslova znamená jako takový jako pohlavek za ucho, nebo prostě je facka za ucho, protože korva je ucho. A půst je právě ten jako lepanec. A je to právě kvůli tomu tvaru, protože jakoby ten šnek je to taková jako rozpláclá švýcarka, dejme tomu. A ty jsou prostě úplně výborný. Nejlepší skořicový šneci jsou prostě ve Finsku, takže ty musíte ochutnat. Pak tam mají spoustu sladkého, který je nějak spojený s různými svátky, že třeba že opravdu se k ním dostanete hlavně v nějakou tu sezónu, takže to je taky hezký. A potom samozřejmě tam jedí i třeba sobí maso, s čímž já jsem si tak říkala, chci to ochutnat, nechci to ochutnat, protože jako samozřejmě co si budem sobíky, člověk nechce sníst Rudolfa, že jo? Ale zároveň jsem to chtěla ochutnat, takže jako ochutná jsem sobí maso asi i víckrát, ale je to zajímavý, když si třeba dáte jako sobí hot dog, tak je to takový zvláštní.
0: Je to,
1: takový
0: je to jako jiný, nebo bys
1: tak
0: to nepoznala?
1: Je to jiný, jako u toho hot dogu asi jako minimálně to člověk cítí, ale přece jenom tak jako sop je zvěřina, že jo? Zvěřina je takový specifický maso, takže jako poznat to jde. Ale jako určitě to není, že bych to musela jíst pořád, ale zase tak jako ochutnat, asi proč ne, no.
0: A teď by mě zajímalo, jestli radši bys si vybrala na Finsku zimu nebo léto, co bys prostě teďka zvolila, když bys jakoby, co bys tam preferovala? Zažila si obojí, předpokládám, tak co bys měla radši?
1: Ty jo, to bych si nemohla asi vybrat.
0: Že ta finská zima se říká, že je taková ta nejpravější zima, co vůbec člověk ještě může v dnešní době skoro někde zažít. Jako.
1: No to asi jo, jakože tam fakt, já jsem zažila ten rozdíl, když jsem tam byla, fakt, že jako nejmíň stupňů, co jsem zažila, bylo myslím minus 28 a nejvíc asi plus 33. Což jsem fakt nečekala, já jsem na to vůbec neměla oblečení na těch plus 33, protože jsem nepočítala s tím, že by ve Finsku mohlo být takové teplo, ale ta zima je jako samozřejmě intenzivní, to člověk, když je jako minus 28, tak člověk úplně zamrzá pára v nose a je to jako kdyby, že má pocit, jako když teda jako omluvte mě, ale jako kdyby měl nos plný šušňu,
0: no,
1: protože mu tam zamrzá ta pára. Ale zase je to překrásný, že jo? Jako ta zasněžená krajina, teď se to všechno třpytí, prostě jako...
0: Takže zimu by si zbrala.
1: No jako asi jo, jako, že když už to Finsko, tak prostě tak. Tu zimu asi. Protože to léto, jako taky je to tam samozřejmě krásný, ale přesně jako takovouhle zimu už člověk zažije jako málo kdy, no.
0: A teď k nějakému místu ještě, nějaký třeba... místo, co bys nám doporučila jednoznačně navštívit, kde to je podle tebe nejhezčí, a pak to asi nebude to stejný, kam bys vzala partu dětí ve Finsku jako první?
1: Uhum. Tak nejhezčí místo asi bych řekla tu Suomenlinu, tu pevnost, protože to je opravdu jako překrásný a tak se tam jako snoubí i ta příroda, i prostě je to blízko tomu velkoměstu, že jo, a tak. A nebo prostě národní parky, protože tam jich je spousta. A kam bych vzala partu dětí, no tam je... přímo v Helsinkách třeba je takový zábavní park, hrozně jako slavný, i ho člověk jako vidí z dálky, protože je tam taková obří horská dráha, nebo je tam takový jako ruský kolo, takže to jde hrozně hezky vidět, jako když je člověk tam v jednom zálivu, tak to vlastně vidí jako z dálky na tom kopci, protože on je vlastně na kopci, ten zábavní park. No takže partu dětí bych asi vzala tam, no.
0: Teď se pojďme ještě vrátit k mumínkům, který jsme tady zmínili jenom co se týče hrnečků, ale myslím si, že třeba pro spoustu Čechů je tak jako Finsko rovná se sauny a možná mumínci, pro mě teda je Finsko hodně spojený s mumínkama. Máš knížky od Tuve Jansson ráda? Četla jsi nějakou?
1: No. Nečetla, což si uvědomuji, že je úplně strašný asi, ale...
0: Milovnice Finska.
1: Ano, milovnice Finska, ale ta moje láska prostě začala jakoby až potom, kdy už jsem jakoby z tohohle trošku vyrostla, což jako musím říct trošku v uvozovkách, protože já si určitě plánuju všechny knížky o mumínkách přečíst, při nejmenším je přečíst Neteři, abych ji hezky vychovala k lásce k Finsku, ale no... Ale doteď ne, teda.
0: A je to tam fakt jako fenomén, ty mumínci, že tím jako, že tam je hodně věcí s tím, i krom těch hrnečků
1: všude.
0: A žijou tím.
1: Jo, určitě.
0: A je ještě třeba nějaká jiná, teda finská dětská nebo teen literatura, něco, co je takhle ještě jako výrazný, nebo něco, co bys třeba doporučila?
1: Jako nevím, jestli... Nevím, jestli je něco tak moc profláklýho jako mumínci, to nedokážu říct, ale vím, že třeba hodně oblíbený autor je Timo Parvela. A viděla jsem, že právě hodně těch věcí od něj vyšlo i v češtině, už je to třeba nějakou dobu. A je tam právě taková série o holčičce Ele, to je pro mladší děti, a nebo taková jakoby sci-fi série pro starší děti, ta se jmenuje Kepler 62.
0: To jsou dobrý typy.
1: No, a tu napsal ještě s jedním norským autorem, abych ho jako nevynechala, to je Bjørn Sortlund, teď jsem možná zprznila jméno norské, tak to se omlouvám. Každopádně ten, pokud vím, tak ten je ještě docela jako profláklý, ale jinak takhle jako toho, té záře těch mumínků asi jen tak něco nedosahuje. No.
0: Teď trošku ještě se přesuneme k jazyku, protože by mě zajímalo, ale možná tě nic nenapadne, což je úplně v pohodě, možná je to moc špek otázka, jestli existují ve finštině nějaký slova, co se nedají moc jednoduše přeložit do češtiny, že se to třeba musí nějak opsat, protože vím, že spousta zemí má slova třeba fakt specifický pro ten národ a pro to jiný národ to prostě nepotřebuje, tak k tomu ekvivalentní slovo nemá.
1: Určitě. No, jako první mě napadá, což možná někdo jako už i slyšel, to je sisu, což má vlastně jako i tak nějak vyjadřovat tu finskou náturu. Je to taková jako odolnost nebo taková jako takový odhodlání pokračovat i navzdory jako překážkám a nějakým jako nepříznivým okolnostem. Takže takový jako taková nějaká jako vnitřní síla. Tak to je asi takový jako hodně, hodně významný a opakovaný finský slovo. No a pak jakoby bude toho víc, skoro tím, jak ta finština větví ty slova, tak tím vlastně dokáže vyjádřit hodně. Ale tohle mě napadá asi jako takový hlavní.
0: A ještě jedna slovní otázka. Když ta finština větví ty slova, tak řekla bys nám nějaký extrémně dlouhý finský slovo a pak co znamená, jestli ti něco napadne. Samozřejmě není to jako teď řekni nejdelší slovo, ale prostě nějaký dlouhý, co tě napadne.
1: Jako není zdaleka nejdelší, ale co mě teda hned napadlo, tak bylo určitě aspoň jako část posluchačů zná Ledové království. že jo?
0: No, všichni podle
1: Anna
0: mě.
1: A Elsa milujeme, že jo, v každém věku. No a vlastně ve Finsku většina filmů se nedabuje, ale dětské filmy ano. A já jsem si schválně pouštěla vlastně Ledové království nějaké ty písničky ve finštině. A jak je ta slavná písnička Into the Unknown, což myslím si, že v češtině je to do neznáma dál, tam vždycky zpívá ta Elsa, tak ve finštině vlastně tato jako věta v té písni je jedno slovo a to je tuntematomaan, což je jakoby do neznáma. Jako doslova vlastně to do neznáma. No, akorát je to tam prostě jako navětvený vlastně, jako že tam je jako to, ten kořen toho znát a pak je tam vlastně ten kořen toho, jako, nebo ne kořen, pak je tam napojený to jako ne, že jo, jako znát, ne. A pak je to vyskloňovaný, že jo, to jo, mám, jo, to je jo, jako vyskloňovaný takže... to slovo a tím vlastně oni nahrazují jako tu předložku, takže to mě napadlo hnedka.
0: No, myslím si, že doufám, že jste se neodradili od učení finštiny, ale určitě by to byla výzva. No a když se, Janě, třeba chystáš zase do Finska?
1: No já doufám, že to nejdřív. Já jsem měla takové předsevzetí, že tam chci jezdit aspoň jednou ročně, což bylo odvážné předsevzetí, protože potom se děje život a děje se práce a prostě to není tak snadný. Ale no jestli to nebude ještě letos, tak třeba začátkem příštího roku, no uvidíme. No co nejdřív, protože mám naprostej absťák a ještě teď, když se tady o tom povídáme, tak bych okamžitě sedla na letadlo.
0: Nám zbývá posledních asi 50 vteřin, což je škoda, ještě bych určitě měla spoustu otázek, ale to se nedá nic dělat. Poslední otázka, na co se v nejbližší době nejvíc těšíš? A to už může souviset s čímkoliv, nemusí to souviset s Finskem.
1: Ty jo, na co se nejvíc těším? Teď to bude to hrozný, když v srpnu řeknu, že na Vánoce. Ale ještě, jak jsme se bavili o té zimě a tak, úplně už mám to, vždycky si přesně, jak jsi se ptala, jestli si něco beru z toho Finska, tak se přesně těším na to finský cukroví, co taky peču, třeba na tu lososovou polívku.
0: Tak proč ne?
1: Takže asi teďka momentálně na Vánoce.
0: Janí, moc díky, že jsi dneska přišla. Ať se ti ve všem, co děláš, daří a ať se brzo zase podíváš do Finska.
1: Děkuju a děkuju za pozvání.
0: Holky a kluci, to je od nás dneska všechno a teď už vás čeká Hajaja.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dnes vás zvu nejen na pohádku, ale taky na koncert, který uspořádal pan Krác ve své zahradě. Jenže ne všichni lidé z vesnice si do Rokle přišli poslechnout muziku. Dva výtečníci budou chtít ostatním celý večer zkazit. Naštěstí se pan Krácův muzikant hned tak někoho nelekne. Víc už se dozvíme v pohádce s názvem Flétna. Tak si ji poslechněte.

0: Dobrý večer, děti. Jaro je už dávno v plném proudu. Zahrada pod pankrácovýma rukama jen kvete. Kdo by si vzpomněl na stísněnou rokli plnou harampádí, skleněných střepů a rezavých hrnců a na cestičky proježděné od motorek mezi trnitými keři? Leda tak někdo, kdo na konci zimy z vesnice odjel a teprve teď na sklonku jara se vrátil. Říkala paní Nováčková, že na nádraží potkala Vendu Melichárka. Měl prý dva kufry a rozhlížel se, jako by tu v životě nebyl. Podělila se maminka o novinku, kterou si přinesla z nákupu. To asi čekal na někoho, kdo mu ty kufry odveze. Ozve se taťkův hlas od stolu, na kterém zrovna opravuje školní písemky. Já jen, že když se tu z montáže zdržel naposledy, byly potíže. Pamatuješ, jak se popral v hospodě a když přijeli policajti, proskočil oknem, utekl domů a když pro něj přišli, tvrdil, že už se hodinu dívá na fotbal. Kde pak, Venda? To je kos, směje se tatínek. Zopakoval si třetí třídu a potom i pátou a pak se ještě někdo diví, kam na ty rozumy chodí. Z nádraží ho odvezl ten čtyřkolkář, zdůrazní maminka. To není dobrá partie, jak se ti dva dají dohromady. V sobotu po obědě si Barča chodí obvykle zdřímnout, jenže dneska ne a ne usnout. Jakoby k ním vítr, který fouká přes pole, přinášel čarovnou melodii. Chvíli do vesela, chvíli do smutna, stále se měnící, jako když teče voda. Bára třikrát vstane a běží se do kuchyně napít a přitom se sklenicí stojí co nejblíž otevřeného okna, aby jí ani notička neutekla. Taky to slyšíš? Ptá se mamka. Je jasné, že pro dnešek je pospaní. Pokud se někde koná koncert, nesmějí u toho chybět. Většinou jsou v Pankrácově zahradě sami, ale dneska je tu snad celá ves. Lidé stojí a posedávají na kamenech kolem svažité cesty, klikatící se k jezírku. Větve stromů obsadili kluci, kteří od doby, co vrátili z ptačích hnízd odnesená vajíčka, chodí Pankrácovi občas vypomáhat. A všichni, jako očarovaní, poslouchají ten koncert. Na větvi silné vrby, nevysoko nad jezerní hladinou, sedí faun. Až do pasu podobný kozlovi, ale odsud až po konečky hustých kudrnatých vlasů lidský. K ústům má přiložený svazek různě dlouhých píšťalek z rákosu, na které hraje, až srdce zpívá a dech se tají. Uprostřed jezírka na největším z leknínových listů tančí voděnka a kolem ní ještě dalších pět takových panenek. Přeskakují z lekninu na leknín a listy se ani nezachvějí. Takový je to tanec. Té flétně, na kterou hraje, se říká syrinx, podle krásné víly, zašeptá taťka Barče. A nebo taky panova flétna, podle pána všech faunů, který se do ní nešťastně zamiloval. Ale Bára neposlouchá. Neslyší vlastně nic jiného než melodii, která nikde nezačíná a nikde nekončí a oči má plné vílýho tance. Jenže ouha, když jsou melodie i tanec v nejlepším, zvedne se na cestě ze vsi prach a stejný vítr, se kterým si faunová hudba tolik rozuměla, přinese rachot dvou naplno túrovaných motorů. Netrvá ani minutu a na příjezdové cestě se objeví dva jezdci na čtyřkolkách. Jeden, jak jinak, v naditém oranžovém dílku a ten druhý, Venda Melichárek. Polohlasně pronese mamka, jako bych to neříkala. I když jedou dost rychle, lidé se jenom neochotně rozestoupí a obě čtyřkolky zabrzdí na hraně, odkud se cesta svažuje do zahrady. Jejda, sundá si přilbu pupkáč v oranžovém tílku a rozhlédne se po podmračených tvářích kolem. To je tu dneska nával. Vždyť jsem ti říkal, Vendo, že pojedem jinám. Druhý jezdec si taky sundá přilbu, ale jeho tvář je ještě zamračenější než ty kolem. V Rokli jsem jezdil jako kluk. Jezdilo se v ní vlastně odjakživa. A to bych se podíval, když jsem se konečně po takové době vrátil domů, kdo by mi zakazoval, abych se v ní projel znova. Vendo, tahá ho za rukáv ten druhý, celý nesvůj z pohledů, které se do nich zavrtávají. Neblázni, tady je teď zahrada a do té se na čtyřkolkách nesmí. Jenže jak Venda uslyší slovo nesmí, je to jako nalít vodu na rozžhavenou plotnu. Jen zasyčí, zaklapne přilbu a přidá plyn, až se spod všech čtyřkol zakouří. V zápětí vyrazí dolů po cestě. Lidé málem nestačí uskakovat, taková rychlost to je. Jen Faun zachová klid, vyskočí na větev, lehkými kroky ji přeběhne a seskočí na břeh, přímo do cesty blížícímu se jezdci. Už jenom 10 metrů je dělí, 8, 7 a možná 5, když Faun zvedne ruku a přiloží flétnu ke rtům. Vysoký, ostrý tón, který se ozve, působí jako záchranná brzda. Čtyřkolka na místě zabrzdí i bez řidičovy vůle, jezdec přelétne přes řídítka a setrvačnost ho žene ještě pár kroků, než konečně zastaví na pár centimetrů před usmívajícím se Faunem. Taková koza, uleví si Venda, když mu přilba spadne z hlavy a zakutálí se k Faunovým nohám. Taková koza se mi do cesty stavět nebude. Popadne ulomenou větev, která se válí nedaleko, a žene se s ní přímo na Fauna. Ten se jen maličko ukloní, kopítkem hrábne a jak se ještě s rohatou hlavou skloněnou posune stranou, prolétne Venda kolem něj i s větví. Hned se ale hrabe na nohy a zpátky. Já tě, vykřikuje nesouvisle, ale Faun znovu přikládá píšťalky ke rtům a tentokrát je to jiná melodie. Rytmická, hravá a skočná. Venda se zastaví na půli cesty, spustí větev, chvíli ji drží před očima, jako by ji nepoznával, pak se k úžasu všech přihlížejících maličko ukloní a ti nejbližší uslyší: smím prosit? Než se kdo vzpamatuje, je Venda Melichárek v plném tanci. Větev drží před sebou jako tu nejžádoucnější panenku a krok za krokem, obrátku za obrátkou, vytancuje celý kopec až nahoru a jak se před ním dav znovu rozestoupí, zamíří i s větví po cestě do vsi. Lidé se smějí, někdo i zatleská. Vedle vyhrávajícího Fauna se najednou objeví Pankrác. I on se usmívá, smeká klobouk a zve k tanci všechny, kdo dosud jenom tak podupávali. Kdo chce a kdo může, přidejte se. Zahrada se otevírá všem, kdo do ní s dobrou vůlí vstoupí. A sám se uklání před Barčou. Vždyť to ona mu od samého začátku pomáhala. Tatínek s maminkou jsou stejně už v jednom kole a víli víří nad Lekníny, jako by létat chtěli. Tak zase viděli Vendu na nádraží, říká v pondělí večer maminka a oči jí jen hrají. Měl 2 kufry, přijel zas znovu na montáž a říkají, že po té ostudě se sem jen tak nevrátí. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka. Čáp Richard má za úkol donést v zobáku až do Austrálie malé černé ptáčátko, které je drzé jako opice a neposedné jako pytel blech. Takovou smůlu si Richard přece nezasloužil. Vytáhnul jsem si černého Petra. Si černý Petr. Rozhodne se dát svému novému příteli jméno. Ale ptáčátko trvá na tom, že je holka. Pohádku Černá Petra napsal a zrežíroval Tomáš Dianiška. Účinkují Tereza Dočkalová, Miroslav Hanuš, Leoš Noha a další. Natočeno v roce 2019.

0: Promiň.
1: Chceš nás zabít nebo co?
0: Promiň.
1: Jaký promiň? Ty jsi to letadlo neviděl? Ty spíš? Byla to totální těsnotka, skoro jsme se vybourali.
0: Jo, ale nevybourali jsme se, letíme dál.
1: Můžeš se prosím tě soustředit na let? Ráda bych se dožila svých prvních Vánoc. Už tam budem?
0: Prosím tě, spí.
1: Cože?
0: Prosím tě, spí.
1: Cože?
0: Spí, nerozumíš mi, protože tě nesu v puse.
1: Co?
0: Spí, nerozumíš mi, protože tě nesu v puse.
1: Nerozumím ti, Richarde, ani slovo, protože mě neseš v puse, víš? Takže smůla, špatně vyslovuješ. Asi říkáš něco ve smyslu, že tě mám otravovat, víš?
0: Ne, to já rozhodně neříkám.
1: Je, to perfektní výhled. Ty hory ze zhora vypadají jako chomáčky pampelišek.
0: Nenaklánějte se z letícího čáfa, hrozí vám vypadnutí a úraz. Mám to napsaný na zobáku.
1: Co je to zobák?
0: A to bys měla zavřít. A nenakláněj se, neumíš číst nebo co?
1: Neumím, jsem teprve mimino. Ještě jsem se mamince ani nenarodilo.
0: Ale tak jak to, že víš, jak vypadají hory a chomáčky a vůbec?
1: Prosím tě, čápe, nebuď jak malej. Každý mimino ví, jak vypadá pampeliška. Fouknu a letí! Jako by teď!
0: Neházej silou, nebo se mi vysmekneš. Snažím se udržovat kurz.
2: Za 500 metrů odbočte vpravo. Teď vlevo. Přepočítávám. Lečte střemhlav. Vlevo. Teď zpátečka.
0: Nech toho, nebo tě vysadím do úplně cizí rodiny. A to se ti líbit nebude.
1: Super, chci být hroch. Nebo ne. Vysaď mě k žirafám. Nebo ne. Chci být gepard.
0: A takhle to na světě nefunguje. Nemůžeš si jen tak vybrat, komu se narodíš. Rodiče si nevybírá nikdo.
1: Aha, a ty, Richarde, co jsem vlastně za zvíře?
0: Jseš otravná jako hnusný chlupatý pavouk s 15 nohama a 20 tykadlama.
1: Pavouci nemají zobák. Já jo? Takže, čápe, co jsem vlastně za zvíře?
0: Vypadáš jako kuře.
1: Co? Já nechci být kuře.
0: Ale černé, klid, černé kuře. Černá je teď v módě. A nejsou na ní vidět fleky od kaše. Možná seš vrána, nebo tak něco. Zakrákej.
1: Krach.
0: Tak ne, na vránu umíš moc hezké R.
1: A kam vlastně letíme?
0: Do Austrálie.
1: A už tam budem?
0: Ne.
1: A teď?
0: Ne.
1: A teď?
0: Počkej. Ne.
1: A teď?
0: Ne.
1: A teď?
0: Hele, roznesl jsem už spoustu limin. Jehňácka, selácka, telátka, štěňácka, koťácka, dokonce i dvě lidská mláďátka. Ale tohle jsem ještě nezažil. To je tedy výhra. Jsem si vytáhnul černého fetra. Jseš černý fetr.
1: Ale já mám pocit, že jsem holka.
0: No, tak jseš černá fetra.
1: A můžu se tě na něco zeptat?
0: No.
1: Už tam budem?
0: Hey! A otevřu zobák a vypustím tě a je mi jedno, nad čím právě letíme.
1: Dobře, už budu hodná, slibuju.
0: No a teď jsem se ztratil. No, počkej, já opravdu nevím, kde jsme.
1: Promiň.
0: No tvoje promiň mi teď nepomůže.
1: Promiň.
0: Ježkovi zraky, tak to je malér. Co budeme dělat? Co je pod námi?
1: Lesy a pole, no. Už několik hodin jsou pod náma, jenom lesy a pole. Pěkná nuda. Ríšo, fakt jsme se ztratili.
0: Ano, fakt jsme se ztratili. Kvůli tobě. Ale já se nebudu rozčilovat. Nebudu. Já tohle nemám zapotřebí. Jde o tvůj život.
1: Ale...
0: Jde o tvoji mámu, kterou teď nenajdeme.
1: Ale...
0: Mně je to jedno.
1: Ale mně ne. Čápe, nebuď labuť a odnes mě k našim. Já tam chci, Richarde.
0: Nejsem taxík.
1: Ach jo, co teď? Podívej, tamhle letí hejno nějakých ptáků. Přibliž se k ním a zeptáme se na cestu. Prosím, čápe.
0: Ale drž se.
1: Haló, husy.
0: To nejsou husy, Petro, ale kachny.
1: No tak se mi to plete, no bože. Kachny, hej, kachny. Tady čáp, který mě má donést rodičům do Austrálie, se ztratil. Co? On je totiž trochu...
0: Nestrafňuj mě, Petro, nestrafňuj mě. Může za to ona, to ona nás ztratila.
3: Cože? Mluvíš jak slon, co vdechnul svůj chobot?
1: No. Netušíte, kudy do Austrálie?
4: Čápe, co to neseš za opici?
0: Ta není moje, to jsem ufasoval.
4: Schoď ti dolů, aspoň budem rozumět, co říkáš.
3: Vypadá jak kuře, ale ti a černý.
1: Hele, dejte si na mě bacha, jo? Divná nejsem a černá je v módě. Já jsem vrána. Nebo teda spíš orel. A až vyrostu, vyskubováme všechno peří a prodám ho lidem do polštářů.
0: Omluvte ji, je to ještě dítě. To je vážně.

0: Co to bylo?
1: Co to bylo?
0: Co to bylo?
1: Co se to děje? Jsou všichni v pohodě?
0: Co bylo co? Kulka.
2: Kulka?
0: Kulka! Někdo po nás pálí! Šelma, jsme pod palbou!
3: Hej, co se děje?
0: Myslivec na zemi! Poplach!
2: Richarde, mám se bát?
3: Já nevím.
4: Poplach!
0: Myslivec! Myslivec!
5: Bojové pozice!
3: Hej, a co máme dělat my?
0: Au! Hlásím zásah!
2: Richarde, já chci k mámě, hned!
1: Všechno, tůkače, nosi zraněná!
0: Je to jen škrábnutí, budu v pohodě. Ustřelil mi pírko na vocasu. Vedle, ty blázne!
1: Au! Co to bylo? Co to bylo?
2: Ríšo, jsi v pohodě? Proč sebou tak házíš?
1: Co? Kde to jsem?
0: Čáp to koupil! Čáp to koupil! Myslivec odrefil!
1: Ztrácím výšku! Vejdej! Vejdej! Vejdej!
5: Rozpuštění letky, opakuji, rozpuštění letky, alarm, opusťte formaci.
0: Opusťte formaci!
1: Au, volí to jako červ.
0: Rychle pryč, pryč, leďte! Srase, dva kilaký u jezírka.
5: Jasan, hodně štěstí všem, over.
2: Přece nás tady nenecháte, kachny, pomozte nám.
0: Promiňte, máme své rozkazy. Všichni na jich!
2: Sami. Oni nás tu nechali. Nechali nás tu. Bolí tě to, Ríšo?
1: Neboj.
2: Richarde, klouže to. Richarde, klouže to. Šápe, já se neudržím.
1: To zvládneme. Nedívej se dolů, nedívej se dolů.
2: Drž mě.
1: Nemůžu, nemůžu, promiň.
2: Drž mě, já nechci padnout. Já chci domů k rodičům.
1: Já tě tam donesu. Petro, Petro, podívej se na mě. Já tě tvým rodičům donesu. Slibuju.
2: Klouže to, Richarde. Drž mě, prosím. Drž mě. Richarde. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý.
0: Vždyť já mám křídla.
2: Ještě neunesou. Co budu dělat? Co budu dělat? Proč nemám padák? Anděličku, můj strážničku, opatruj mou ptačí dušičku. Opatruj včera, zítra, dneska. Ať nedopadnu jako schnělá švestka.
6: Podívej, tam se něco mrská. Popluj tam. Slyšíš? No zaber.
7: Jo, teď už pádluju.
6: Co je to?
7: Jak to mám asi vědět? Kapr?
6: Ještě trošku vlevo. Jo. Popluj. Bacha, neuhoď to veslem.
7: Jo, jasně.
6: No, pojď sem. Ty jsi vypadnul z hnízda.
2: Já jsem se zrovna narodila a...
8: Vy jste moje maminka?
6: Bože, to je roztomilý ptáček.
2: Čáp mě nesl mým rodičům do Austrálie, ale postřelil ho myslivec. Víte, kde je Austrálie? Dovezete mě tam, prosím. Je to otázka života a smrti.
6: Ten je tak rozkošný. Necháme si ho.
7: V žádném případě. Ještě něco chytneš. Teď máme psa.
2: Já k vám ale stejně nechci. Chci domů, k našim.
6: Podívej, jak to stvoření hezky štěbetá.
8: Já neštěbetám. Jo, vás, přestaňte mě tak mačkat.
6: No, já ti mám taky ráda, kuřátko.
8: Vy mi nerozumíte. Au, hej, vy neslyšíte, co vám říkám?
7: Hele, dopadluju k molu. Vrátíme člun a zavoláme veterináře. Nebo si s tím ptákem nějak poradí ten chlápek z půjčovny lodiček.
6: Neboj, já tě nikomu nedám, ptáči. Ladíš mi ke kamelce? Víš, že mi ladí?
7: Ano, drahá, nádherný doplněk.
8: Halo, zajímá tady někoho můj názor?
6: No tak, dej mamintě pusu. Dej mi pusu.
8: Ty nejsi moje maminka. Tomáš.
6: Oh.
7: Co je?
6: Ten hloupý.

0: Ty pták mě dňobnul dortu. Au! Jestli tam budu mít škrábanec, tak to nepřežiju. Večer jdu na ten banket. Vyhoď to zvíře pryč. Vyhoď ho. Musím si zkontrolovat make-up.
1: Utop ho. Nic jiného si ani nezaslouží.
2: Vždyť už jsme skoro na břehu. Vypustím ho na trávu a bude.
1: Doufám, že ho přijede nějaké auto.
3: Už se vracíte. Máte ještě 15 minut.
0: Já už to nebudu ani vteřinu. Na té vaší lodi mě napadl divoký pták.
4: Vážně?
0: Ano. Chceme vrátit peníze.
2: Ale není to tak strašné.
4: Počkejte, přivážu vás.
0: Jste nejhorší půjčovna lodiček.
2: Počkej, já ti tady...
0: Na světě.
2: Op.
0: Budu si stěžovat.
5: Co blbnete, co se tak strašně stalo?
2: O nic nejde.
0: Tady ta bestie mi chtěla vyrvat maso z obličeje.
5: Jaká bestie?
0: Tady ten, ta hnusná havěť. Kde je? Ty tady byl?
1: Ty jsi ho někam schoval?
2: Prosím tě, přestaň. Nevím, kam zmizel.
0: Ale ten red mi celkem hezky nabobtnal. To je zajímavý. Vypadá to dobře. Aspoň ušetřím za botox.
5: No, vidíte, to mám radost.
0: Stejně vás nahlásím na inspekci.
5: A počkejte. Podívejte se, takže jste to vy. Já vám půjčím ještě jednu loďku, úplně zdarma. Co říkáte? Zdarma, jakou chcete? Šlapadlo? Já tady mám šlapadlo ve tvaru morské pany, nebo UFO, nebo ve tvaru Formule 1, poníka ve tvaru mobilního telefonu, veleryby.
1: Ach jo, tak ve tvaru obřího, to jsem v pěkné kaši. Uklidni se, Petro, uklidni se. Dýchej. V tuto chvíli po tobě už určitě pátrá Čapí hlídka. Všechno dobře dopadne, uvidíš. Ber to jako malé dobrodružství, ano? Jste Petrosečný, no, hurá. Naučíš se, jak rozdělat oheň, jak ulovit jídlo. Není špatné s těmito vědomostmi vstoupit do života. To zvládnu, jo. Jsem orel, král ptactva a nic mě nepřekvapí. Já se ničeho nebojím. Jsem orlice Černá Petra a ničeho se nebojím. Je to všem jasné? Ničeho se...
6: Ahoj, prcko.
7: Vítej v mém revíru.
1: Pusť mě. Co po mně chceš?
7: Dnes jsem ještě nesnídal. Máš nějaké poslední přání?
1: Bože, přeju si, aby tohohle páchnoucího kocoura i hned klepla pepka.
7: Co si to dovoluješ, ty skrčku?
1: Nejsem žádný skrček. Au, jsem orel.
7: Tvou křupavou kůžičku si vychutná.
1: Nebo přinejmenším vrána. Krá?
7: Moc hezké, skrčku.
8: Miláčku, podívej, jakého vrabčáka jsem nám ulovil.
1: Pane kocoure, odpustíte, ale vaše drápy mě krapet řežou. Mňau.
9: Znamení tě. Nejdřív mu vyškubej všechno peří. Potřebuju novou prachovku.
1: To ne.
7: Ale ano.
9: Pak si ho ugrilujem a zbytek hodíme kočka.
1: Odpustte, ale vždyť vy sami jste kočky.
9: No právě.
1: To se povedlo. To velice vtipné.
10: Proboha, to je obrovský psisko.
1: Co? Pes? Kde?
10: Přece tam. Obrovský pes s ostrými zuby.
8: Kde? Nic nevidím.
1: No tam, otočte se pořádně, nebo vás sežereme.
8: Kde seš?
1: Zmiz. Škrábněte ho, nebo vás pokouše. Musíte mě pustit. Nebojte se, neuteču. Sama se chci stát prachovkou.
8: Tohle je naše území.
1: Padej, psi tady nechcem. Pomoc. Chtějí mě ugrilovat. Chtějí mě sežrat. Já už nemůžu. Dobrý den. Vy mě nesníte, že ne?
11: A ty seš co?
1: Orel.
11: Na to seš moc černá.
1: Černá je teď v módě a nejsou na ní vidět fleky od kaše. Což mi připomíná, že jsem ještě nikdy žádnou neochutnala. Víte, jsem na světě docela krátce.
11: A ty si čí?
1: To jsem nevěděla, že jsem čí. Vypadla jsem Čápovi ze zobáku. Mám hlad, no. Nevíte, co jedí orlové jako já?
11: To vím já. Vypadám snadě, my bobři milujeme přírodovědné seriály. My bobři milujeme kůru ze stromů.
10: Můžu taky ochutnat.
11: Hele, holčičko, tohle na mě neskoušej, ano? Najdi si svůj vlastní strom. Tenhle ten je můj. A tamten taky, a tamten taky. Všechny jsou moje. A vůbec neruš. Nevidíš, že zrovna dělám něco hrozně moc důležitýho?
10: Vy nic neděláte.
11: A ty jsi nějaká moc chytrá. To je ta dnešní výchova. Te tvoje máma nic nenaučila?
10: Já nemám maminku. Nemáte nějakou maminku navíc?
11: Sylvie! Tady mladá se ptá, jestli nechceme do rodiny jeden hladovej krk navíc.
12: Kde je to, mami? Mami, kde bude OECD?
13: Mami, pomůžeš mi s úkolem z prvouky.
12: Mami, vám vypláli byťku.
13: Mami, já nevím, kde mám pastelky.
14: Tiše, děcka, tiše. Ty hledáš mámu?
10: Ano, prosím.
14: Podívejte na to stvoření, které by se chtělo stát bobrem.
10: Dobrý den, jmenuji se Petra a nechci se stát bobrem. Jsem orel a spadla jsem k vám z nebe, ale...
14: Jseš černá a divná.
10: To vadí.
14: Plavat umíš?
10: Zatím jsem zkoušela jenom topení. Není to moc příjemný, to vám řeknu.
14: Tak neotravuj. Nevidíš, že mám svých starostí dost?
6: Mami, teď ta věc nemá přední zuby. Ani srd. Vypadá jako bambule z čapice, černá a divná.
13: Musím si s ní zahrát přehavovačku, prosím.
12: Prosím, mami.
14: Nehučte tak. Bolí mě z vás hlava. No, no dobře, dobře, běžte, ale neplavte daleko od břehu. A do západu slunkáč se zpátky.
6: Jasně,
13: no, ano, mami.
6: Ano, mami. Tak pojď, Petro, naučíme ti jednu moc fajn hru. No vydá, tak přece umíš plavat. Jde ti to moc hezky.
10: Je, dík. Tak jaká jsou pravidla té vaší přehazovačky? Co mám dělat?
6: Musíš se schoulit co do nejmenšího klubíčka.
10: Aha. Takhle?
13: Ne, ještě víc. Abys byla ještě malinkata, jako klubíčko. No ještě trošku, ještě.
6: No vidíš, to je ono.
10: A co jsem za hráče? Obrana nebo útok?
6: Ty budeš balón, Petro. Hop!
13: Au! Přihraj, tady.
10: Jau!
12: Tomáš, pojď, pojď, pojď.
10: Jau, to bolí.
12: Tak pojď, pojď, ale.
10: Já přeci nejsem dali. Míč.
13: No dej, že bolí.
12: Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
10: Co jsem vám udělala?
12: Ty se do toho nepleť, to je mezi mnou a bráchou.
6: Přesně tak. A jak říkám, že ten míč patří mně.
14: Opatrně, vždyť mě roztrhnete.
13: Kluci, nehádejte se. Tak já vám ten míček zubama rozvíznu na dvě půlky a bude. Jo?
10: Cože, cože, to se mi vůbec nelíbí.
12: No tak jo, rozřeš ho.
6: Souhlasím.
10: Zbláznili jste se, vy pitomečci.
12: Petra má pravdu, děkujem za upozornění. Uvědomujete si vůbec, bráchové, co jsme téměř provedli? Musíš nás omluvit, Petro. My bobři jsme tak trošku pomalejší.
10: Jo, dobrý.
12: Rozřešme tě radši na tři části, ať se podělíme všichni. Tak, kousej, do toho!
10: Ne, to ne. Pomoc, pomoc!
13: Racek, bacha, Racek!
12: Co tady chce? Padej, Racku! Kša, kša, kša! Chňapl Petru, hej, hej, to je náš míček, co si to dovoluješ? Okamžitě se vrať, ty drzý Radku, a vyndej ho ze svých pařátů.
15: Ahoj, malička.
10: To bylo ochlup. Děkuju, že jste mě zachránila, paní Radková. Juh, to je ale výška. Hlavně mě neupustíte. Kam to vlastně letíme? Potřebovala bych do Austrálie. Máte to cestou?
15: Samozřejmě. Jenom se stavíme do hnízda s mými dětičkami.
10: Je, to je rozkošné.
15: Mí mrňousové si na tobě určitě pošmáknou. Trhané kuřecí maso je lahůdka.
10: Paní Radková, vy mě chcete nechat sežrat svýma radčatama?
15: Neber si to osobně. Říká se tomu potravinový řetězec. Silnější od jak živa požírají slabší.
10: Ale já nejsem slabá, jsem orel.
15: To určitě. Černý a divný orel. Z mých pařátů se nevysmekneš, malička.
10: Máte ty nesmírně silné a pevné pařáty lechtivé? Lechty, lechty. Lechty, lechty, lechty, lechty. Lechty, lechty, lechty, lechty.
16: Nech to, ale dím. Přestaň.
10: Lechty, lechty, lechty.
16: Už dost, už dost. Já nemůžu, slyšíš? Přestaň, nebo tě neudržím.
10: Tak už mě pusťte.
14: Fuj, dočil jsem to.
17: Bláto.
14: To je smůla.

chcesel svítky měnu stánku, nabídím limonády, marinovou, citronovou, pomerančovou, multivitamínovou, višňovou, dortovou, cukrovovatovou, brokolicovou.

0: návštěvníci našeho vodního rekreačního areálu. Připomínáme, že ještě pořád máte možnost příjemnit si dovolenou zapůjčením lodičky. V naší nabídce plavidel naleznete tradiční prabičky s vesly, čluny s motorem, pohodlná šlapadla nejrůznějších velikostí a tvarů. A také naši oblíbenou šlapací labuť. Omlouvám se, šlapací labuť je momentálně obsazená. Právě vyplula na jezero. Konec hlášení.
1: Tak krásná. Tak obrovská a vznešená labuť. Zní to tak majestátně. Labuť, labuť. To je ono. Žádný orel ani vrána. Já jsem labuť.
2: Mami! Mami, tady jsem. Tady, počkej na mě.
3: Ježíši Kriste, to se mi snad jenom zdá. Ten strašný pták je tady zas.
4: To není možné, to není on.
3: Je to on. Pamatuju si ten jeho vražedný zobák. Určitě roznáší ptačí chřipku nebo holubí mor. Pronásleduje nás. Pronásleduje. Šlapi rychlejc.
4: Jo, pořád.
3: Jsem ti říkala, že si už to šlapadlo půjčovat nemáme. Měli jsme jít domů. Ša, ša. On se nebojí.
1: Paní labuť, jste tak nádherná. Stanete se mojí maminkou, prosím.
2: Halo, paní labuť?
3: Ten pták si myslí, že naše lodička je opravdová labuť. Postav se a dělej strašáka.
4: Co?
3: Dělej strašáka, toho zažené.
4: Ale to je trapný.
3: Postav se, říkám.
4: Bu. Jdi pryč, ty malý ptáku, jdi pryč.
3: Zmiz! Už!
4: Bacha,
3: už,
4: opatrně, už. Nebo se převrátíme. Nehejbe se, je to vratký. Pozor, my se převrátíme.
3: Pomoc! Ten hlupý pták mi zničil účes!
1: Paní labuť, vy jste jediná bytost na světě, která na mě není zlá. Vy si nemyslíte, že jsem černá a divná. Vy prostě musíte být mojí maminkou.
4: Plav dobře, rychle.
3: Není plavat.
4: No?
3: Pomoc! Pomoc!
4: Pomoc! Jsme tady! Tady! Vydrž, miláčku. Vydrž. Jede pro nás motorový člun. Zachrání nás.
3: Jestli to přežiju, musím i hned na manikúru. Zlomil se mi nehet.
4: Všechno bude v pohodě. Miláčku.
5: Lidi, co tady blbnete? Vidíte tady vody po kolena. A jak jste mohli z té labutě vypadnout?
4: Aha.
3: To všechno ten příšerný pták.
5: Jaký pták? Pojďte, pomůžu vám.
3: Sajte na mě. Tady ten. Zavolejte odchytovou službu, ať ho okamžitě utratí.
5: A teď je to ještě mládě.
4: A docela roztomilý mládě.
3: Já snad špatně slyším.
4: Odpust, miláčku, nechal jsem se unést. Okamžitě zavolejte odchytovou službu, je to nebezpečná bestie.
5: A teď vypadá celkem neškodně. Koukejte, zdá se, že se jí líbí to šlapadlo. To je zajímavý. Nebo ona si snad myslí, že to je jí máma.
3: Podejte mi pušku, já toho ptáka zastřelím sama.
5: Jistě, jistě, paníko, jistě, všecko bude. Ale nejdřív zavolám do telky. Tohle černý kuře by mohlo našemu středisku udělat ještě dobrou reklamu.
6: Mládě, labutě černé původem z Austrálie, před 5 dny vzbudilo pozornost.
7: Neuvěřitelný pohled se naskytl rekreantům nechranické přehrady, které už přes týden udivuje černá labuť Petra. Petra si evidentně oblíbila obří plastové šlapadlo ve tvaru své bílé příbuzné. Přijala ji jako vlastní matku.
8: Ten příběh labutě černé
3: mělo takhle dlouhý zobák a když mě to napadlo, musela jsem použít karate. Chodím i na power jogu a na pilates kvůli postavě.
9: když to moc
7: ano,
9: nepotřebuju.
7: Ano, mládě, labuť je černé.
9: Říkáte, že to kůře je labuť?
10: Černá labuť a její bílá
9: točíte ještě? Chtěla bych touto cestou.
10: Hrničky, sluchátka.
11: Takže nazdárek. Hele, po cože neuhodnete, kde právě stojí? Tady jsem se...
12: Dámy a pánové, dočkali jste se. Naším dalším hostem je zoolog, ekolog a hry majitel cirkusu. My děkujeme za potlesk, to je váš potlesk, protože já miluji zvířata. Ne, to je naprostá bomba, dámy a pánové, ale co musíte 100% slyšet, to je příběh. Vy budete
5: Černá
12: vidět...
5: Petra.
12: Černá Petra, já berete věděl, mi to z to... úst.
5: Černá Petra, to je malinké ptáčátko, je u nás, je v cirku a bude mít vystoupení, pane Cibulko, bude stomnat vyznání Černé Petry.
12: Dámy a pánové, tohle je největší milovník zvířat, kterého znám. Potlesk pro ně.
11: Au, kam mě to táhnete? Co jsem udělala?
13: Zavři zobák, huso.
11: Já jsem přece labuť, černá labuť. Opravdu mě musíte táhnout na tom vodíku.
13: Říkám ti, zavři zobák. Tohle je odteď tvůj nový domov. Cirkus. Zde jsou růžoví pudlové, tady jsou klauni. Natrénujte si to žonglování pořádně! Minule vám upad jeden míček! Jsem tady snad jedinej profesionál!
14: Omlouvám se, šéfe, už se to nestane.
13: To doufám. Dávám ti pokutu 5000. Stanu ti to z výplaty.
14: Ale to přece nesmíte.
13: To řek.
14: Nic, šéfe, promiňte, je to moje chyba.
11: A kde je moje mamka? Kde je moje šlapadlo?
13: No. Tady jsou žirafy.
11: Fíha.
13: Klon.
11: Dobrý den.
13: Hadí žena.
11: Jejda, nebolí vás to?
15: Černá.
13: Velbloudi.
11: Jo, chvíli.
15: Jo, kdo tu je to? Ta dlouho nevydrží.
13: A tady šavlozubý tygr, zoubek. Budete sousedí, poněvadž tohle je tvoje klec.
11: Ale...
13: Padej dovnitř.
11: Fuj, to je teda pěkně hnusný.
13: Jo, abych nezapomněl. Tohle je můj nejlepší pomocník, který mě ještě nikdy nesklamal. Pič. Chceš vidět, jak funguje?
16: Radím ti dobře, radši ho poslechni. Rány bičem nejsou pro mláďata moc zdravé. Schovej se do své klece, není to až tak zlé. Jsme sousedi.
13: Tak bude to!
11: Dobře, už jdu. Hlavně se uklidněte, šéfe, jo?
13: Buď ticha, huso.
11: Labuť, jsem labuť.
13: Tady je žrádlo. Zítra máš vystoupení. Jsem na tebe moc zvědavej. Doufám, že když jsem tě zachránil z toho jezera, předvedeš něco speciálního. Jinak tě utopím jako kotě. Černá a divná labuť. To jsem ještě nezažil.
17: Co je to tady? Do práce! Všichni!
11: No ty brďo, to tady máte běžně.
16: Zvykneš si. Prvních 7 let je nejhorší, ale pak ti dojde, že se to nezmění a zvykneš si. Já jsem Zoubek.
11: Petra, těší mě. Ty jizvy na obličeji, to ti udělal...
16: Jasně, šéf, tím svým bičem. Ale zasloužil jsem si to, bál jsem se skočit přes hořící obruč. Musím ho ve všem poslouchat, je to tak nejlepší. Je to prima chlápek.
11: Prima chlápek? Co to povídáš? Musíme odsud zmizet, tohle přece není život.
16: Odsud se dostanem jedině jako mrtvolky. Věř mi, zvykneš si. Pevně, prosím. Ty to nebudeš jíst?
11: Ne, v žádném případě, zvedá se mi z toho žaludek. Ne. Ty to snad chceš?
16: Nevadí ti to? Mám děsný hlad.
11: Jasně, tu máš. Dobrou chuť.
16: Šéf mi zrušil všechny večerze, protože jsem neuzvedl pyramidu z velbloudu. Z velbloudu. To víš, už nejsem nejmladší. Takže Ty seš černá labuť, jo?
11: No.
16: Nikdy jsem neviděl černou labuť. Fandím ti.
11: Dík.
16: Hele, radši už spí. Zítra je představení a jestli nebudeš dobrá, šéf se bude zlobit. Věř mi, nechceš, aby se šéf zlobil. Dobrou.
11: Dobrou.
1: Mami, co se mi to stalo?

0: Cirkusa. Sprusunový přírůstek v našem nejvíc perfektně nejlepší cirkusu. Dámy a pánové, přivítejte prosím legendární Černou Petru až z daleké Austrálie. Dámy a pánové, pohlédněte na Petru, osmý div světa. Přivítejte taky její neméně známou plastikovou kamarádku Šlapadlo ve tvaru labutě.
1: Dobrý den, je, tady je lidí. Halo, já nic nevidím. To světlo mě moc ozařuje.
2: Tak krákej ty, černá huso.
0: A nyní uvidíte Petřin zpět. Úžasný, magnificentní taneček kolem umělohmotné lampě. Aplaus pro vyznání lásky Černé Petry.
1: Co to říká? Co mám dělat? Maminko, kam jsme se to dostali?
0: Aplaus pro vyznání lásky Černé Petry.
3: Tancuj, tancuj, ty hloupé ptáku.
4: A co bude?
0: Všechno je v nejlepším pořádku, dámy a pánové. Petra je z vás zřejmě kropítek nervózní. Je to pořád přece jenom mládě.
3: Jestli okamžitě nezačneš tancovat, zůstaneš měsíc bez večeře. Tak dělej.
1: To bolí.
0: Všechno je v nejlepším pořádku, dámy a pánové. Pár ran bicem to spraví.
1: Přestaň. Maminko, prosím, pomoz.
5: Černá Petra je podvodnice. Je to podvod.
4: Klamali jste nás. Chceme vrátit vstupné.
5: Vrátit nám peníze.
3: Tak ty mě chceš zničit, ty malá zrůdo. Tu máš. Tu máš.
1: Nechte, nechte mě, ne.
3: Ty jsi mě kousla? Ty jsi mě opravdu kousla? Za tohle zaplatíš, labutinko.
0: Ta zrůda na mě zautočila. Všichni jste to viděli.
3: Zadupu tě do země.
1: Nepřibližujte se. Nepřibližujte se ke mně.
0: Dámy a pánové, změna programu. Právě máte výjimečnou a jedinečnou šanci spatřit, jak Černou Petru sežere náš hladový šavlozubý tygr Soubek. Chcete to vidět? Dám se, jestli to chcete vidět! Neslyším vás! Chcete vidět krev? Žádám své asistenty, aby šavlozubého tygra urychleně přivedli!
3: Tak co? Kdo je lepší teď? Peťulko.
6: Pomalu, pomalu, klídek, Zoubku, klídek, jo? Tady máte šéfe, buďte opatrnej, je pěkně naštvaný, má hlad.
3: Nerad mi, co mám dělat, ty hlupáku, a zmys. Zoubku, podej si, chci slyšet, jak ji roztrčíš kosti. Do toho, zapij!
1: Ahoj, Zoubku, to jsem já, Petra. Opravdu mě sežereš.
7: Nemůžu si pomoct, mám obrovský hlad. Co se to tady u všech tesáků děje?
3: No tak, Zoubku, otevři tlamu a rozkousej ji.
1: Rozčilila jsem ho.
3: Okamžitě splň, co jsem ti rozkázal, Petra.
1: Zoubku, pojď, utečeme. Utečeme teď hned.
7: Ale co představení a co cirkus? Mám tady útulnou klíčku.
1: No právě, ty ale musíš žít v divočině. Musíš být svobodný, svobodný. Uteč se mnou do Austrálie.
7: Já nevím, už jsem si to zvykl. Není to tak zlé, třeba mi časem dá suchou rýži.
3: Tak ty taky odmítáš poslouchat, Zoubku? Tohle tě naučí. Myslím, že najdu všechny tvé příbuzné a vyhubím je jako vši. Rozluč se se světem.
7: Tak, dost! Tohle si ke mně nedovoluj, ty tyrané!
6: Petro, naskoč do šlapadla, roztlačím tě rychle.
0: Kam běžíte? Odsud se živí nedostanete.
6: Sedíš? Má to kolečka?
1: Jo, myslím, že jo.
6: Tak se drž, raz, dva, tři. Jak se to ovládá? Kde je volán?
1: Pozor, sloup. Sloup! Doleva, doleva, doleva! Sloup!
4: podívej se, ten sloup zřítí se!
8: Zachraň se, kdo můžeš!
1: Dvě křídla, dvě nohy, jeden zobák. To bylo ofus. My to přežili, Zoubku. Zoubku?
7: Budu v pohodě, Peti. Vůbec to nebolí. Nebolí to.
1: Proboha, Zoubku, tvoje tlapa je na patrč.
7: Celé šapito za chvíli zhroučí. Uteče.
1: Ne.
7: Uteč, Petru. Ne. Nasedni do šlapadla a jeď.
1: Ne.
7: Nechej mě tady.
1: Ne. To nemůžu, Zoubku.
7: Musíš. Petro, musíš. Petro, já chci domů k mámině.
1: Zoubku.
7: Roztlačím tě. Sedíš?
1: Sedím.
7: Tak se drž. Raz, dva. No,
1: počkej, počkej, Zoubku. Děkuju ti.
7: Tři. A pozdravuj v Austrálii.

0: zůstali jsme sami. Ty a já. Proč nic neříkáš? Tak řekni něco. Já vím, že jsi jen kus plastu, ale nemůžeš se jednou, jedinkrát v životě přemoct a říct, že všechno bude dobré. Já už nechci být sama. Nechci. Mám toho dost. Mám přece taky právo na šťastné dětství. Chtěla bych alespoň jednou pocítit pohlazení. Jaké to je, když tě máma obejme? Nemůžeš zvednout to své plastové křídlo a přitulit mě? Řekni, že všechno bude dobré. Řekni to. Prosím. Maminko, kdo mě bude chtít? Maminko, proč tě nesmím mít? Maminko, Austrálie. Maminko, kde ta země je?
1: Všechno bude dobré, Petro.
0: Cože? Tohle se mi zdá?
1: Tohle není sen.
0: Takže ty přece jenom mluvíš, i když jsi jen šlapadlo.
2: Dostal jsem tě, to jsem mluvil já. Akorát jsem chtěl znít dramaticky, tak jsem popotahoval písmenka.
0: Richarde.
2: No jasně, že jsem to já.
0: Richarde, ty čápe jedna stará, ty žiješ. Kde se tu bereš? Co to postřelené křídlo?
2: Už se to hojí, ale lítat ještě pořád nemůžu. Mám v něm díru, víš?
0: Jo, byla jsem přitom.
2: Četl jsem o tobě v novinách. Černá Petra a její umělohmotná labuť. Slyšel jsem, že jsi skončila v cirkuse, tak jsem se přišel podívat.
0: Lidi jsou fakt blázni. Jsou ještě divnější než já.
2: To mi povídej. Tak co? Jaký máš plán?
0: Plán? Myslela jsem, že ty máš nějaký plán.
2: Já jsem jenom čáp. Čápy nemývají plány. Prostě lítáme tam a zpět a roznášíme mimina.
0: Já chci být taky něčí mimino. Chci mámu, chci, aby mě k sobě přitulila a drbala pod zobákem. Chci do Austrálie. Místo toho trčím tady, na poli, u Chomutova. Ach jo.
2: Nepláč. Nepláč. Nebo budu taky. Petro, není to tak zlé.
0: Jo, není. Toto jako může být ještě horší.
2: Nevím, tak kdyby třeba pršelo.
0: Bezva. Radši už nic neříkej, jo?
3: Černá Petro, co si to dovoluješ? Stvůro, co jsi to provedla s mým cirkusem?
0: O, ne, ještě tohle.
3: Taková zrada, počkej, až tě dostanu do rukou.
2: Co je to za chlápka?
0: To radši nechtěj vědět.
2: Vypadá to, že jsme v děsném maléru.
3: Co teď budu dělat bez cirkusu?
0: Celý můj život je děsnej malér. Všechno jsem spackala, všechno. Richarde, je se mnou konec.
3: Tak tohle mi zaplatíš. Zničila jsi mě. Zničila. A teď zničím já tebe.
2: Já se asi bojím. Co budeme dělat? Co budeme dělat?
0: Odleď, odleď aspoň ty.
2: Nenechám tě tady, jsme přece kamarádi. Poletíme spolu.
0: A co tvoje křídlo?
2: A neunesu tě, hrozně si vyrostla, bolí to. To je konec.
0: Promiň mi to, promiň, že jsem tě do toho zatáhla. Je mi smutno, že se nikdy nepotkám se svou maminkou. Co to bylo?
2: Kriste, pane, já se lekl. Jseš celá?
0: Já nevím.
2: Do tvého labutího šlapadla uhodil blesk. Viděla jsi to taky?
3: Už mi neutečete, ubičuju vás k smrti.
2: Co se to děje?
0: To šlapadlo ožívá.
2: Zázrak.
0: Žije.
2: To je zázrak. Ten blesk ho probudil.
0: Šlapadélko, labučko, roztáhni ty křídla.
2: Počkej, ty chceš utéct na tomhle?
0: Máš lepší nápad.
2: Každý nápad je lepší než tenhle nápad.
3: Je dva, jsem rádi. Nikam vás nepustím.
0: Labutinko, zachraň nás a leď.
2: Funguje to. Funguje.
0: Jo.
2: Poslouchá tě. Nasedej. Petro, rychle, nasedej.
3: Co to děláte? Stůjte, slyšíte, stůjte.
2: Zletni. Tak leď.
0: My letíme.
3: se vraťte, koupil jsem si vás.
4: To víš, že jo, pošli mi účet, blbečku.
2: Koukej, jdou po něm zvířata z cirkusu.
3: Už ani kroky. Kde mám být? Zatracit. Kde ho mám? Kde?
4: Ten si pár týdnů nesedne.
2: Jo, jsi svobodná, Petro. Můžeš si dělat, co chceš, cokoliv. A tahle obří plastová labuť ti splní, co ti na očích uvidí. Budeš slavná. To je přece bezva. Jsi šťastná? Petro? Co je? Co se děje?
0: Já to takhle nechci. Nepotřebuju slávu a bohatství, abych byla šťastná.
4: Nepotřebuju umělou, neživou mámu. Plastová mi nestačí. Potřebuju opravdickou. Potřebuju opravdickou mámu z masa a kostí. A potřebuju lásku. Lásku. Víš, co to je, Richarde?
2: No, jasně. To je jako žužu. Barevné, vonavé. Nalepí se ti na zobák, ale tobě to nevadí. A užíváš si tu báječnou chuť. I když láska je ještě o krapet lepší než žužu, páč lásky se nikdy nepřejíš. No? A kam to vlastně letíme?
4: Do Austrálie. Ať nezmeškám své dětství.
2: Přes vody a přes pole, přes kopce a proti větru, nesem mámě batole, nesem mámě černou Petru.
4: Už tam budeme, Richarde?
2: Jasně, už nám schází jenom 3 593 km a 17 metrů. To je, co by kamenem dohodil.

0: Jsem.
1: Jsme na místě. Zahajuju klesání. To je to jezero, tady jsem tě měl vysadit původně.
0: Mám strach. Co když mě máma nebude chtít? Co když už má za mě náhradu?
1: A nemel hlouposti, Petro.
0: Ale co když se jí nebudu líbit? Jsem přece divná a černá, všichni to říkají.
1: Holčičko, to už není můj problém. Já jen roznáším děcka po světě. Pozor, už to bude? Už to bude? Aha, no tak tomu říkám hladké přistání. Vystupovat! Co se děje?
0: Budeš mi chybět, Richarde.
1: Je. Nech toho. Vždyť se ani neznáme.
0: Ať se ti brzo zahojí křídlo. Ríšu, já se bojím. Bojím se, že jsem fakt jiná než ostatní.
1: To je přece na životě to nejlepší. Kdybychom byli všichni stejní, na světě by byla neskutečná nuda.
0: Děkuju.
1: Tak už běž. Běž. Běž, na tohle já nemám čas. Dnes musím ještě do Afriky odevzdat malé lvíče a na Antarktidu tuleně. A Petro, přeju ti hezký život. Užij si ho.
0: Provedu, kapitáne. Dobrý den, paní Labuť. Já jsem Petra. Černá Petra. Nejste náhodou moje máma? Petřičku. Mami?
2: Pojď ke mně, ty ptáčku. Moc si mi chyběla. Bála jsem se o tebe. Tak jsem se bála.
0: A mami, líbím se ti? Nepřijdu ti ošklivá nebo divná?
2: Co to povídáš, čumáčku? Jsi to nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy viděla. Moje milovaná Petřičko.
0: Mami.
2: Kde jsi byla tak dlouho, lásku?
0: Jen jsem se tak poflakovala, znáš to.
2: Vítej doma, miláčku.
0: Mami, jsem tak ráda, že nejseš plastová.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, i vepsy.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Hej, není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

0: Trakturko.
1: Trakturková.
2: Hezký večer s Rádiem Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte lichožrouty, tvory, kteří žerou ponožky a z páru dělají licháče? Jestli ne, tak teď se o nich dozvíte. Rozhlasový seriál Lichožrouti napsal Pavel Šrut, režie Aleš Vrzák, účinkuje Barbora Hrzánová, natočeno v roce 2010.
2: Lichožroutné ségry

0: potichá a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tullamore junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tullamore senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tullamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tullamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Naschromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se nožka živí po

velké části jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny. Hloupost. Do trezoru. To by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamur junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváděl. Tulamur junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamur junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha. Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Hejlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí.

0: platí, platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím. A co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako mopet na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hi, hlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Hihlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška přece.
1: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
0: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
1: Ale ne na dveře.
0: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi tři neokousané licháče.
1: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
0: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
1: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
0: Že jo? Souhlasil Hihlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No, většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
1: To se ani nedivím.
0: Jenže vy jste jinej, zvolal Hihlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
1: Pan Vavřinec se rozřechtal. Líku, já jsem muzikant. Já přece musím ladit. A pak ho napadlo. Poslouchej, a čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji? To neřešte, odpověděl Hýhlí chlapácky. Já se pohlídnu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
2: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
1: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout, jako já.
0: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za stěnou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
1: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
2: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
1: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
2: Už to tak vypadá.
0: Přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
2: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
1: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
2: Tak už běž.
0: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
1: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hýlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
2: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc, řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
0: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hýhlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamura juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky.
1: tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tullamore junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplněnových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tullamore junior se po nich vrhl a zhltal je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev. Lichožrout mé ségry Božky.

0: On vážně nic jiného nejí. Fakt.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web Radio Junior.cz.

vlastně dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne

pa z boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

0: děti nezemře, musí však spáti po celé století.
1: Po celé století.
0: K životu vrátit se může za 100 let, jen kdyby získala pravého muže.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ahoj děti, pojďte se nám narodit.
2: Vítěte už má směrem nám.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, bebe?
0: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, bebe?
0: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, babi.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Radio Junior.

když to letí, tak to jede rychlík, tak rychle, že všechny předhoní.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Dnes ráno nevstanu z postele. Dnes ráno nebudu vstávat. Je mi tak všelijak po těle. Nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky. Nalejte mi živou vodu. Dejte mi malíček do vlášky.

0: Studio Junior.
1: Začneme jemne.